0: se.
1: Drahý oči na nebesích, jež dal mi jméno Sergej B. Hasl v ulicích je to, co nám vždy ctím. Oni vážně mysleli, že už se nevrátím.

co má si dělat? Že se jí zhoršily známky? Paní Nováková, nechci vám nic říkat, ale vaše dcera žije pro párty. Ta holka žije pro párty. Směj se teď, breč až pak. Život sladký jak cukrovka. Sledujeme kouř letět do oblak. Když vech, šner se jak tak oba dva.

narozena, vychována, nemíním se stěhovat. Dvě čezety na doma, v případ, že bys chtěl naletět. Dva duffel bagy plné peněz, kdybych někdy krachoval. Vyjel

Byl to hack, nebyl to cheat, věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G, jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný, i tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp, děti nezažili být, i tak si hrajou na beef, i když jsou to blbečci,

0: ale král. Tyhle ulice v srdci navždy budu mít. Neznáme pravdy, přesto dopředu chci jít. Možná, že v iluzi přesto nepřestanu snít. Smíchovský třetí patro, vychutnám si klid.
1: Všude dobře, doma nejlépe.
2: Rádio

0: ozdobat. Já jsem David, proti mě stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prach. Na začátku skoro sám, teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z rapu skončil brat. Bla, bla, bla, bla, bla.
1: Co se hudba děje?
0: Co se děje? Co se děje?
1: Co se děje?
0: Bla, bla, bla, bla, bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

0: nad hlavou a na chvíli to zase trochu zvednout. Bla bla bla bla bla.
1: Co se rupa děje?
0: Co se děje?
1: Co se děje?
0: Co se děje?
1: Bla bla bla bla bla.
0: Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

0: Lukáš.
1: Tohle byl Štefko s trackem 130 kilo flow v pořadu Československý underground. Chceš si taky zarepovat přímo tady u nás ve studiu? Ozvi se na e-mail czsk@radiospin.cz a třeba se tady příště spolu potkáme my.
2: Československý underground. Každou středu od 8 večer
3: a každou neděli od 9 večer.

5 hodin 58 minut, máme tady úterý 30. červen, svátek má dneska Šárka, tak přeju všechno nejlepší. No a všem u Rádia Spin přeju krásný, dobrý úterní ráno. Good morning. Včera meteorologové slibovali déšť, ale nevím, jak u tebe, u nás na Kolbence pršelo celý 3 minuty. A to spíš než pršelo, jen tak jako poprchávalo. Kolem se samozřejmě blejskalo, foukal vítr, vypadalo to na mega bouřku, možná skoro i na tornádo, ale prostě se to potom stočilo a odešlo to někam pryč. Myslím si, že na Kladno nebo na Úvaly někam tam. Takže já se ptám, kde je můj déšť? Kde je můj déšť? Já ho chci a chci ho hodně. Tak snad to dopadne dneska, nebo to dopadne třeba zítra. Každopádně jediný pozitivní na tom je, že ten vzduch se aspoň jako trošičku pročistil. Každopádně, co nás čeká ve Spin ránu? My si mrkneme za chvilinku na jeden kuriozní případ z Francie, nebo respektive teda lékařský kuriozní případ z Francie. Čeká nás taky potom jeden smolař zloděj, který si nakradne to, co asi úplně nečekal, že doma vybalí. No a samozřejmě mám pro tebe ready taky poznávačku a taky Celebrity Voice Flip, takže bude i co hrát tady na rádiu Spin mezi 6 a 7, stejně tak jako každý všední ráno. No a my si jdeme spolu podívat teda ještě na to, co nás dneska čeká venku, i když je otázka, jestli tomu vůbec věřit, že jo. Co se týče počasí pro tuhle tu chvíli, tak počítej s tím, že teploty jsou po celé republice zhruba tak někde kolem 20 stupňů Celsia. Na severu, ve středu a taky v jižních Čechách aktuálně by mělo být spíš zataženo než slunečno, nebo respektive třeba i polojasno. Každopádně, čím víc půjdeš na východ, tím víc sluníčka tam dostaneš. Co se týče dnešního odpoledne, tak by se na tom vlastně nemělo vůbec nic změnit. No a k večeru počítej s tím, že by ve středních a severních Čechách mělo i pršet. Takže je dost možný, že by se konečně dneska mohly ty ledy prolomit a že by konečně mohlo pořádně sprchnout i tady u nás v Praze a nebo třeba taky na Moravě.

minut, ty posloucháš Radio Spin, s tebou je dál Domno a my se společně jdeme vrhnout na první zprávy, který tady pro tebe dneska mám. Zajímavý případ řešili teďka doktoři ve Francii, dorazil tam totiž týpek s tím, že se mu něco zaseklo v zadku. To se stalo už několikrát, případy od zavařovačky až po kaktus, ale podle mě tohle to ještě nikdo prostě jako nikdy nezažil, protože při zákroku totiž zjistili, že tam není žádná pomůcka lásky, ale že je tam dělostřelecký granát z první světový. Takže kromě doktorů dorazili ještě pyrotechnici, aby zjistili, jestli to může nebo nemůže vybuchnout. No a aby toho nebylo málo, tak týpeček má prostě na krku ještě švestky, že jo, který případ prověřujou. A vysvětli potom u soudu, kde se ti vzal v patřičných místech prostě dělostřelecký granát. Já mám tady ještě jednoho zlodějíčka smolaře, který ukradl tašku v domnění, že v ní bude něco pěkného, protože byla asi poměrně velká a těžká. No a jenom si představ situaci, že šlo hned někomu tašku, těšíš se prostě na to, že v ní budou nějaký lovásky nebo nějaká elektronika, doma to rozbalíš a vyplazej se na tebe 4 krajty. Za prvý je to odporný, za druhý bych byl asi na místě mrtvej, no a za třetí si myslím, že se ještě rád dobrovolně udáš, aby tě přijel domů někdo odchytit. Já teda rozhodně jo.

0: Ano, všemu rádi a spin ještě jednou, máme 6 hodin a bezmála taky 13 minut. K tomu s tebou je dál Dom, no a dneska pokračujeme v naší sérii poznávaček, ve kterých pravidelně každý všední ráno hádáš různý filmy, hádáš taky různý seriály, občas sem tam do toho tak nějakýho rapera nebo třeba taky depovou skupinu, hry a tak dál. Každopádně pro dnešek to bude jeden seriál, který teda musím říct, že nebo na který teda musím říct, že asi spoustu lidí zapomnělo, i když to byl prostě podle mě jako masterpiece a byla to taková ta odpolední věc, ke který jsi prostě minimálně třeba jako po škole sednul, pustil si ji v telce a koukal na to. Tak my se jdeme podívat na ukázku číslo 1, kterou tady mám pro tebe ready. Je to trošičku delší, ale zase na druhou stranu. Navnímej ten seriál pořádně, protože je to takový trošičku jako hororový, temnější a myslím, že to má takový jako docela zajímavý vibe.
1: Tento svět je starší než ty, které známe. Navzdory různým mytologiím nezačal jako nějaký ráj. Po nesčetné věky svět obývali démoni. Byl to jejich domov, jejich peklo.
0: A neboj se, není to nic EZO, protože tahleta věc nebyla nikdy úplně EZO, ale bylo to úplně jako o něčem jiném. Jestli tě napadá podle ukázky, co by to mohlo být za seriál, tak určitě můžeš posílat svoje tipy, buď to na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. No a jestli ti nic napadá, tak mám tady pro tebe další ukázku, kterou ti pustím už za pár minut. No a krom toho ti dám taky nějakou tu nápovědu, protože ta se vždycky hodí, že jo? Oh shit, baby. Yeah, yeah. We did it again.

0: Radio Spin, dom a taky poznávačka, ve který dneska hádáš jeden seriál, který dávali v televizi, a teď už můžu říct, že to bylo v letech 97 až 2003, nebo respektive to byly premiérový díly tohoto seriálu, ale je dost možný, že třeba i dneska se občas objeví někde v repríze. Každopádně to byl většinou takový ten seriál, ke kterému si sednou buď to po práci, nebo třeba taky po škole odpoledne. Je to trošičku, jak přemýšlím, jak to říct. Není to úplně EZO, ale na druhou stranu je tam spoustu jako mytologických postav, mytologických jako ne hlášek, ale prostě jako mytologických témat a tak. Tak jdeme se podívat na to, jaká tady zazněla ukázka pár minut zpátky.
1: Tento svět je starší než ty, které známe. Navzdory různým mytologiím nezačal jako nějaký ráj. Po nesčetné věky svět obývali démoni. Byl to jejich domov, jejich peklo.
0: No a my se jdeme podívat taky na ukázku číslo 2, kterou jsem ti před chvilkou sliboval.
2: Tak upíři jsou démoni?
1: Knihy praví, že poslední démon při odchodu ze světa pozřel člověka. Smíchal s ním krev. Stal se posedlým lidským tvorem, nakaženým duší démona. Kousl dalšího a dalšího.
0: Zase na druhou stranu musím říct, že to zní jako hodně, hodně EZO, ale byla to opravdu jako televizní show, byl to prostě jako seriál, na který koukalo spoustu lidí v té době, a myslím si, že i dneska se k němu kde kdo vrací. My se jdeme podívat za Matoušem.
3: Nejsou to krajní meze.
0: Krajní meze to Matouši dneska bohužel nejsou. Ale co ti můžu říct, tak v tomhletom seriálu se objevují vlastně jako hodně známí herci. V hlavní roli se tam objevuje třeba Sarah Michelle Gellar. Myslím si, že to byl takový jako crush každýho kluka, který prostě kdy u tohoto seriálu seděl. No a potom tam můžeš najít taky Nicholasa Brenda anebo Allison Hennigan. Tak uvidíme, jestli se tady objeví nějaký správný typ. Co můžu ještě napovědět, je, takže je to seriál, který se hodně věnuje tématice upírů. To si myslím, že už jako je ale hodně velká nápověda ode mě.

0: Blížíme se pomalu, ale jistě do finále dnešní poznávačky, ve který jste hádali jeden seriál, který se v rámci svojí premiéry vysílal v letech 97 až 2003 a jeho tématika je hodně taková jako mytologie, upíři, má to takový trošičku temnější vibe, ale zároveň je to docela i komediální série. My si jdeme pustit ukázku, která tady zazněla pár minut zpátky, jenom tak jako pro připomenutí.
1: Tak upíři jsou démoni?
2: Knihy praví, že poslední démon při odchodu ze světa pozřel člověka. Smíchal s ním krev. Stal se posedlým lidským tvorem, nakaženým duší démona. Kousl dalšího a dalšího.
0: No a napovídal jsem ti, že v tomhletom seriálu se objevily hvězdy jako Sarah Michelle Gellar, nebo taky Nicholas Brendon, nebo taky Alison Hannigan. Musím říct, že docela dost tápete nad tím, co by to mohlo být za seriál, ale jako chápu, že třeba ne úplně to byl jako šálek kávy pro každýho. Každopádně my se jdeme v tuhle chvíli podívat do mobilní apky Rádia Spin za Tomášem.
3: Čau, tady Tomáš. Není to náhodou Buffy, krotitelka upíru? Jinak dobré ráno.
0: Dobrý ráno i tobě, Tomáši. Podobný tip tady měl dneska ráno Matouš, který cinknul ještě jednou.
4: Hele, je to buď Angel, anebo Buffy zabíječka upíru.
0: Tak já to asi jdu v tuhletu chvíli rozseknout, co by to mohlo být. Takže pokud někdo z vás zná tuhletu znělku. Tak víte moc dobře, že je to Buffy přemožitelka upíru, takže jo, správná odpověď tady dneska ráno zazněla, takže jste mi udělali velkou radost, i když jsem čekal, že třeba nějaká jako trošičku větší dávka nostalgie tady bude, ale teda musím říct, že jako podle těch ukázek to asi nebylo zase tak úplně jednoduchý. Každopádně poznávačku máme za sebou, děkuju za všechny tipy, jak ty správný, tak taky i ty špatný, no a kdybyste si chtěl někdo zahrát další hádanku, tak už za 15 minut tady pro vás budu mít taky Celebrity Voice Flip, tak buďte ready.

6:27 minut, ty posloucháš Radio Spin s tebou i dál taky dom na my spolu pokračujeme ve Spin ráno, kde mám pro tebe teďka jednu takovou trošičku kuriozní zprávu, která na mě teďka vyskočila na Instači. A jde o to, že si představ situaci, že jsi prostě jako policajt, chytneš prostě jako auto na takovou tu klasickou silniční kontrolu a chceš doklady. No a týpek ti prostě jako seriózně řekne, že vlastně jako u sebe doklady nemá, nebo respektive teda takhle, že má u sebe klasické občanku, že má papíry od auta, ale že nemá řidičák a nikdy ho neměl. Vlastně je možné, že se tohleto občas stane, ale ve chvíli, kdy prostě ti tohleto řekne týpek, který mu je 86, tak si myslím, že na něj prostě jako budeš koukat. Koukat prostě jako hodně zvláštně, protože přece jenom jakoby jestli 86 nebo respektive teda od svých 18, dejme tomu, takže nějakých 70 skoro let jezdíš prostě po silnici bez papíru a nikdy tě nechytli, tak si myslím, že jsi zadělal na docela dobrý problém. Každopádně pokud by ti chtěli vzít řidičák tak jako už vlastně do smrti, tak si myslím, že by ti zase tak úplně jako velký trest neudělali, protože přece jenom asi v 86 letech už to asi zase tak dlouho trvat nebude ta cesta bez řidičáku, že jo?

0: Rádio Spin, Dom a taky Spin ráno, máme 6 hodin a 31 minut. K tomu úterý 30. červen, svátek slaví dneska Šárka, takže pokud nějakou Šárku znáš, tak ji určitě nezapomeň během dneška popřát a ideálně s ní třeba taky vyrazit ten svátek oslavit. My se jdeme spolu pro tuto chvíli podívat taky na to, co nás dneska čeká venku, protože musím říct, že jsem hodně zvědavý na to, co nás dneska čeká venku. Každopádně včera předpovídali, že by mělo sprchnout, úplně zase tak moc nesprchlo, aspoň teda jako v Praze. V okolí Prahy je dost pravděpodobně teda jo, protože všechny ty bouřky, kterými mířili na tu Prahu, tak se ve finále potom stočili a hezky pěkně jako obešli. Takže možná v okolí Prahy něco málo spadlo. Každopádně pro dnešek je tady hlášený nějaký ten déšť, a to nejenom v Praze, ale třeba taky hnedka v jejím okolí, takže Poděbrady, a potom třeba taky Příbram, a potom taky severní Čechy, takže Ústí, a nebo třeba taky Liberec, takže i tam bude dneska pršet, stejně tak i na jihu Čech. A nějaký ten déšť dorazí taky na Moravu. Takže je dost možný, že během dnešního odpoledne celá Česká republika bude prostě neúplně asi jako pod bouřkama, a dost pravděpodobně někde trošičku jako sprchne, což si myslím, že po těch úmorných vedrech, které tady doteďka byly, tak to bude docela dost příjemná záležitost. No a my se jdeme podívat ještě na silnice. Rychlá doprava na rádiu Spin, jdeme se podívat taky na to, jak to v tuhle chvíli vypadá na českých silnicích. Začneme v regionech, kde se teda vlastně vůbec nic neděje, takže ty můžeme aktuálně poměrně rychle přeskočit. Kdyby cokoliv jako Google mapy neukazovaly, tak dávejte určitě vědět. Co se dálnic týče, tak tady už je to krapet horší, a to konkrétně třeba na D1, a to kolem Ondřejova, tam to poskakuje trošičku kvůli práci na silnici po směru na Prahu, takže tam pozor. Pozor si dávej taky na příjezdu do Prahy po D7, tam to poskakuje. No a dávej bacha taky na na D11, a to u Libic nad Cidlinou, nebo respektive spíš teda u Poděbrad, to si myslím, že bude takový jako víc známý město kolem D11, takže tam určitě dávej posunu na Prahu pozor na crash, ať do toho nevlítneš. Co se týče Prahy, pro tuto chvíli tak nějaký zdržení hlásí Štěrbohovská spojka, a to zhruba tak někde od právě Štěrboho až po Černý most. Potom taky hlásí zdržení Dobřížská posunu na centrum, Holešovičky směr centrum, no a nějaký to zdržení nabereš aktuálně taky v Legerce, protože tam se bourá, takže tam na to pozor. Kdyby cokoliv, tak 210 32 330 mobilní aplikace Rádia Spin. Dávej vědět.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.

0: Až Radio Spin s tebou dál domno a my jsme se, jak jsem sliboval, přesunuli k hádance celebrity Voice Flip, ve který pravidelně každý všední ráno podle nějakého zamotaného hlasu hádáš nějakou známou osobnost. No a jaká to bude dneska? To záleží čistě jenom na tobě, nebo respektive na tom, jestli poznáš, kdo se skrývá za tímhletím zamoteným hlasem, protože těch osobností tady do té doby může být spoustu, ale správná bude jenom jedna. Tak uvidíme, kdo tam podle vás je.
1: Žem rej bývané William Pěču, věce temí vokštětí, všemí na vzgad slavo za korpejvo, nalhome si bcáne ta vedme divo kazakán.
2: Celebrity Voice Flip.
0: Co ti můžu prozradit k dnešnímu zamotanému hlasu je to, že dneska tady hádáš jednu českou moderátorku. Víc už ti ale v tuto chvíli prozradit nemůžu, protože by to bylo až moc jednoduchý. 210 32 330 mobilní aplikace Rádia Spin. Posílej svoje tipy na to, kdo se skrývá za dnešním Celebrity Voice Flipem. No a my si ho jdeme ještě jednou připomenout.
1: Žem rej bývané William Pěču, věce temí vokštětí, všemí na vzgad slavo za korpejvo, nalhome si bcáne ta vedme divo kazakán.
2: Spin Celebrity Voice Flip.
3: Jsi ready? Tak 210 32 30 30 nebo mobilní apka

0: Radio Spin pokračujeme v hádance Celebrity Voice Flip, ve který hádáš, komu patří dnešní zamotaný hlas. Tak pojďme si ho pro tuto chvíli spolu připomenout.
1: Žem rej bývané dili jam pěču, věc se tymý vokštaký, všim jí navzgat slavo za korpejvo, nalhome si bcáne ta vedme divo kazakan.
2: Spin Celebrity Voice Flip.
0: Ode mě zatím víš tomuhle tomu hlasu, že dneska tady hádáš jednu známou českou moderátorku. Tak na to se mi ozval Štrudl.
3: Ale jenom podle té moderátorky řeknu Lucie Borhiová.
0: Jakože bych vám ji naservíroval takhle jednoduše, tak takhle jednoduchý to dneska úplně nebude. Ale vlastně musím říct, že i dnešní moderátorka je moderátorkou hlavních zpráv, a to na Primě. To si myslím, že bude taková jako druhá velká nápověda. No a samozřejmě teda taky k tomu můžu napovědět, že i ona je blond a že je taky opravdu jako hezká. Takže jestli už víš tuto chvíli, kdo by to mohl být, tak určitě můžeš posílat svoje tipy, buď to na 210 32 30 30, nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. Máš na to zhruba tak ještě 3,5 minutky. No a víc nápověd už ode mě samozřejmě nedostaneš, protože tohle to si myslím, že by mohlo bohatě stačit. Můžu ti ještě jednou pustit z něj zamotaný hlas?
1: Žem rej bývané dili jam pěču, věc se tymý vokštaký, všim jí navzgat slavo za korpejvo, nalhome si bcáne ta vedme divo kazakan.
2: Tak
4: 210 32 30 30 nebo mobilní apka Rádio.

0: Radio Spin se blížíme do finále hádanky Celebrity Voice Flipy, ve kterých hádáškům patří dnešní zamotaný hlas, tak pojď si ho ještě naposledy poslechnout.
1: Žem rej bývané dilijam pěču, věc se tymý vokštaký, všimý na vzgat slavo za korpejvo, nalhome si bcláne ta vedme divo kazakán.
2: Celebrity Voice Flip.
0: Skoro mě víš, že jde tady o jednu českou moderátorku, která je krásná, která je blond a není to Lucie Borhiová. To jsme si vysvětlili už několik minut zpátky. Taky jsem ti prozradil, že moderuje hlavní zprávy a to na televizi Prima. Víc si myslím, že nebylo třeba napovídat, takže my se jdeme podívat na to, jaký typy tady dneska ráno padaly. Tak štrudl ještě jednou.
3: Ale prosím tě, je to Eva Perkausová.
0: Eva Perkausová, tak ta tady zazněla dneska ráno taky od Karla.
3: Já si myslím, že dnešní voice flip, nejsem si teda úplně jistý, protože nevím, jak se přesně jmenuje, ale není to Perkausová nebo něco takového.
0: No a Eva Perkausová je dneska přesně to jméno, který jsem slyšet chtěl. No tak jo, děkuju za všechny tipy, jak do poznávačky, tak taky do Celebrity Voice Flipu, no a samozřejmě, že obě dvě hádanky si tady pak spolu dáme ještě zítra ráno, a to mezi 6 a 7, takže rozhodně buď ready a zapoj se.
4: Spin ráno na rádiu Spin. Roman Jakub a Dominik.

posloucháš Radio Spin, máme 30. červen, úterý, svátek slaví Šárka, tak všem Šárkám popřeji všechno nejlepší. No a my se spolu jdeme podívat na to, co nás tady dneska čeká. Za chvilku dorazí Roman, no a čeká nás toho samozřejmě společně hodně. Mimo jiný nás čeká mashup, protože je úterý, tak tady máme ready mashupek a dneska teda musím říct, že opět jako dobrý. Možná dokážu říct, že i vlastně jako jednoduchý. Takže pokud vydržíš určitě do mashupu, tak se ho budeš moc zát s náma. Potom taky připomínám, že ve hře jeden na jednoho hrajeme o starší tričko Rádia Spin, který se nám tak jako trošičku vrátilo na scénu. Takže rozhodně doporučuji zůstat dál u Rádia Spin, protože se to bude dít opět hodně a opět bude i co a o co hrát. Samozřejmě se ještě v tuto chvíli spolu podíváme taky na to, co nás dneska čeká venku, protože si myslím, že by dneska mohlo konečně dopadnout to počasí nebo respektive to předpovězené počasí a mohlo by nám to dát trošičku vody, protože když se tak na to kouknu, tak dneska budou teploty zhruba tak někde kolem 27 stupňů Celsia. No a to po celý den, jinak co se týče počasí, tak počítej s tím, že by po celé republice během dne mohlo dojít i na déšť, takže možná konečně dneska i trošičku sprchne, ale uvidíme, jak to dopadne. Víme, jak to dopadlo taky včera, že jo? Yeah, yeah, yeah.

0: A hezký dobrý ráno všem, 7 hodin 7 minut téměř, 30. červen. Šárka má svátek, tak milé Šárky, přejeme jen to nejlepší.
1: Šárka byla moje učitelka ve školce, to si pamatuju ještě na paní Šárku.
0: A měl jsi na ní crash?
1: Neměl jsem na ní crash.
0: Nelíbila se ti paní Šárka?
1: Ne, mně se líbila až paní učitelka na základce.
0: Fakt jo?
1: Marcela Bartošová
0: se jmenovala. A vyjel se po ní?
1: Ne.
0: Marcela?
1: Marcela.
0: Marcela Bartošová. A co tě učila? Všechno?
1: To byla všechno, to byla taková ta učitelka prostě na prvním stupni. No.
0: A to už jsi byl plešatej, nebo to jsi ještě vlastně?
1: Co jsem už narodil plešatej, ty vole.
0: No tak jo, takže vzpomínáme na paní Marcelu. Všem Šárkám přejeme krásný sváteční den. Je poslední den měsíce června roku 2026, to je prostě krásný. Tak co nás dneska čeká?
1: Co nás dneska čeká? Tak probereme zpěváka Tomio Cashe, který si vzal na Paris Fashion Week takovej poměrně konfrontační, ale vlastně jako kuriozní obleček.
0: Kuriozní obleček, takže budeš zase soudit lidi podle toho, co mají na sobě.
1: Já si myslím, že ho odsoudíš taky.
0: To si nejsem úplně jistý teda. Jsem zvědavý. Já doufám, že ne.
1: Mám tam připravený obrázek.
0: Dobře, tak jsem na to zvědavý. Já doufám, že budu mnohem víc open než ty. Tak, Keanu Reeves v Praze, podíváme se na to, kde byl, co byl, jak zažil, co prožil. A musím říct, že mi to vlastně celý dělalo radost.
1: OK, já tady mám potom taky jednoho zloděje, který ukradl tašku, ve který se podle mě myslel, že najde kdo ví co, ale ve finále na něj vyskočilo něco, co asi nikdo nikdy by si nepřál.
0: Ty se poslední dobou fokusuješ na zprávě jenom o zlodějích, znamená to něco víc?
1: Ne, prostě na mě vyskakuje.
0: Proskoumáváš
1: teren. Prostě můj algoritmus se mě snaží k něčemu spíš nenabádat.
0: Zloděj prostě je inspirován jinými zloději. Dobře, tak jsem na to taky zvědavý. Do Varu, který startuje už tenhle ten týden, se blíží dva velký český queer projekty. Jedním z nich je minisérie Filter z produkce České televize a druhým z nich je pak film Šimona Holího Čika Čeka s Janem Cinou v hlavní roli. Festival slibuje celou minisérii Český Filter odvysílat na velkém plátně, tak věřím, že to bude velký zážitek. A mám pocit, že snad jako je to poprvé, co do Varu míří tolik českých queer filmů, takže za mě jako big up.
1: Ok, tak 60. rok, ale
0: to je pravda, prostě to je pravda. Líbí se ti ten vizuál?
1: Ne.
0: Mně přijde krásný.
1: Mně to přijde strašně jako až moc zbytečně jednoduchý na 60. ročník.
0: Mně to teda přijde fakt hezký.
1: Fakt?
0: Vždycky, když okolo toho jedu, tak se jako tím kochám a říkám si, že to je prostě krásný. A když jsme u toho Karlovarského festivalu, tak pokud si tam budete někde ochomejtat, tak opening party, která bude hnedka po té první projekci a potom slavnostním zahájení, má na starosti Nobody Listen. A když jsme se bavili o tom vlastně ve Spintolku, tak mi říkal, že tam chystá něco jako práce s dětským sborem a že vlastně to bude takový jako kombinace nového soundu, starého soundu a že by to mohlo být jako hodně zajímavý. Takže doporučuji ochomejtat se v pátek večer v Karlových Varech. Věřím tomu, že ta opening party bude slyšet i za plotem. Takže
1: tak
0: to je něco i pro tebe.
1: Někde vyskočí, že se aspoň pokochám takhle jako z dálky.
0: A to skáču jenom zloději.

0: Hezky dobrý ráno všem, tady je Radio Spin, Roman a taky Dominik, ať se vám hezky vstává, dneska už by to mělo být trošku jako veselější, ale koukal jsem na Prahu, teploty se pořád budou pohybovat dneska okolo 30, ještě někdy v 5 odpoledne by mělo být nějakých 27, nicméně píše mi to tady nějakou jako výstrahu na brutální bouřky, tak uvidíme, jak moc ty bouřky brutální budou, co jsem koukal, tak let, kde v Čechách už se bouřky jako odehrály, tak doufám, že jste to přežili ve zdraví. Ještě předtím, než se dostanu ke zprávám, tak víš, jaká je trendy hračka roku 2026?
1: Netuším, jaká je trendy hračka roku
0: 2020. Znáš knedlíčky Dimsun?
1: Cože, jestli se znám?
0: Knedlíčky Dimsun.
1: No to jsou takový ty knedlíčky plněný masem.
0: Jo, takový. Ty čínský. No tak teďka je hračka vlastně, která vypadá jako tenhle ten knedlíček a má na sobě takový jakoby veselý očička a úsměv, takže říká se tomu veselý knedlíčky Dimsun. Akorát pozor na to, kdybyste to chtěli kupovat někde jako necertifikovaně, třeba někde v nějaký večerce, tak údajně to obsahuje nadlimitní množství benzenu i formaldehydu a vlastně ty knedlíčky, byť vypadají roztomilé a rozkošně, tak vlastně jsou docela jedovatý, takže bacha na to. Sice budete trendy, ale způsobíte si nemoc, tak pozor na to. Tak
1: a veselý knedlíčky, ty vole.
0: Jako bizár.
1: To zní jako něco z Amsterdamu.
0: Jako říkal jsem si prostě, sakra, bych chtěl vidět ty děti, kteří si hrajou prostě s knedlíčkama, ale prostě. Tak já chci říct jednu věc, Keanu Reeves a jeho kapela Dogstar dorazili do Prahy, byli tady v neděli a musím říct, že se mi hrozně líbilo, že dorazili na Pražský hrad, kde se setkali s prezidentem Petrem Pavlem, s tím pak skočili na pivko na Vikárku, vznikly z toho hezký fotky, večer pak kapela odehrála koncert a musím říct, že když jsem viděl ty fotky, tak to na mě udělalo podobný dojem a podobný pocit, jako když před lety byli v Praze Rolling Stones a potkali se na hradě s Václavem Havlem a úplně jsem z toho zacítil takovou jako svobodu, volnost a říkal jsem si, to je prostě moc pěkný, že se to děje.
1: Je to hezký. Hele, kdo si myslí, že má z toho vždycky větší radost? Prezident s tím, že potkal někoho slavného, anebo ten slavný s tím, že potkal prezidenta?
0: Já si myslím, že vlastně to je docela dobrá otázka. To je dobrá otázka. No, já bych jako se přiklánil k tomu, že ten prezident z toho bude mít obrovskou radost, ale na druhou stranu, když to takhle otočíš, nevím, kolikrát se Keanu Reevesovi vlastně podařilo, že by ho přijala nějaká hlava státu, ukázala mu svůj palác a tak dál. Tak věřím, že to možná bude
1: Trump
0: jakoby
1: to asi neudělal,
0: Trump to asi neudělal. Leda až dostaví tu svoji novostavbu u Bílého domu, říká, pojď si pojď tam můj salonek, takhle jsem to tady vylepšil, tady to vypadá prostě naprosto báječně. Akorát, že Trump by pozval nějaký umělce, nevím, no, jako takový ty umělce, co se točí u nás okolo Zemana, třeba Obermajerovou.
1: Ježiši, kres, fuj. Jdeme pryč od toho asi radši.
0: Co to máš dál?
1: To začíná zvrávat. Já tady mám jednu krátkou zprávu, a to z Paříže, kde byl Fashion Week, na který dorazil i zpěvák Tommy Cash.
0: A to byl jak zhoven, kdyby to bylo.
1: Ono to jako má symbolizovat to, že to je zhoven, ale doufám, že to není úplně jako zhoven.
0: Teda. A proč to má být jakoby zhoven? Co tím chtěl říct?
1: Já vlastně vůbec nevím, co tím chtěl říct.
0: Já prostě to jsem měl takhle zjistit.
1: A to tam, on to ani u toho příspěvku nepíše.
0: No prostě tak u tohohle měl ne, ale u nějakého jiného ne.
1: Ne, ani u
0: najdu příspěvek,
1: ne, tohle, ne, počkej, nech mě to domluvit. Ne, no. Tohle je screen jeho originálního příspěvku.
0: A na to je prostě napsaný český text, dobře. No, podle
1: je to screen a přesto je napsaný text. A když jsem se koukal na ten screen, na ten jeho profil, tak
0: já bych to teda,
1: nepíše.
0: Já bych prostě tebou, tak bych to zkusil ještě dogooglovat, dohledat někde, dopřeložit, protože by mě zajímalo, který návrhář, nebo kterýho návrháře a proč napadlo Tommyho Cashe zrovna obléci do hoven. Tak, můžeme si to dát prostě za úkol. Vypadá to zajímavě.
1: Škoda, je to hrozný.
0: Ještě by bylo super, kdyby existoval takový jako parfém, který by vlastně vonil úplně jako to, co má na té vestičce.
1: A to on možná existuje, takový
0: a to on možná
1: parfém
0: existuje, no. Takže vlastně pak, jako takhle, když pak přijdeš do metra a víš, že to, co jsou na sobě, vypadá jako hovna a nejsou to hovna a smrdí to jako hovna a nejsou to reální hovna, tak musí být vlastně strašně pohodlný se sednout třeba do metra, do tramvaje. To vlastně nikdy nevíš, co je fronta.
1: Tak vlastně ne.

0: Řezník, Chubb Beats, DJ Flux, poslední exekuce, soundtrack k nový hře, poslední exekuce Řezníka. Pokud jste nehráli, doporučuji zkusit. Je to prostě jakoby dobrý a je dobrý se vlastně proklikat i ty části, které jste třeba na první dobu jako neodklikali, protože je to fakt jako dobrý. Tak jo, ať se vám hezky vstává, 7 hodin 19 minut, 30. červen, dnešní odpolední maxima okolo 27 stupňů, někde už to bude míň, protože někde už začaly úřadovat bouřky a bouřky přinášejí ochlazení. Tak, jdeme na dnešní téma. Myslím, že dnešní téma je takový jako taky prázdninový a volnočasový. 70% Čechů plánuje strávit dovolenou doma. To je docela jako zajímavá statistika. Dominik to potvrzuje, taky má jako v plánu zůstat doma.
1: Jako mám, no.
0: Protože Dominik má rád prostě svůj byt, ve kterém bydlí a nechce ho opustit, takže Dominik plánuje zůstat nejenom doma, ale doma.
1: Ve vnitroblok máme
0: tak,
1: ještě hezký.
0: Ve vnitrobloku, takže tam ho uvidíte s pejskem, až si vezme svůj týden volna. Tak, co je zajímavé je, že vlastně lidi čím dál tím víc vyhledávají autentický a netradiční zážitky. Takže třeba například si zaplatí 14 dnů na farmě, aby mohli 14 dní ráno a večer dojít krávy.
1: Jsou jako, taky lidi, kteří jdou do reality show na farmu, že jo?
0: Jako to je pravda, to je pravda. Tak to jsem si říkal, vlastně to je docela dobrý a úplně ve mně jakoby blejsklo, že bychom si mohli zahrát dneska ráno na takovou jako zážitkovou agenturu a že byste spinneři mohli vymýšlet různý další zážitky, které bychom jako spoplatnili a které bychom jako vlastně mohli prodávat, aby si to třeba hipstříci mohli koupit.
1: OK.
0: Jo? Takže začnete přemýšlet, co všechno, když jsou lidi schopní zaplatit za 14 dnů dojení krávy, tak budou schopní prostě zaplatit jako téměř za cokoliv.
1: Já jsem si říkal, že by vlastně jako na pospas toho byla docela dobrá jako agentura, která by vlastně jako zážitek dělala to, že by ti dala každý den zkusit jinou práci. Že by třeba. Si jeden den dělal pokladního, druhý den by si třeba dělal popeláře, třetí den by si zkusil žebrat a že by si mohl vlastně jako zkusit, jak se živí jiný lidi.
0: OK, tak jako proč ne? Takže Dominik už vykopnul. Vy se zkuste ještě položit trošku víc jakoby do bizárku, protože Dominik pořád ještě bruslí na takovém jako oficiálním ledě, řekl bych.
1: No ale počkej, jako zkusit si žebrat?
0: Jako proč ne?
1: Jako v rámci dovolený.
0: Myslím si, že bys byl překvapený, kolik lidí by ti rozkoplo klobouček.

staňte se bezdomovcem na 14 dnů a zaplaťte za to třeba 50 tisíc. To skoro bude dobrý motiv totiž k tomu, jako otevřít si takovouhle agenturu. Takže Roman a Dominik SRO lákají klienty na zážitky.

0: Hezky dobrý ráno, Radio Spin, Roman a taky Dominik. Založili jsme si cestovní agenturu, nebo respektive dovolenkovou agenturu, která postihuje nebo poskytuje nevšední zážitky, za který samozřejmě můžete platit. A vás jsme si najali jako kreativní agenty, abyste vymýšleli tyhle ty zážitky. Nechali jsme se inspirovat českou agenturou Czech Tourism, která zveřejnila, že třeba hodně mladých lidí chce strávit letošní léto na farmě a dvakrát denně dojít krávy a jsou schopní a ochotní za to ještě zaplatit. Přitom by to vlastně celý mělo být obráceně, tak jako proč ne? Proč ne, jo?
1: A tak jako obráceně, no tak jako chtěj to, tak ať si
0: no,
1: to zaplatí.
0: No pořádku, chudá kráva, na kterou sahá někdo, kdo to neumí. No. To sám asi víš, jaký to je, tak.
1: Vím, no.
0: Tak. Jdeme za Rudou.
2: Dobré ráno, kluci, tady Ruda, ale já bych klidně udělal zážitek třeba 14 dní jezdit s hovnotřicem nebo s fekálním vozem. To je taky

0: to fajnová práce.
1: Zkoušel jsi někdy?
0: Jednou jedinkrát jsem to zkoušel, ano.
1: A jaký to bylo?
0: Hele, jako tím, že jsem to chtěl vždycky jako zkusit, jaký to je, tak jako už to nepotřebuji zkoušet, nic moc.
1: Co bylo nejhorší?
0: Hele, asi ten, ta vůně, no, ten smrad z toho, když jako tam je, píchneš tu hadici do té jímky a hele, žádná sláva.
1: Žádná sláva, tak to je Rudách. To je zajímavý, Ruda Průkopník si chtěl jezdit s hovnocucem, neznám moc takových lidí, kteří mají tenhle ten cen, ale jako why not? Jako why not? Tak jdeme dál, máme tady třeba ještě Petra, tak Petříku, pojď mezi nás.
2: Čau kluci, tady Petr, hele, abych si udělal agenturu na kopání, bylo by to pro kancelářský, jak mají zkrácený žíly, aby se jim natáhli.
1: Na kopání student mám takový říkal Petr, taky by nemusela být špatná agentura na kopání hrobu.
3: Na kopání hrobu, nebo klidně jako i na kopání prostě jako nových silnic.
1: Na kopání nových silnic, nevím, jestli to je takové, jako já bych to dal, jako už bych to dal spíš jako... Jako posílil bych ten zážitek, aby takový, vyloženě o čem měli mluvit, no. Jako kopání hrobů v tomhletom počasí, jako a, taky
3: tak
1: proč
3: jako ne? Ono i vykopat díru takhle jako někde...
1: Ale jo, ale rozumíš, vedru. Tady prostě automaticky ještě toho člověka konfrontuješ s tím, co tam najde. Rozumíš, nezměkčuj
3: furt. Počkej, jako ty myslíš, jako vykopat hrob, jako vykopat jako
1: no,
3: prostě...
1: No jako vykopat
3: už,
1: hrob prostě.
3: Už hotovej.
1: No jako hrob, kde už kdysi někdo odpočíval a teď najednou se to chystá prostě znova. Fuj, tak taky jednou budeš ležet v hrobě a někdo ti ho bude muset vykopat. Tak, 210, 32, 30, 30, prosím vás pěkně, pojďte společně s náma vymýšlet další zážitky. Věřím tomu, že máte mysl kreativní.
4: Ano, já bych dal něco, jako v tom úsledku na 14 dní, jako ochutnej, co můžeš. Prostě dovolenou, kde můžeš ochutnat celého světa, různý jídla, prostě pokrmy a takhle a stalo by to třeba 100 000. Na 14 dní dovolená, prostě ochutnej, co.
1: Ale vlastně ochutnej, co můžeš. Ale vlastně je hustý, že vlastně ty bys tady jenom vlastně toho člověka nechal na pokoji, případně jednou dvakrát za den by se šel do jídelny.
3: A nosil mu žrádlo.
1: No, a nosil mu žrádlo, což by bylo vlastně jako docela jako fajn. Ty bys mu řekl.
3: Jako dovča pro mě.
1: To, no jo, ale tak ty zase nemáš rád ty zahraniční kuchyně. Teď jako ty to byl, no, to člověk řekne který, prostě indický dál, ty si představíš člověka, jak to míchá prostě nohou a neochutnáš to. Jako na druhou stranu, ty bys byl na to prostě úplně vlastně ideální zákazník, protože ty bys si zaplatil 100 kilo a pak by si prostě stejně si objednával jenom svíčkou.
3: Tak záleží na tom, co by mi nosili, ale bombonamo bych si dal.
1: Wow, takovýhle, taková exotika, wow. Takovýhle výkop, panečku.

0: 7 hodin 33 minut, Roman a taky Dominik, tak co, přišlo nám tam ještě něco zajímavého, co bychom mohli
1: něco pustit? Tady máme, to víš, že máme.
0: No tak jo, tak jo, tak jo, tak jdeme se podívat za Ládisem, to vypadá jako zajímavý tip.
2: Já bych vykopl, buďte 14 dní politikem, tlachat jejich nesmysly v poslanecké sněmovně, jíst jejich obědy za ty jejich peníze a k tomu ještě pobírat ten jejich plat, proč ne?
0: Jako to je docela dobrý, to je docela dobrý.
1: A to je taková dovolená zadarmo, ne? Zaplatíš 50 tisíc za to, abys byl politik a vyděláš si 3 kila.
0: No a ještě by mě zajímalo, ještě by bylo docela dobrý, jakože bych ti přidělil tu politickou stranu, že by to nebylo, že bys si vybral, ale prostě třeba bys řekl, že jsi pravičák a bum, už bys byl prostě tě, někde.
1: Jo,
0: byl bys levičák prostě a bum, a už bys byl prostě někde jako někde jinde. Prostě seš hodnotově ukotvený, bum, a už bys byl prostě někde, kde je prostě bordel. No jako proč ne? To je teda podle mě docela dobrý nápad. Tak Romane.
3: Krásné ráno, Romane doma z Pidnesu, tady Roman. Hele, tak nebude to bizar, začneme zvolna. A můj otec byl strašně posedlý uklízením. Když měl uklízený celý kvartír, tak byl fakt jako nervózní, jo. Tak já jsem vymyslel, kam taky, hele, tak pojď založit nějakou agenturu. Najmeme lidi a ty vlastně přijdou a udělají ti doma bordel, aby ty si mohl uklízit sám víc a víc a víc a víc, jo. No na to mi táta řekl, že už jsem se asi úplně podělal, jo. Takže, no ale možná by to nebylo špatný. Tak hezký den, čau.
0: Ježíš, jako to je teda super job.
1: Jako mě by se líbilo
0: dělat lidem bordel doma. To je teda fakt jako super, to mi přijde teda zatím jako bejt na 14 dní politiky mi přijde skvělý a dělat lidem bordel doma mi přijde teda taky skvělá činnost. Kamarádka má maminku, která taky strašně ráda uklízí a ta to má tak, že prostě vždycky si celý ten byt jako vyhezká, uklidí, nalejská a pak třeba sedí 30 minut a jenom se kouká, jak to tam má prostě krásně jako uklízení. Tak ještě zvedneme telefon 210 32 30 30. Dobré ráno, kdo tam?
4: Čus, tady David.
0: Nazdar, Dave, tak s čím přicházíš?
4: Hele, mně by se třeba líbilo, kdybych vám zaplatil 50 tisíc a vy byste prostě vytáhli garáž nějakou plnou aut prostě a mohl bych si prostě zkoušet různý auta, jak chci.
0: Ty vole, to je dobrý. Okay. To je taky dobrý, to je taky dobrý.
4: Nebo motorky samozřejmě, motorky i auta prostě, různý typy by tam byly, víš co, nějaký Ferrari, Lambo, tyhle ty věci prostě, rozumíš, a vždycky co bys, na co bys měl chuť, tak to bys je zkusil a bylo by to třeba v měsíci, že bys vždycky jezdil jenom autem.
0: Tak to je docela dobrý. A jakože bys to používal jakoby i mimo ten areál, nebo jenom jakoby v rámci toho areálu?
4: No jasně, no, no normálně jezdit jako zkoušet to a v areálu bych mohl řídit pod vlivem, abych si zjistil, jaký to je.
0: dobře ty. No tak jo, tak přejeme hezký dobrý ráno, ahoj, čau.
4: Taky čau.
0: Čau, tak buďte kreativní dál, mám pocit, že se nám to tady docela hezky jako rozjíždí. Připomínám ještě jednu věc, dneska v průběhu dne se na Facebooku Rádia Spin objeví soutěž, budeme tam pro vás mít nachystanou úplně jednoduchou soutěž o kapku, což je prostě taková aplikace, kde pak můžete sbírat nějaký body a dát si třeba někde prostě kafe, tak sledujte náš facebookový profil, soutěž poběží od dnešního dne až do pátku, kde prostě vybereme losovací aplikací dva výherce.
1: Rychlá doprava na rádiu Spin, jdeme se podívat taky na to, jak v tuto chvíli jezdíte. Co se týče regionu, tak musím říct, že jezdíte docela dobře, protože tady žádný úplně velký fuck up nevidím. Co se týče dálnic, tak tady už je to trošičku horší. D1, R2, trošičku štosovačka na příjezdu do Brna. Potom taky pozor, určitě na D11 se posměru na Prahu a to u Poděbrad, tam se bourá, tak tam počítejte se zdržením.
0: Ty jsi říkal tak jako dobře, tak jako frája. D1, D2, u Poděbrad, si dejte pozor. Tak jo, tak já budu pokračovat, tyhle ty dikci frajerský. Dejte si bacha, v ulici Zákostelní, tam je crash, Povltavská, tam se bourá taky, a ještě Stravský tunel, tam je taky crash, a ještě Mrázovka, hele, tak tam se zastavíš taky, tam je taky crash, a ještě jedna nehoda, ta je v ulici Prvního pluku, a jako bonus ještě jedna na Barandovském mostě, a kdybyste věděli něco víc, tak nám to pojďte říct.
5: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Hezky dobrý ráno všem, tady je Rádio Spin, Roman a taky Dominik. Hledáme zážitky do naší nový prázdninové agentury, kde budeme s Dominikem prodávat lidem různé zážitky, které budou moci v rámci své dovolené zažít a spoplatnit. Už jsme tady měli kopače hrobů, kopače studen, už jsme tady měli člověka, který bude dělat lidem bordel doma, aby pak někdo jiný mohl přijít prostě a uklízet, to mě bavilo moc. Měli jsme tady třeba taky ladíse, který by chtěl být, nebo který bych chtěl umožnit lidem být na 14 dnů politikem. A máme tady třeba teďka taky Rudu.
1: Dobré ráno, spineři, Romane, Dominiku. Roman, asi to byl úplně bezár, ale myslím, že bych chtěl zrealizovat jakože kurz moderátora v rádiu nebo něco takového. Si myslím, že u vás v rádiu by to asi šlo. A myslím, že spousta lidem by se splnil sen a chtěl by se to určitě zkusit.
0: A ještě by za to zaplatili peníze, tak to se mi líbí.
2: Malá dobou prostě.
0: Nikoho bychom nemuseli zaškolovat zadarmo, ale prostě by normálně jsme z nich vytáhli třeba kilo a řekli, dobře, no, moc ti to nejde, ale tak zkusil jsi to. To se mi líbí. Tak jo, Láďo.
3: Ale ještě mě tak napadlo, což by možná mohlo být taky zajímavé, být na 14 dní pornoherec.
0: No, to by mohlo být zajímavý, ale nevíme, jak vypadáme, abychom ti vybrali adekvátní protějšek.
2: Takže pošli fotku.
0: Protože, no to jsem zvědavý, Ladi, si pošli fotku a my se rozhodneme, do který ze scén tě samozřejmě pošleme. Máme tady pro tebe případně i speciální sexy, kterou, na který máme napsáno nápis Animal.
2: Ježišmarja,
0: ne, fuj, tak dobře. Tak jo, jinak Rudo, samozřejmě, kdyby si chtěl někdy zkusit moderovat v rádiu, tak po prázdninách se klidně ozve a můžeme tě zkusit pozvat třeba do Spin rána.
2: To až
0: a,
2: takhle, jo.
0: No tak proč ne, viď?
2: A tak to je...
0: A zkusíme, Rudu, jaký to bude ptáček moderátorský, jaký to bude vejlupek, jaký bude mít nápady.
2: Já třeba tady ve finále dostaneš i práci.
0: Třeba tě pak zavolají a najmou tě. Tak dobře, tak ještě tady máme něco, co bychom mohli teďka v tuhle chvíli pustit. Asi ne, viď? Asi teďka jsme vyčerpali úplně všecko. Tak kdyby vás ještě něco napadlo, tak nám to ještě pošlete přes mobilní aplikaci Rádia Spin. Za pár minut nás čeká mashup, bude to dneska těžký, bude to lehký.
2: Bude to lehký?
0: Uhádnu i já něco?
2: Myslím si, že uhodneš tři věci.
0: Ze čtyř? Fakt jo, takhle moc mi věříš. No tak to jsem zvědavý. Sedím.

0: SPN ráno. Mashup.
1: Tak poznal si zatím, co si to tak pouštěl mimo
2: Ether? Zatím dva. Ale ono jako pouštět si to tady na studio je to takový jako horší, protože vlastně ti tady do toho hraje hudba a špatně tak se to slyší. Takže uvidíme, co poznám teď nebo nepoznám teď. Máme pro vás mashup, ve kterém je spousta dětských věcí, trošku srandy a zbytek se nechám podat možná i od vás. Takže takhle zní dnešní mashup, má 10 vteřin, takže to skoro stihnete uvařit kafe, sníst bábovku, dovízt dítě k babičce,
1: no ježiš, vrátit tak se jednou zpátky. Jednou to nemá 4 vteřiny, ty vole.
2: Jsem jako překvapený právě. Ježiš, to je super. Tak já myslím, že to, čím to končí, jsem poznal. Myslím si, že to dominantní, co se tím jako tak jako tkne jak nit, tak to jsem poznal taky. Uh-huh. A ještě tam slyším dvě věci, ale nejsem schopný to rozklíčovat. To tak teda musím říct.
1: Jsi je třeba neviděl.
2: Tak jsem je třeba neviděl. Uh-huh. Takže vlastně možná budu znát jenom 50%. To teda budu odcházet smutný na prázdniny, ti řeknu.
1: No, tak jako potom si můžeš, budeš mít prázdniny dost času na to si je pustit. Třeba
2: jasně,
1: dohnat
2: třeba to. A poznat to zase v září. Dobře. Jo, já myslím, že já věřím tomu, že to dneska dáme a že před 9 ráno nám si když tak poradí Vicky nebo Krištof, protože to jsou vlastně zastánci mladší generace a ty předpokládám, že viděli všechno.
1: Já si myslím, že určitě, no že minimálně si myslím, že Krištof a pohádky, že to půjde dohromady.
2: Jo, tak určitě, minimálně třeba dabuje někdy. Takže 210, 32, 30, 30, pojďte nám říct, jak se věci mají, co v tom dnešním mešápku pro vás.

0: Spin ráno. Mashup.
1: Mashup, tak takhle zní dneska ráno mashup. Pojďme si ho připomenout, pojďme si ho poslechnout ještě jednou. Ježiš, na to se úplně těším, až se to zase pustím někde, to je fakt jako dobrý.
2: No ale ty bys si měl posílat hlavně ty další věci.
1: Kušuš. Tak.
2: Já ti udělám na prázdniny seznam věcí, které musíš
1: vidět.
2: Díky,
1: tak jo, tak já si jdu pustit, teďka si jdu pustit, jestli někdo poznal vůbec něco, co tam je.
3: K mashupu mám králíci z klobouku a bobek a Madagaskar. Já tak rád trsám, trsám.
1: Tak, myslím, že Boba a Bobka tam máme. Jenomže já mám ještě noc. To jsem měl rád vždycky.
2: Stávat a cvičit?
1: Jo. Vím, že se nechce, protože ráno. Jenže já mám ještě noc, tak jdeme dál.
2: Prosím, klobouk, kouzelník a pokustóna.
1: Jo, a v něm bydlí dva králíci.
2: Bob tak, a Bobe.
1: Na první pohled je docela obyčejný. Ne, to zase
2: je na kostníček.
1: Tak, ještě nám tam zazněl ten Madagaskar.
4: Já tak rád trsám, trsám, já tak rád trsám, trsám, já tak rád trsám, trsám, ty tak rád.
1: OK, takže to jsme tam taky měli. Jdeme za dalším spinnerem nebo spinnerkou.
5: Čau, tady Honza. Já si myslím, že v tom mashupu budou králíci z klobouku a homolkovi. Maria, 1, 2, 3.
1: Panečku, 1, 3, ne. Já bych teda typoval, že tam budou homolkovi dvojka.
2: Já nevím, jestli je to dvojka. Teda.
1: Jaký to jsou?
2: To je Hogofogo.
1: Hogo, no tak to je auto, tak to jsou dvojka, to je dvojka. No tak jo, takže pojďme teda odhalit Homolkovi.
6: Takhle postaný tam čát, no. Takový blbec, no já nevím, no víte, vidíte, ty se nemůžeme dostat do vozu.
7: Jsem ti to říkala.
8: No. A ne, to je náhodou přesně postavený, co? To, ale to je na milimetr.
6: No to je váš auták.
8: A co má být?
6: No to jste vůd,
1: no, počkej. Počkej, je to černobílý s autem, nebo to je to, jak jsou na těch horách?
2: To černobílý s autem.
1: Je to černobílý s autem, tak to je dvojka. Ježíš, to je stejně skvělý. Tak to je váš auták, tak to jste vůlpané. Ježiš, to je skvělý, to je takový jako dobrý maloměstský. No tak, jestli jsem dobře počítal, tak máme 3/4, 75% hotovo, chybí nám teda 25% dnešního mashupu, jo?
2: Je to tak.
1: Tak já to jdu pustit.
4: Já tak rád trsám, trsám, já tak rád trsám, trsám, já tak rád trsám, trsám, já tak rád.
1: Tak jo, tak my se k tomu vrátíme ještě před 9:00, když náhodou to nenapadne vás, tak věřím, že to napadne Vicky nebo Krištofa.
2: A nebo vám to prozradíme já prostě.
1: A nebo vám to prozradí náš Méďa Kulička. Říkají mu Mrvídek.
2: To byl Méďa Kulička, to si pamatuju taky.
1: No, ale...
2: To byl večerníček, to byl...
1: No, to bylo něco ruskýho, podle mě. Říkají mu Mrvídek, Kušáček, chci se s vámi děti hrát. Říkají mu Mrvídek, Dominik.
2: Kulička.
1: Rád se s dětmi povídám. Tak najdi to.
2: Já no to se píše, to jdu najít hnedka.

0: Dog.
1: 7 hodin 58 minut, hezký dobrý ráno, 30. červen, svátek má Šárka. Za pár minut vstupujeme do další hočky, tak v té nás čeká jednak. Můžeme dokončit ještě tématu bizarních zážitků, který bychom mohli prodávat lidem. Zatím teda musím říct, že mě baví asi nejvíc dělání bordelu doma a stát se jako na 14 dnů politikem.
2: Mě by to bavilo prostě jako jít někomu domů.
1: Ministrem. Možná jako ministrem, na 14 dnů ministrem.
2: Ministrom?
1: Proč ministrom?
2: Minister po slovensky.
1: Ty bys rozhodně nebyl ministrom, ty bys byl prostě nějaký velký strom, ty bys mohl být třeba keř nějaký. Ne ministrom.
2: To tak křoví vypadá jako Halina Pavlovská.
1: Ne,
2: to taky
1: to,
2: neznáš.
1: Tohle to křoví vypadá jako Dominik
2: Musil. To
1: taky neviděl,
2: že?
1: Neviděl, co to je?
2: Šrek.
1: Jo, tak no já nemám moc rád Šreka, já nemám rád ty tlustý. Je ten Šrek opravdu přijde takový vždycky rozteklej, velký, zelený.
2: Tak je to zlober, ty vole?
1: No, tak neznamená, nevím, prostě nějak jsem k němu nenašel vlastně nikdy cestu a dokonce mě ani nikdy nedojmulo, když jsem ho viděl smutnýho. Říkal jsem si, Ježíš, no tak se podívej na sebe a nediv se, že jsi smutnej.
2: To je prostě,
1: já to já kdybych vypadal jako ty Šreku, tak jsem do sebe smutnej, tak to mě vždycky taky napadlo. Tak, jdeme se podívat na počasí. Co je hrozný?
2: To úplně děláme srdíčku, že jsi to neviděl, že to prostě jako nefíluješ.
1: No nefíluju, tak prostě nemusíme se shodnout úplně na všem. Tak hlejte se, dnešní teploty se budou pohybovat okolo 27-28 stupňů Celsia, v průběhu dne se zatáhne, začne pršet, bude bouřit, měly by přijít nějaký kroupy, tak na sebe dávejte pozor. Teď momentálně aktuálně teploty všude v Česku okolo 20. Spin Radio.
3: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
4: Radio Spin jde s tabou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že nás v DABu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce repu v republice můžete poslouchat nyní v DABu, kdy

0: NWA, Gangsta Radio Spin, Roman a taky Dominik, 8 hodin 11 minut. Vstáváte do úterka, do 30. června, dneska je venku zatím zataženo, v průběhu dne leckde začne bouřit, tak na to buďte připravený, vemte si třeba deštník nebo pláštěnku, protože to bude leckde velký a budou i kroupy.
1: No, tak hlavně si pořiďte nějaký plachty na auto, doparkujete venku.
0: A je to tady zase náš prostě kňoura, tyve. Já mám taky parkuju venku.
1: No a tak ty se nebojíš kroupů, když parkuješ venku?
0: Já doufám, že to budou pražský kroupy. No, já doufám, dobře. Že to budou takový jako kroupy, co budou hladit. No samozřejmě se toho bojím, a co mám dělat? Prostě mám si narychle koupit garáž. Prostě mám rychle potřebu garáž teď hned. A kdyby stála třeba jenom 3 50 Kč a dali jsem k tomu ještě lahé vína a párek v rohlíku, budu úplně nejšťastnější. 210, 32, 30, 30 potřebuju pro dnešní večer schovat auto.
1: Dvě.
0: Ne, jak jsem svoje. To si vyřeš sám. Tak, jdeme se podívat na zprávy. Ty tam máš nějaký ty tvoje zlodějské aféry, tak pojď mi, koho z vaší rodiny zase chytli?
1: No, tak chytli týpečka, který ukrad tašku, který si myslel, že v ní bude kdo ví co, jako velkýho, hezkýho, protože byla poměrně velká, těžká, takže si myslel, že tam bude spoustu peněz, nějaká elektronika. Přinesl jí domů, rozbalil to a vyplazil se na něj 4 krajty.
0: Ježiš, to je super.
1: To je...
0: Tak to je ale třeba dobrý.
1: To je vrchol odpornosti prostě, jakoby.
0: Ježíš, tak to je skvělý. A krajta je nějaká jakože nebezpečná, ne?
1: Je to poměrně jako velký had škrtící.
0: No a když jsou 4 a naštvaný 4 krajty,
1: tak tě pěkně uškrtí.
0: Buď rád, že dopravdy a lži jenom vždycky tříhlavá saň.
1: Tak 4 krajty bych asi už nezvlád. Pojď.
0: OK, tak to je dobrá zpráva. To teda musím říct, že vlastně to je taková vlastně zpráva, která vlastně ještě navíc v sobě má už i rozsudek jako toho trestu.
1: Jako
0: toho,
1: jo, je to kramička,
0: dobrý,
1: no.
0: To je dobrý. Pamatuješ si Slunce seno?
1: To si peš, teďka jsem na něj koukal v telce.
0: No, tak pamatuješ si, jak ve Slunce seno Jahody, si myslím, jak ona tam zpívá Měsíčku na nebi hlubokém?
1: Je to strašná scéna,
0: měsíčku,
1: ale jo.
0: Měsíčku na nebi hlubokém. No tak, že jo, tak oni tam vyběhnou ven a všichni se zděsejí toho, že prostě hoří.
1: No jasně.
0: No, a ono to je jenom prostě měsíc. No tak teďka o víkendu se odehrál na Prachaticku podobný výjezd. Hasiči vyjeli do Vlachova Březí, vyrazili k požáru chaty na zalesněném kopci, a když tam dorazili, tak zjistili, že tam jenom svítí měsíc.
1: A on byl taky nějaký červený měsíc.
0: Jo. Jako mě vlastně na tom přijde super, že nějaká bába, že to Prachaticko, to je kousíček od té lokace, kde se točil, kde jsou ty Hoštice, kde se točil Slunce seno, tak tam ty lidi jsou prostě asi nějaký marný a ten troška to do toho scénáře asi nedal jen tak. Asi je to nějaká častá chyba.
1: Jo, tak kdyby to prostě byla jako ještě ke všemu stejná louka třeba.
0: To by bylo ústý.
2: Spin ráno na rádiu Spin. Roman Jakub a Dominik Musil.

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: No tak jo, pravda nebo lež, 8 hodin, 17 minut, jedna z hlav naší rozhlasové saně se jmenuje Roman, je uprostřed a čeká na další dvě hlavičky, takže čekám na tu první a čekám na tu třetí. 210, 32, 30, 30, pojďte se zapojit do dnešní pravdy nebo lži, pojďte prostě si namazat Dominika na chleba, jako tu nějakou pomazánku třeba.
2: Ježiš, já si mega dal tu nějakou pomazánku na chlebu, já ještě pěkně s cibulkou.
1: No, vidíš to.
2: Ty vole,
1: tak 210, 32, 30, 30, možná spineři nevolej, protože ještě nevědějí dnešní téma, tak možná by stálo za to, aby si prozradil, o čem to dneska bude.
2: Dobře, dneska to je Praha.
1: Dneska to je Praha.
2: Dneska to je Praha.
1: No tak to, jestli si uříznu ostudu, tak to teda bude velká ostuda. Dobře. Tak to jsi teda vybral, to jsi vybral hezkou tečku za pravdou a lží. Dobře, tak jo.
2: Jsi úplně začal být nervózní?
1: Začal, ale na druhou stranu věřím tomu, že moje dnešní saň tříhlavá bude tak schopná, že tě prostě normálně spálíme, jako ty krajty uškrtili toho týpka, který si myslel, že se domů přinesla to.
2: Tak uvidíme.
1: Ti říkám, to je tvoje konečná, bráško.
2: Nebo tvoje.

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: Tak jo, máme tady tříhlavou sáň. Jedna hlava máme, no, Petr, a je poměrně silná a velká a má docela svaly, takže pokud Dominik bude zlobit, věřím, že se postará o to, aby Dominik šel zemi alespoň silou, když už ne vědomostma. Petře, čau.
2: Čau, čau, kluci.
3: A tak Peťas takovýhle není přece.
1: Nemanipuluj. Nemanipuluj, tak. A druhá hlava se jmenuje Roman, tak a třetí hlava se jmenuje?
2: Tomáš,
1: vypadá jako taková tichá hlava, ale tichá, tichá hlava, břehy mele. Tak, dobře, jdeme, kluci, na téma Praha. Tomáši, odkud jsi?
2: Z Varu.
1: Z Varu, ježiš, tak to bude pomoct teda. No tak uvidíme. Tak jdeme na to.
3: Tak jo. Když se stavil Nuselák, tak jeho zatěžkávací zkouška probíhala pomocí jízdy 60

0: Zkouška probíhala pomocí jízdy 66 tanků.
1: Trváš na těch 66, že tam musí být?
0: Musí být, ale trvám na nich.
1: Trvám na nich, ty vole.
2: No, no jasně, tak tam je to v tom počtu. Bylo jich určitě víc.
1: Bylo jich víc?
2: Jo, tak já bych typoval tak 200.
1: Tak dejme tomu, že to je lež. Jo, teda. Tomáši, co ty na to? Tomáši,
3: jo,
1: taky?
3: Jo, může.
1: Dáváme na Petra.
0: Bylo jich 66.
1: Bylo jich 66?
0: Bylo jich 66.
1: Petře, ty vole, tak to je normálně cinklý, jste se domluvili s Dominikem normálně.
2: Ty vole, ne.
1: Ty mu tady nosíš bublaniny, rozumíš?
2: Těch bylo 200, ty vole.
3: Jo. A to si nás tak suverénně ukecal.
1: To s nás přesně, my jsme ti skočili úplně jak nějaká prvnička, ty vole, na rande. Jak nějaká, no dobře, no, tak. Teda Petře, teď jsem...
2: Píšu, pak ale... mi Dome pošleš ty prachy na ten účet, jo, jak jsme se dohodli.
0: Pošli QR kód z té starý Nokia. Tak, jdeme na otázku číslo 2. Orloj na Staroměstském náměstí je tak unikátní, že pražský radní nechali jeho tvůrce mistra Hanuše po dokončení oslepit, aby už nikdy nikde na světě žádný takový dílo.
1: To je pravda, nechali mu vypálit oči dokonce. To jsme se učili už na základce, tak doufám.
2: Já si taky myslím, že to bylo na základce.
1: Že jo, taky jsme se učili na základce, že normálně ho zatáhli, prostě vzali jednou, že
2: aby už nikdy nic takového nemohl postavit.
1: Jo, přesně. Takže dáme pravdu.
3: Jsem o trošku mladší, takže se to jako nepamatuju, ale myslím si, že to teda bude pravda, když říká.
2: Jak mladší, to jako myslíš, že jsme důchodci?
1: Že to učí jenom starý lidi.
2: Ne, nás to, jako,
1: nás to fakt, jako učitelka Němcová, což byla magistra, vysokoškolačka, tak na základní škole hnedka ve druhé třídě nám tady tohleto jako říkala. Samozřejmě možná to je pověst, ale Dominik pracuje se jménem mistrem Hanušem a mistr Hanuš tam jako skutečně figuroval, takže já bych řekl, že to je pravda. Takže dáme pravdu?
3: Dáme
0: Přemýšlím, jak se mám k tomu postavit.
1: No dělej, jako chlap a řekni, že máme bod.
0: Mistr Hanuš není tvůrce Orly.
1: Ježiši, ty vole, tak ale už jde normálně do háje, protože prostě ty jsi tam dal takovýhle, mistr Hanuš tam figuruje a propíchlí oči taky, ty vole, takže se okamžitě uklidni a dáváme si double bot, protože ty vole, tady tyhle ty tvoje lipčický fígle, s tím jde normálně do háje,
2: to jsou ty jeho fígle z toho venkova, vole.
1: Přesně, ty vole, v Praze se prochází po Vysočanech, ty vole, a ty tady prostě se nás tady snaží nachytat.
0: Zase čertíš?
1: No to se teda čertím. já ti říkám, že ten bod normálně získám.
0: Petře, pojď mě ochránit, on
1: zakončí
2: přes toho. Romane, prosím tě, blíží se konec měsíce, dneska je poslední den, no. On si to rozmyslí, bude posílat fakturu.
0: Já už jsem fakturu poslal.
1: No právě, takže proto nebude proplacený. Tak máme bod a ty nám vysvětli teda, jak jsi to upek.
0: Protože ve skutečnosti ho postavil hodinář Mikuláš z Kadaně.
1: Takže chudák, no a dobře, ale proč mistr tam teda, co ten mistr Hanuš s propíchlýma očima?
0: To byl jenom opravář.
1: Ale tvoje máma je taky jenom opravář. Máme bod a je to prostě, takhle jsme se učili ve škole, tak dál.
2: Ano.
0: To je po pověsti.
1: Dost už.
0: Nejužší ulička v Praze je tak těsná, že v ní musí být nainstalovaný semafor pro chodce.
1: No to, jako ta ulička existuje a je to tak, ty vole. Jestli to tak nebude, tak já tě normálně přeskočím ten...
2: semafor. Tak. Minule to prosím tě ukazovali na YouTube kluci z Prahy.
1: Jo, a je to, jo, a já jsem tam byl, já vím, kde to je, ta ulička, to tam prostě normálně regulárně je. Jestli řekneš, že to tak není, tak ti normálně...
2: A nahoře, když projdeš tou uličkou nahoru, tak tam je ta hospoda, kde točili pivko z petky.
1: No, tak hele, je to pravda. Tak, je to pravda, dobrý.
0: Je to pravda,
1: se mi prostě normálně ulevilo. Tak, dobrý. To teda... Kdybyste ho viděli, jak se směje, Bazilišek.
0: Co jsi bouknul takhle, ty vole?
1: No, protože tady říkáš nepravdy úplný, prostě mistr Hanuš to ti řekne každý dítě, který vyrůstalo v Praze.
0: No, protože si přečetl Alojze Jiráska.
1: Ale huby to, protože ho to učili v literatuře normálně.
0: To učili blbě.
1: Mistr Hanuš propíchlí oči, to byla vždycky otázka v písemce.
2: Vyhráli jsme, na to se už nikdo nebude stát.
1: No. Tak jo.
3: Tak, výhra je výhra.
1: Tak jo, přesně tak. A je naše,
0: a je naše,
1: a je naše.
0: Podvodníci,
1: tak čau, hezký den, ahoj.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, Roman a Dominok, Dominik se jde podívat.
1: Dominok.
0: Dominok se jde podívat s ministrom.
1: Jsi tak naštvaný na mě, teda, že jsem změnil jméno.
0: Prostě. Jako, to je prostě, každý zná mistra Hanuše prostě. Tak, jdeme se podívat do regionu.
1: Ale ne, každý ví, co dělal.
0: Ježiši, tak. Normálně prostě mu vypálili oči chudákovi. No, to bylo v každý písemce.
1: To měl blbý. My se jdeme podívat na to, jak to vypadá v regionech v tuhle tu chvíli. Tam se bourá v Dornichu, a to v Brně, takže tam určitě pozor. Dál se podíváme tak na dálnice, bourá se na D1 po směru na Brno, a to u Domašova, takže tam určitě pozor. A pořád platí ještě crash u Poděbrad na D11 po směru na Prahu, takže tam určitě dávejte pozor.
0: Mm-hmm. Dávejte pozor taky. Jsem dramatický Dominik a provedu vás regiony. Tak, jdeme se podívat ještě do Prahy, abychom zjistili, jak to bude vypadat v Praze. Tady máme několik dramatických kolon. Příjezd do Prahy po D8, taky oboustranně Belská, anebo taky jižní spojka. Panečku, když do toho dá člověk napětí, je ta doprava hned dramatičtější než třeba kdejaký horor.
2: Automotospin

0: jeden na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: 8 hodin 34 minut, Roman a taky Dominik. A před náma...
2: Před náma je hra jeden na jednoho.
1: Jeden na jednoho, tak dneska máme pro vás krásnou cenu, máme pro vás krásné retro tričko Rádia Spin, to znamená černý triko s logem, je hezký, je slušivý, Maty si ho oblíbil dokonce víc než to autorský, který jsme připravili s Jirkou, nejsme zahořklí, máme radost, že se každému líbí něco jiného.
2: Fakt nejsi zahořklý.
1: Nejsem, ne. Já jsem rád, že prostě Maty mu se líbí aspoň něco a že mu sluší, to je taky pravda. Navíc, když jezdil komisaře repa Maty a najednou byl kdekoliv, tak byl vlastně docela dobře rozpoznatelný a viditelný a vlastně jako docela to bylo dobrý. Takže tohleto triko tady teďka pro vás máme, tohleto triko vám taky vlastně dáme, akorát musíte sejmout toho druhého, který na vás bude čekat na té druhé lince.
2: Jinak řečeno, musíte vyhrát.
1: Musíte vyhrát, přesně
2: musíte
1: tak.
2: Se zasloužit.
1: Tak, stačí, když vyhrajete, nemusíte se zasloužit, nemusíte nikoho přemlouvat, stačí prostě, když porazíte toho druhého. Takže 210, 32, 30, 30, pojďte cinknout, startujeme přibližně za 4 minutky, takže času máte dost, hezky se protáhněte jednu ruku, druhou ruku, zacvičte si raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři, čtyři, docvič, dva, tři, čtyři a volej. Jak tady na mě koukáš, veď úplně?
2: Já jsem se ocitnul na Spartakiádě prostě.
1: Je to tak, je to tak. Tak asi si dojdu pro nějaký diplom. Víš, že ti ani nevím, co prostě bylo na Spartakiádě za cenu?
2: Já nevím, podle mě...
1: Nic, veď, asi si jsem zacvičil, jel si domů.
2: Typický komunismus prostě.

0: na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: 8 hodin 40 minut, Roman Dominik, jeden na jednoho, tak jdeme přivítat dnešní bojovníky a že je skutečně koho vítat. Takže dámy a pánové, Richard na lince číslo 1, ahoj.
2: Ahoj.
1: Ahoj, tak jaký máš ráno?
2: Dobrý, svojím stánku.
1: Na levnou krásu.
3: Taky, co si to zaspíval v hlavě?
1: Stánku, na levnou krásu, Richard čeká a směje se času s cigaretou a holkou, co nemá kam jít. Máš tam nějakou takovouhle holku, co nemá kam jít?
2: Bohužel ani to cigáro.
1: Tak třeba budeš mít aspoň tričko. Vítáme Davida na lince číslo 2. Ahoj, Davide.
4: Čau.
1: Tak kde stojíš ty? Kde postáváš ty?
4: Teďka stojím u zoologický.
1: Ježíš, jak se to stane, že 8.41 jsi u zoologický?
4: No ne, tak já jsem na otočce, na smyčce.
1: Jo, ty jsi autobus?
4: Ne, nejsem autobus, jsem dodávka.
1: Já jsem si říkal, že jsi 112, tak dobrý. No tak jo, tak kluci, tak jdeme se pustit do dnešní hry jeden na jednoho. Tématem jsou jména a příjmení herců a hereček. Tak můžeme se do toho pustit?
4: Jo, no, můžeme, no.
1: Tak jo, když budete vědět správnou odpověď, zakřičte vaše jméno. Tak, otázka číslo 1. Jak se jmenuje křestním jménem sestra Ester Geislerové, taky herečka?
2: Richard. Anna.
1: Tak, je to Anja Geislerová, takže máme bod číslo 1.
4: A tak jméno, jo.
1: Řekl normálně.
4: Jo, to nás neslyšel, sakra.
1: Sakra, tak jo.
3: Tak budeš mít možnost říct taky, když tak, Davide. Jak se jmenuje křestním jménem herec Trojan?
2: Richard. Ivan.
1: A uznali bychom ti i syna Josefa, tak jo, blahopřejem, takže máš dva bodíky. Tak dáme otázku číslo 3, tak dáme. Jak se jmenuje křestním jménem herec Vetchý?
2: David.
1: Tak já bych řekl, že...
3: Já jsem tam někde slyšel...
1: Jako Richarda takovýho potlačenýho, viď?
3: David, jsi to tam zabroukal? Přiznej se.
1: Já jsem slyšel, že mu tam někdo napovídal totiž.
4: Možná jsem... Ne, to si vzal.
2: Jsem sám pánitě, ale...
4: To Richardovi, takže by ho měli brát
1: z toho
4: situace. Tak, měli.
1: Tak jdeme teda Richardovi, tak Richarde.
2: Ondřej.
1: Tak jo, takže, hele, Davide, nezlob se na
4: no,
1: nás.
4: No, já jsem na ty jména hrozně blbej, já to nesnáším, český herce vždycky tohle.
1: Ježiš, jak to můžeš říct?
4: Měl doval včera na angličtinu, byla pohodička.
1: Trojan je dobrý, Vetchy je dobrý, Anja Geislerová.
4: No jo, já jsem na tohle debil, já to neznám.
1: No, tak to už je lepší přiznání, než to, že hejtuješ český herce. Tak hele, tak zítra
4: budeme
1: pokračovat. Čau, ahoj, ahoj,
4: super,
1: ahoj.
4: Čau.
3: Nebuď smutný, Davide.
1: To mi teda líto. Davide, nebuď zahořklej.
3: Ještě máš 3 dny na to.
1: No právě. Takový je prostě život, ne vždycky prostě člověk vyhraje, někdy prostě i prohraje. Tak Richarde, vydrž na drátě, řekneme ti podrobnosti, jo? Tak jo, 200, 10, 32, 30, 30 teďka nepotřebujete, za pár minut jsme zpátky s Mešapem.

0: Fajn ráno. Mashup.
1: Mashápek a zbývá nám tam odhalit jednu jedinou věc a na to bude expertka Vicky.
2: To je pravda, protože Vicky, když se ve studiu objeví, všechno neodhalené se odhalí.
3: Tak pojďme se odhalovat tady.
2: Tak jdeme na to. Tak pouštím dnešní mashup.
3: Pojď.
2: Jseš ready?
3: Já jsem připravená. Mám normálně sluchátka na max kvůli
2: tomu. Tak jo. Ježiš, to je super. Jako, musím ti říct, že ta poslední ukázka mi udělala mega velkou radost.
1: Mě taky, mě tam baví hodně teda.
3: Tak to nevím, no.
2: Nekecej.
3: Ne, tak vím něco, jo. No, vím Madagaskar.
2: Takže Madagaskar, dobře, pojďme
3: já
2: na ně.
3: Já takrát trsám.
2: Ježiš,
3: ty králi, Jelimon. Toho mám moc ráda.
2: Tak dobrý, co dalšího?
3: Pak jsem slyšela kouzelníka Pokustouna a jeho dva králíky, Bob a Bobik.
2: Dobrý.
3: Znám svoje pohádky, ne?
2: No to je
3: dobře. I know my hood.
2: Takže ti píšeme druhý bodíček, tak co ještě?
3: Nevím, no. Jsou tam ještě dvě věci, ne?
2: Ještě dvě věci, no.
3: Pusti mě to ještě jednou.
2: Prosím.
3: Prosím.
2: Ježíš, tohle je skvělý. To mi říkají, že nezná.
3: Nevím, to neznám, to je nějaký mým asi. To je asi něco z lidovělého.
2: To taky asi, ale je to...
1: To tak jako trošku pro pamětníky taky, no.
3: Tak to je možná tím, no, mám tady dva pamětníky, tak ještě štěstí, že je tady mám.
2: Vždyť jsi stejně stará jako Dominik.
3: Nejsem.
2: Téměř, tak je dobře.
3: Dominik je stará páka oproti mě.
1: OG.
2: Jak se Vicky myslí, že je prostě květinka letošního jara? To už taky není pravda.
3: Ne, no. Neber mi iluze, jo?
2: Takže nevíš prostě.
3: No, netuším.
2: Takže Hogofogo Homolka.
4: Takhle postaný tamkáto. Takový blbec, no já nevím, no vy to vidíte, teď se nemůžem dostat do vozu.
2: Ježiš, to byl
3: výborný, ale já jsem se
5: vzal. Přesně postavený, ale to je na milimetr.
4: To je váš auták. No to jste vůd, pane, to jste vůd.
3: Ježiš, já jsem to neviděla nikdy.
2: Fakt jo.
3: Ježiš, to už není vůbec moje, jako no.
2: No, tak možná by se na to měla podívat.
1: To musíš ale dohnat.
2: Protože to je opravdu takové jako typicky...
1: Protože, hele, Roman zase bude dohánět přes prázdniny Šreka, Madagaskara, takže ty musíš dohnat Homolky.
2: To nevím. Tak, a ještě tam máme jednu věc. Mm-hmm. To jsem nepoznal ani já, ani...
1: Prosím vás, to je ukázka z francouzské komedie, která se jmenuje...
3: Ale ne...
6: Prosím?
3: Guy.
6: Jak se to vyslovuje?
3: Gý.
6: Ke?
7: Kámen.
3: Ne, spíš gý. What?
2: Tak to jsme nevěděli.
1: To je úplně strašně random věc, ale je to zasazený vrst jako do doby jako v pravěku. A myslím si, že tak vás to bavilo.
2: Jo?
3: Já jsem, myslím, viděla někde nějaký jako plakát, nebo tak, jako, že už je to nějakou dobu zpátky. Každopádně francouzský komedie beru, že to je opravdu to nejlepší, co člověka může
2: jako
3: potkat.
2: Tak
3: oni jsou fakt vtipný.
2: To je pravda.
3: Takže
2: je pravda.
3: A Roman by mohl vyprávět, on se to vždycky pustí určitě v originále a směje se tomu, že neví ani slovo. A jenom jako oui.
1: Tu jsi byla taková zlá, Vicky.
2: Strašně. Vicky, já ti něco
3: ale
2: řeknu.
3: Ale neumí to říct francouzsky. Tu je mal.
2: Tu je váš.
3: Ne, to je Jan něco trošku jiného.
2: Ne, teď ti říkám já.
3: No.
2: Oui.

0: 8 hodin 52 minut, Roman a taky Dominik, jsme na konci dnešního spin rána, tak blížíme se tak? Do finále. Je to tak, Dominik je takový smutnoučkej, co?
1: Jsem smutnoučkej.
2: Já jsem tady taky.
0: Počkej, to jsme ještě nechtěli.
2: A já jsem veselá.
0: Jo, tak to je skvělý samozřejmě, ale před chvilkou jsi byla zlá, tak ještě chviličku zpytuj svědomí.
2: Jo, takhle, aha, tak. Já jsem teďkon jako v koutě, sorry, tak. Otáčím
0: tak
2: se.
0: Jo, tak my se s váma chceme rozloučit, protože mě začínají prázdniny éterový.
1: Romane, nechoď.
0: A uslyšíme se zase v září,
1: nechoď.
0: To je potřeba říct. Ale na druhou stranu něco vyzkoušíme, počkej. Tak, no.
2: A je tady.
0: Ale to jsme nechtěli. My jsme potřebovali někoho úplně jinýho, ale on asi zaspal. No to nevadí, no tak to kouzlo teďka úplně nezafungovalo.
2: To je to kouzlo, co my nedokážeme.
1: Tak uvidíme, jestli zafunguje zítra.
0: Tak
1: no?
0: Uvidíme, jestli zafunguje zítra. Každopádně celý prázdninový spin ráno s váma budou trávit Dominik a taky Krištof. Krištof Švehlík, který ho znáte z víkendu, jednou, když měl Dominik volno, tak tady zaskakoval a osvědčil se a byl dynamický, byl nápaditý a tak dále, tak věřím tomu, že to bude.
1: A byl tady.
0: A byl tady.
2: A hrozně rád jakoby vstává a tak, prostě jo. Je to fajn.
0: Je to dobrý. No tak jo, takže užijte si prázdniny, no a budu se těšit na vás s Dominikem v září.
1: Že se tady nestřídáš za imaginárního moderátora, to je fajn, ty vole.
0: To je prima, vole, to je prima.
1: Tak.
0: Už tady máme naši zahrádkářku, zlou Vicky, zlou královnu Vicky, takže jsem zvědavej, jak bude probíhat dnešní zahalování království do černa.
2: No. No, jsme hrozný, no. Jsme hrozný, no.
0: Hrozný jsme, já vím. Ježíš, to je hrozný.
2: Tak dneska si probereme herce, který umí rapovat a vzal to celkem ve stylu. Mm-hmm. Tak na to se těším, že se podělím se spinnerama. To, že vlastně i herci fušujou do rapu, tak to víme i u nás v českém rybníčku.
0: Jako
2: a myslím, že to dělají fakt velmi dobře.
0: Čehokoliv. Prostě jako do rapu a do politiky a prostě herce potkáš téměř v každém oboru, nejenom v herectví.
2: A dělají to skvěle, jo, protože oni to mají vystudovaný, pak jsou tady ještě nějací jiní šašci, prostě, kteří to ani nemusí mít pak studovaný,
0: jasně,
2: jo, v jasně, politice
0: jasně,
2: třeba.
0: Jasně.
2: Každopádně potom probereme taky netradičního fantoma zákona z Mexika. A v Mexiku pak ještě zůstaneme, protože je tam i Travis Scott.
0: Je, panečku, takže toho je dneska docela hodně. No tak jo, takže Vicky, užij si vysílání, přeju ti krásný léto, Dominiku, taky ti přeju krásný léto, doufám, že tě Krištof nebude zlobit.
1: Prosím vás, Roman tady provokoval, chlubil se, v kolik bude stávat, jo, nebo v kolik bude chodit do práce.
0: No prostě na devítku, prostě no. To jako normální lidi, kteří prostě chodí prostě do práce.
2: A jediný, kdo závidí, vlastně dom.
1: To je pravda, no.
0: Tak, pojďme se ještě podívat na předpověď počasí. Ty konce, já nechci, aby to bylo nějaký tklivý, sentimentální, takže Dominiku řekni, jak bude, protože no, dneska dobře, to je spíš o tobě.
1: Dobře, tak bude zhruba tak nějakých 25-26 stupňů Celsia a bude pršet.
0: A bude pršet, řekl vám to pršet. Prostě takhle krásně hrdě.
1: Dobrý. No prostě se na to můžeme těšit prostě, protože ta voda už je prostě konečně potřeba venku.
2: Ne, já
1: no.
2: Jsem chtěla říct, že i obloha pláče, že Roman odchází prostě.
0: Jo, je to
2: na
0: tak,
2: léto.
0: Je to tak, jo. Je to tak. Ale nebojte se, vrátím se.
1: Ale
0: kdyby se vám stejskalo, prosím vás pěkně, tak ve čtvrtek večer bude Spintolog, bude ve Spintolku Katarzie a bude to velmi příjemný pokec o její nový desce. Tak jo, mějte se hezky, hezký léto. Naschledanou.
1: Čau.
3: Radio Spin, vítá.

0: Jsme Radio Spin.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

dollar.

Posloucháš Radio Spin, krásné dobré ráno ještě jednou od Majku tě zdraví Viki. Už máme úterý 30. června. No a dneska má svátek Šárka. Takže Šárko, všechno nejkrásnější k svátku. Já bych jenom řekla, že normálně bych chtěla jít do Šárky a pořádně si dát koupačku, ale asi ne zrovna dneska. Sice vedro je na to stále jako velký, ale hlásí bouřky, tak to bych nechtěla chytit nějakýho bleska zrovna uprostřed tam koupačky. Takže asi to nechám na jindy. Každopádně teď už se přesouvám s tebou na bonžurku s Viki. No tak v noci na dnešek byl jahodový měsíc, byl červený, byl krásný. No ale teda viděla jsem ho jen na obrázku. Já jsem se totiž bála, že neusnu, tak jsem si zatáhla žaluzie a připravila jsem se o tuhle krásu vesmírnou, jo. Takže co se dá, bohužel prostě takzvaný mrzimor. Každopádně víš, proč se mu říká jahodovej? Protože, a teď ti to prozradím, vrcholí sezóna jahod a ty jsem si teda dala. Výborný, jo, od dědečka ze zahrádky, takový ty jahody, co voní. No a teď mi teda ještě dovol jednu takovou ezovsuvku, protože tenhle úplněk je v Kozorohu a je důležitý, protože podle různých astrologů si pořešíš životní priority, no a dojdeš k tomu, co už je třeba v minulosti a co už je potřeba pustit, jo. Taky mnozí můžou pocítit touhu dotáhnout rozdělaný projekty, takže pokud jsi in the middle of something, tak teď je ten čas prostě dotáhnout to do finiše, no a nastavit si nový hranice, a nebo se konečně rozhodnout pro změnu, kterou si dlouho odkládal, takže pokud tam máš nějakou životní změnu, tak teď je ten čas. No tak chci říct, že opravdu to má i svoji spirituální rovinu, tak se nad tím všichni teď můžeme dlouze zamyslet. No a teď už se přesuneme dál, protože nám začíná komunikátor, to znamená, že hrajou tracky podle tebe, máme úterý, to znamená, že to tady pořádně rozjedeme, jsme před půlkou týdne, tak pojďme to tady spolu nastartovat, no a já jsem si řekla, čím lepším začít než Extension Moonlight, což teda musím říct, že mě ještě hází docela do dětství, nebo do mýho takového mládí, bych řekla, protože jak řekl tady Roman, tak já už prostě nejsem jarní květinka. To znamená, že tohle je opravdu nějaký můj druhý stupeň základky, tyjo, ten Moonlight. A vždycky to byl takový song, který mám spojený s bráchou, který ho má rád. No tak pojďme si ho dát, ono to tematicky sedí teda i k tomu úplňku. Let's go, Radio Spin! Moonlight, all these niggas so bad, man. Spotlight, moonlight, nigga, why you tripping, get your moon right?

0: heart and we will and have some sweet pillow talk and bombastic, really fantastic.
1: Komunikátor na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
2: Let's go, let's go, let's go. Jdeme to tady odpálit prvním trackem na přání a to tady mám od Ondry.
3: Čau Spineři, já bych rád od Vicky písničku Až na měsíc. Od Viktora, samozřejmě je tam víc interpretů, ale hlavně od Viktora. A posílám to všem Spinerům pro lepší úterý. A užijte si, žáci, všichni prázdniny a mějte se, čůj.
2: No Ondro, díky moc za vzkaz, ten je krásný. Musím říct, že ty si taky ale užij prázdniny, protože ty je máš taky. Takže vlastně shoutout tobě, Ondro, za to, že jsi vstal na devátou, protože v tu chvíli jsi mi volal a já jsem si říkala, ty bláho, já mít prázdniny, tak to mě prostě z té postele nevykopou dřív jak v 11. Takže ty jsi opravdu pro mě to ranní ptáče, takové to letní ranní ptáče. No každopádně dáváme track Až na měsíc, tak si užívej dnešní den, no a řekla bych, že si to vybral tak krásně vlastně tematicky, když jsme měli ten jahodový úplněk. Tak let's go, jdeme na to, Radio Spin.

0: komunikátor, to znamená, že teď je to na tobě, abychom tady rozjeli ty největší bomby a pecky, takže doufám, že už teďkon vytáčíš číslo 210 32 30 30, aby si mi řekl, co tady bude jako další track na přání, anebo aby si mi posílal hlasovky, protože máme prázdniny, máme trošku tak jako už frišný vzdoušek, tak věřím, že si to tady taky společně tak jako osvěžíme, řekla bych, čerstvej vzduch prostě. No a teďkon tady mám pro tebe ještě super novinku. Na Facebooku Rádia Spin totiž máme novou soutěž, která se jmenuje Kapka. Jo, můžeš vyhrát předplatný aplikace Kapka na 3 měsíce a značkový spodní prádlo. Pro víc infa klikneš na Facebook Rádia Spin. No a soutěž, tak ta trvá jen do pátku, takže kdo dřív klikne, víc se dozví. Jinak vítěze vylosuje losovací apka, jo, takže přeju hlavně to štěstíčko. No a jak se dozvíš, že jsi vyhrál? Vítězi pošleme v pátek odpoledne zprávu do inboxu. Hele, za mě to zní mega dobře, takže hned po vstupu na to jdu mrknout. No a teď si dáme rychlou dopravu na rádiu Spin. Co se týče regionů, tak nehoda je v Pardubicích, a to na Palackého třídě. Dál už se přesouvám na dálnice, kde je teda teď hodně nehod. Začneme D1, tady je nehoda na 171. kilometru, a to v okolí Javůrku ve směru na Brno. Nehoda je taky na D52, a to na 17. kilometru ve směru na Vídeň. Je to v okolí Letce. Crash je taky na D7, a to na exitu 60 směrem na Chomutov. No a tady máme nehodu i na D11, a to na 31. kilometru ve směru na Prahu, a to v okolí Kostelní Lhoty. Teď už jsem v samotné Praze a tady jsou nehody v tunelech, a to konkrétně v Brusnickém tunelu, kde jsou uzavřený 2 pruhy. Je to před výjezdem na Patočkovu ulici, jsou tady v sobě 2 osobáky. No a kreše taky v tunelu Mrázovka. Je tady neprůjezdný levý pruh, je to směrem na Baranďák a naboural se tady auták s přívěsem. Tak doufám, že jsou všichni v pohodě. A zatím to vypadá, že je to tady ode mě vše. Pokud ty máš ale nějaký info, tak rozhodně neváhej a zavolej 210 32 30 30 anebo pošli hlasovku. Díky za to.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou, jedeme dál pecky na přání a mě už se dovolal Petr. Čau Petře.
2: Čau Vicky.
1: Ahoj, hele, včera to nevyšlo, že se prej nedovolal a mě úplně zatrnulo, jak jsem ti tady říkala, že včera byl svátek Petra a Pavla. A že ty seš Petr, že jo? Že jako jsi nebyl v éteru, že jsem ti nezahrála. A ty jsi mě potom prozradil jako novinku pro mě.
2: Já jsem únorovej.
1: Že seš únorovej, Petr. Jsem nevěděla, že tady máme opravdu pro všechny, kdo nemají jméno Petr, tak prosím vás, jméno Petr je cheat code, jo? Takhle to je, prostě to je, když máš ty slevy a tak. Prostě Petr má dvakrát za rok svátek. Jednou v únoru a jednou v červnu. A já cítím závist. Já ti říkám, Petře, že kdybych měla jako svátek dvakrát ročně, tak bych se vůbec nezlobila teda. Já bych to pořádně vytěžila.
2: Já bych to nechtěl. To je dárku, co já bych tím dělal.
1: Dobře. No, já nevím, no. Hrůza. Nebránila bych se. Ale prosím tě, Petře, co si necháš zahrát?
2: Ale dáme verbální atentát, dáme to všem a ještě bych chtěl na dopravní info, vy co jedete na letiště nebo z letiště, tak okolo letiště je to všude zdarvaný. Ale úplně šílený, jak to tady popou, hele, je to tady kolona jako prase.
1: No všichni tak, totiž chtějí podle mě jako odletět, víš, někam prostě do zimních krajin teďka.
2: No já si myslím, že ten, kdo jako dneska odlítá, tak ne, že jako 2 hodiny před, to ať se dá ještě další hodinu a půl.
1: Ajajaj, no tak už aby nám tam postavili nějaký ten vlak, co bude spojovat teda.
2: No, uvidíme.
1: Tak jo, tak Petře, tak jo, pevný nervy, ahoj, Radio Spin. Čau.

0: Posloucháš Rádio Spin, Vicky tady s tebou. No a představ si, já tady mám teďkon takovou libůstku, protože před chvíličkou se mi dovolal tady Ruda a normálně má ještě další info ohledně svátku Petra. Nebudeš věřit.
1: Hele, tohle to teď jsme jste řešili, že má dvakrát do roka svátek, tak do roku 1962 nebo 63, tak měl dokonce ještě v říjnu Petr svátek, takže ho slavil třikrát.
0: No
1: takže
0: way.
1: Pak se to zrušilo a teď už zůstal jenom na dvakrát. Ale vím to jenom proto, protože máme kolegu Petra a je to třeba týden zpátky, co jsme to googlili a zjistili úplně náhodně, že měl třikrát svátek. Takže jestli je to ročník níž než 63, tak měl dokonce třikrát za rok svátek.
0: Tak to je neskutečný. Tohle je opravdu jako lucky jméno, bych řekla. Opravdu cítím obrovskou závist. Zároveň gratuluju všem Petrům, že jsou Petrové, protože tohle je podle mě i info pro všechny nastávající rodiče. Milí rodičové, tohle je info pro vás. Dvakrát si to rozmyslete. Dát dítěti jméno Petr je opravdu finanční závazek, ale na druhou stranu víš co, rodiče v 60 na sebe uvázali větší bič. Takže opravdu, jméno Petr, to se vyplatí. Vyplatí se to oslavencovi, nevím jak rodině, ty bláho. Ale na druhou stranu, oslav není nikdy dost, bych řekla. No a prosím tě, v příští hoďce, pokud nám všechno klapne, tak bychom se měli spojit s Aničkou Oravcovou, protože samozřejmě máme co? Úterý a každý úterý večer od 8 tady máme náš pořad Street Cypher a Aničku, naši hiphopovou vědkyni, aby nás provedla nějakými dalšími zajímavostmi ze světa hiphopu a rapu. Takže máš se na co těšit. No a teď už ti jenom řeknu, jak je venku. Dneska je to takový, řekla bych, že je frišno, což, nebo minimálně teda v Praze je, za což jsem fakt ráda. Máme 21 stupňů Celsia, tak jako příjemně profukuje ve zbytku republiky kolem nějakých 23. Dnešní maxima na 29, s tím, že by mělo lejt jako z konve a to v celé republice. Jediná obrovská výjimka je tady zase Jihomoravský kraj, of course, special as it is, protože má mít až 36 stupňů. Tak doufám, že ten dešť vám to tam trošku schladí.

0: Spin ráno na rádiu Spin.
1: Dneska je 30. června a to neznamená nic jiného než to, že začínají prázdniny.
2: No. Komu může?
1: No to je fakt, mě začínají prázdniny. Vysílací prázdniny. V kanclu budu ale normálně.
2: A co já?
1: Co ty?
2: No já.
1: Tak počkej, něco zkusíme. Aha, tak dneska to nevyšlo. Tak zítra to snad vyjde. Zítra bys tady neměl být sám. Zítra by tady s tebou měl být Krištof. Bereš?
2: No, jako beru, no tak uvidíme, jestli tady bude.
1: No tak jo, tak užijte si prázdninový spin ráno s Dominikem a s Krištofem. No a potkáme se zase v září.

Studio Spin a Vicky. S Aničkou se teda dneska bohužel telefonicky nespojím, dávám ti hned vědět. Znáš to prostě, velké pracovní nasazení, lidi furt něco chtějí, no a tak se bohužel nestíhá ozvat. Busy bee, ale... Anička Oravcová říká, že se na vás moc těší, mám zkázat velké ahoj a vidíme, spíš teda slyšíme se večer, dneska večer od 8 i s jejím pořadem Street Cypher. No ale víš co, já jsem dostala tady povolenku ti prozradit, koho bude řešit, takže exkluzivně dávám vědět. Proberete totiž Foxy Brown a její debutový album Il Nada a já mám fakt velkou radost, že tahle americká reperka tady dostane prostor, bude to ženská energie v éteru, je to ženská ikona. Právě album Il Nada se vydalo v roce 1996, to znamená, že tady už se bavíme o takovým old schoolku, jo. Takže pokud si jedeš třeba Náse, tak ji doceníš mega moc, i kdyby si ji do téhle doby neznal. Měl totiž velký vliv na její tvorbu, no a právě vydání jeho alba Il Nada, který s tebou Anička dneska probere, tak právě tohle album bylo zásadním zlomem u mainstreamové rapové hudby. Teda musím říct, že její tvorba je prý přirovnávána k reperce Lil Kim, ale proč a čím si možná byly podobné, tak to už ti bude muset prozradit večer Anička. Její hlas bych popsala jako chraplavý flow s takovým dancehallovým šmrncem. A víš co? Co o tom mluvit? Poslechni si sám Radio Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, jedeme si dál tracky na přání. Já už tady mám teďkon štrůdla na drátě. Čau.
2: Čau, čau, zdravím Vicky, zdravím všechny spinnery.
1: Prosím tě, štrůdle.

0: Ale to my nemáme, my jezdíme tak nějak od stavby ke stavbě, jo. Jenom teď jsme jako týden tady na jednom místě, ale kůňku sebou nevozíme, no.
1: Aha, takže nic, takže...
0: Někdy by byla potřeba, no.
1: Vy jste ještě old school prostě. Tak aspoň jinak. Prostě, nevím, kostky ledu za tričko, ne? Aby se člověk nějak ochladil.
0: Já si každý den dám pecku vody do mrazáku, ráno si ji vyndám, vydrží mi to půl dne a aspoň takhle se pak chladím, no.
1: Jo, jasně. No tak díky moc, že jsi taky pošeroval svůj tip, jak na vedro. Teď to možná ještě na chviličku opustíme, protože to vedro se nám vrátí zase za pár dní, ale má být ta druhá vlna. Tak máš ještě doma klimošku nebo něco? Zařídíš se?
0: Jako klimošku nemám, ale chodím do sklepa do garáže, kde mám kolem 20 stupňů, takže jako tam se to dá, no.
1: Krása, tak to ti teda přeju, to je super. Mít takovýhle sklep a pořádně ho konečně využít, víš co?
0: Přesně tak.
1: A na to už nás přivádí, no. Promiň.
0: Prosím.
1: Povídej.
0: Říkám, vždycky přijedu domů, otevřu jedno lahvový, sednu do sklepa, pak jdu něco porobit na zahrádku, opak zpátky do sklepa a takhle věci.
1: No tak to nás nádherně přivádí k tomu, prosím tě, Štrůdle, že ty nás teďkon chceš vzít evidentně taky do sklepa se svým songem.
0: Všichni do sklepa.
1: Tak jo, takže pro všechny. A sklep máte? A jestli nedáte? OK, jdeme na to. Měj se krásně, Štrůdle. Ahoj, dík.
0: Tak jo, mějte se všichni. Čau.
1: Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionů. Nehoda je v Klatovech, a to v ulici Plzeňská. A potom koukám, že v Olomouci máme crash, a to na třídě kosmonautů. Teď už se přesouvám na dálnice. Tady máme stále nehodu na D52, a to na 17. kilometru ve směru na Vídeň. Je tady nehoda nákladňáku, je to v okolí Letce, tak bacha na to. No a teď už jsem v samotné Praze. Tady máme nově nehodu na Pražském okruhu, a to na 60. kilometru v okolí Dolních Počernic ve směru na D1. Jinak Praha celkově zasekaná dneska, poskakuje nám třeba Kbelská, čekej tady 10 minut navíc, nebo Průmyslovka hlásí taky 10 minut navíc, Cínovecká směrem do centra, tak ta nám hlásí tady 6 minut navíc, no prostě dneska se obrň velkou trpělivostí. To je ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký aktuální info, tak se mi prosím tě ozvi, a to buď na číslo, anebo do mobilní apky. Díky za to.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Off season. Gang, gang, huh? Off season. Casanova Lapello, TK27. Pusy tenhle track, more zjistíš, co je heaven. Ej, ej, ej, Casanova Bulhar. Off season, můj program, huh, huh.

0: aplikace.
1: Je tomu tak, protože i tam můžeš posílat samozřejmě svoje přání a tužby, co by sis nechal zahrát. Každopádně teď už tady mám Dušta, tak co to bude?
2: Ahoj Vicky, a krásný den ti přeju, tady Dušt. Prosím tě, můžeš mi tam zahrát Separa a KPR. Bude to pro tebe, pro všechny spinners, ať má hezký den. Čus!
1: Díky moc, díky Dušte, a teď už to letí k tobě, Separ a KPR-ko, Radio Spin, krásný den.
3: Vicky, pojď to na tom spinu rozpálit, pojď.
0: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Vicky.

0: Ostrava.
1: Tak jsme si právě teď udělali výlet do Ostravy a zpátky, už jsme tady na rádiu Spin. No a v příští hoďce ti řeknu o Ačkovým hollywoodském herci. Ano, slyšíš správně, který rapuje, ale jako Ačkově. Jo, takže můžu už teďka prozradit, že to je herec, který ho můžeš znát například z filmů Temný rytíř povstal, nebo Mad Max, nebo třeba z celý franšízy Venomu, jo. A víš, s kým bude spolupracovat? Jako jsou velkými jmény scény, jo. Máme Scarface, Method Mana, Busta Rhymes. Hele, fakt neskutečný, to jeho albíčko, který vydá, bude teda fakt nadupaný. No a o koho jde? A všechny detaily, tak to ti povím už za 3 tracky. Já teda musím říct, že mě hrozně baví, jak jsem tajemná teďkon. Tak já doufám, že seš úplně napjatý jak kšandy a že za 3 tracky budeš úplně mrkat na drát. Každopádně teď už ti řeknu, že v Praze máme 23 stupňů Celsia a zataženo, ve zbytku republiky máme kolem 25 stupňů. Nejvíc vedro je v Jihomoravském kraji, tam už teď hlásí 29, s tím, že odpoledne dožene Jihomoravský kraj celá republika, všude by mělo být kolem 29 a bude lejt jako z konve. Bude prostě pršet, bude průtrž mračen, takže těšte se, rajčátka, jahody, všechno bude zalitý. Pohoda to bude.
2: Spin Radio.
3: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
4: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu?

Radio Spin, Vicky s tebou a taky Banger, protože teď už ti prozradím, že Tom Hardy bude vydávat rapový album Scarface meets Frankie Pulitzer. Ano, to je ten ačkový hollywoodský herec, který ho znáš z Mad Maxe nebo třeba z Venomu, ale krom toho, že mu to špičkově hraje, tak má i další talent a spituje bars jak divej. Najdeš ho pod uměleckým jménem právě Frankie Pulitzer. No a není to žádný zelenáč, jo? Dává si rap na pána a americká scéna, tak ta si ho mega cení. Hele, na featu se mu objeví legendy, jakými jsou právě Scarface, Busta Rhymes, Method Man nebo třeba ELO. Jako tohle zní opravdu jako velký nátřesk. Co se týče nějakého žánru, který můžeš čekat, tak právě vlastně Tom Hardy koketuje s boom bapem, takže ten tam určitě bude. No a tyjo, celkově to vypadá, že evidentně vidíš to, herec, opravdu mnoha talentů. Ten třeba by mohl se objevit v nějakým, já nevím, no, dalším rapovým projektu. Hele, uvidíme, zjistíme víc, doufám, že už za chviličku. Každopádně přesvědčit o tom se, jak je to skvělý, budeme moct už 28. srpna, takže já beru diář a kroužkuju Radio Spin. Damn. Life can flip in a matter of seconds. One morning you waking up in the projects, and the next morning you wake up in a $1.2 million car.

0: Spin.
1: Jedeme dál, jedeme dál. Já už tady mám teďkon vzkaz od Rudy. Rudo, co to bude?
2: Ahoj Vicky, poprosím tě, že zahraješ cokoliv od Red Zeda, výběr nechám na tobě a posílám to tobě do studia a všem, co jezdí.
1: Tvoje přání je splněno, Rudo. Dávám tady Blood Spillin' on Concrete. To má takový jako správný podle mě oldschoolácký vibe. Jdeme si to pustit. Užívej, Radio Spin.
3: Vicky, pojď to na tom spinu rozpálit. Pojď, pojď, pojď.
0: Radíš Radio Spin? A komunikátor s Vicky.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, rovnou mířím na dálnice. Tady je nehoda na D1 na 92. kilometru ve směru na Prahu. Je to v okolí Humpolce a srazilo se tady auto s autobusem. Nehoda je taky na D2 a to na 5. kilometru při příjezdu do Brna. Je tady nehoda náklaďáku a to v okolí Rebešovic. Teď už jsem v samostatné Praze, tady máme nehodu stále na Pražském okruhu na 60. kilometru v okolí Dolních Počernic. Ve směru na D1 čekej tady šťouchačku na 12 minut, no a poskakuje nám Kbelská 10 minut a Wilsonova hlásí taky 10. To je ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně neváhej a dávej mi vědět. 210 32 30 30 a nebo pošli hlasovku do apky. Díky za to.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Pusta něco jiného, prosím, Spin.
3: Pojď to rozpálit.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Spin.
1: A další track na přání mám tady tentokrát od Spinérky.
2: Já se jmenuji Pavla a chtěla bych tuhle tu písničku poslat mému synovi Lukášovi, že na něj moc myslím, ať se drží a že ho mám ráda. Děkuji.
1: Díky moc za vzkaz. No a já už tady mám Separa New York Freestyle. Letí tím směrem. Ahoj, Radio Spin.

Posloucháš Rádio Spin a před náma poslední hoďka komunikátorů. No a mám pro tebe novýho superhrdinu. V Mexiku mají netradičního strážce zákona se speciální superschopností. Sice nevystřeluje pavučiny jak Spider-Man, ale vidím tam jistou podobnost. Umí to totiž s izolepou. Hele, po nocích běhá městem a chytá zloděje motorek. A víš, co s nima dělá? Přivazuje je tou izolepou ke sloupům, aby je tam ráno policajti našli. Hele, no není to správně jak každým coulem. Všichni motorkáři v Mexiku ho extrémně cenějí. A já si myslím, Spinnere, že nový superhrdina by měl dostat speciální jméno. Tak by mě teď zajímalo, jak bys tohohle izolepomena pojmenoval. Poděl se o svůj návrh se mnou a se Spinnerama. Hele, těším se na tvoje nápady. Dovoláš se na 210 32 30 30 a nebo mi pošli hlasovku. Hele, víc o novém superhrdinovi už v příští hoďce, tak já se těším. Tak věřím, že se to tady uděláme takový zábavný, tu poslední společnou hoďku. No a teď už počasí. Tak, když se podívám na to, jak máme momentálně venku, tak 24 stupňů v Praze, pod mrakem ve zbytku republiky až kolem 27. Jediný, kde je úplně vystřelený jinam, je Jihomoravský kraj, ten už má 31 stupňů a totální slunce. Ale dneska odpoledne sprchne úplně všude, v celé republice čekají docela velký deště s tím, že bude kolem 29 stupňů, jenom teda Jihomoravský stále hlásí 36. Uf. Když se podívám na zítřek, tak tady budou ty deště ještě o něco silnější a trošku se nám ta teplota srazí. Bude kolem nějakých 24 stupňů Celsia. Spin Radio.

0: jsme Rádio Spin.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkevní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.
2: Boniem, daddy cool, navždy neasi. Jak na stráž pod na pláž more, neasi. Prečo máš sebe?

cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MDM a dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MDM a dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MDM a dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MDM a dneska mám hru on lock jako Central. Smoke.

Radio Spin, Vicky tady s tebou a taky poslední hočka komunikátoru. No a jak už jsem ti dala vědět, v Mexiku mají novýho superhrdinu. Místní ho přezdívají Batman z Lagos de Moreno. Policie je tomuhle dobrákovi v patách a já to teda nechápu. Však pomáhá a navíc opakovaně. Vždycky je to jako přes kopírák, jo? Policie přijede k pouliční lampě uprostřed noci, no a ta hezky svítí na zloděje, právě který je pod tou lampou. Ten zloděj je zajištěný lepící páskou a obvázaný právě kolem toho sloupu, aby tam zůstal. Hele, vypadá to jako špatný prank, když na to takhle koukám, ale tady nejsou žádný skrytý kamery, jo? Tady je jenom prostě snaha o hrdinství. Asi, evidentně. Jo, a mexická policie opravdu nemusí hnout ani prstem, jo? Protože superhrdina všechny ty zadržený značkuje nápisem zloděj na čele, to aby se náhodou nikdo nesplet. No a na sloupu nechává připevněnou cedulku s výčtem zločinů, který údajně spáchal. Takže já bych řekla, že policie to má fakt jako výhodný balení. Jako vždycky dobře pokoupí pod pouliční lampou. To opravdu vypadá, jako kdyby tam prostě dílovali ty zloděje, ale víš co, v Mexiku je všechno možný. Každopádně já se tě teďkon ptám, jestli tě napadá, jak by si tohodle novýho superhrdinu pojmenoval. Protože jako dobře, místňáci mu říkají, že je to teda Batman, ale tak jako pojďme být trochu originálnější, jo? Jeho super schopnost, lepící páska, prostě evidentně pouliční lampa je jeho oblíbený spot, jako pojďme společně něco vymyslet. Teda jako někdy se řekne, pojmenuj superhrdinu, který používá lepící pásky, tak bych řekla Michal Nesvadba. Jako tady to první, co mě napadne. Víš co, Michal Nesvadba, ten je z kouzelné školky a vždycky si s těma izolepama hraje. Hele, pokud nevíš, zeptej se svýho dítěte, ono vědět bude. A dávej mi vědět, Radio Spin.

0: Rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou a poslední hoďka komunikátoru a ještě předtím, než pustím song na přání, řešíme tady mexického superhrdinu, který přivazuje zlé, zlobivé lidi a zloděje k pouličnímu osvětlení a to pomocí izolepy, prostě pomocí izolepní pásky. No a mě by zajímalo, jak by si takovýhleho superhrdinu pojmenoval. Já už jsem se přiznala, že za mě je to Michal Nesvadba, protože prostě ten umí taky dobře s tou izolepovou páskou. Otázka je, jestli náhodou ten fantom není on. Tak možná Echo, pokud teďkon pan Nesvadba poslouchá, nejste náhodou v Mexiku? Každopádně, mám tady další tip na další superhrdinské jméno, a to od Jirky.
2: No, čus Vicky, čus Spinner, tak podle mě by ten mexický hrdina měl mít přezdívku Rychlý González, protože je to kreslená postavička animovaná od Warner Brothers a vlastně je to něco jako Tom a Jerry prostě, a on prostě tam myš prostě pomáhá ostatním myším, a takže je to prostě jakoby Zoro.
1: Takový myšák Zoro. Díky moc, Jirko. A ty, Spinnere, pokud máš taky návrh, jak by se tenhle ten superhrdina s izolepní páskou mohli jmenovat, tak rozhodně neváhej a dávej vědět 210 32 30 30 anebo mi pošli hlasovku. No a teďkon už jdeme na song na přání. Tak mám tady od Michaliska vzkaz.
3: Čau, tady Michalisku. Zahraj mi prosím tě písničku Hector pro štěstí, pro všechny Spinnery, pro tebe, pro všechny do řídí. Čau.
1: Takže pro všechny, kteří jsou na čtyřech třeba nebo taky na dvou kolech, tak pro vás hraju. Jdeme na to. Pro štěstí, Radio Spin.
4: Vicky, pojď to na tom Spinu rozpálit. Pojď.
0: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Vicky.

0: Radio Spin, Vicky tady s tebou. Já bych ti ráda řekla, že v Mexiku není jen superhrdina s izolepou, ale můžeš tam teď potkat i Travise Scotta. Yes, je to tak, protože tenhle rapper se objevil na mistrovství světa ve fotbale, samozřejmě obrovský fanoušek, no a hlavně potkal se tam s útočníkem Erlingem Haalandem, což je Nor z norského družstva, podepsal mu taky norský dres, takzvaně Travis Scott a jeho quest splněný. A já teda musím říct, teď už všichni víme, komu Travis fandí. Aha. Takže to není amíkům, ale je to Norům. OK, já to úplně chápu, víš co, protože myslím si, že Norsko bude jednou z mála zemí, kde teď v tuhle chvíli je spíš ještě dejchatelno. Zbytek světa prostě strašný vedro. Takže všichni do Norska, pojďme všichni zafandit norskému fotbalovému týmu. A teď už jdeme na dopravu. Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionu, tak nehoda je v Ostravě v ulici Plzeňská, potom taky v Plzni, a to v ulici u Světovaru, a Liberec hlásí taky crash, a to na Sokolský. Teď už se přesouvám na dálnice, tady máme stále nehodu na D2, a to na 5. kilometru ve směru do Brna, takzvaně na příjezdu, je tady nehoda nákladňáku v okolí Rebešovic, no a omezení na silnici čekej až do 5 odpoledne. No a teď už jsem v samotné Praze a tady máme nově jednu nehodu, a to na Vysočan. Čekej tady zdržení. To je ode mě z dopravy vše a pokud ty máš info, tak buď volej, anebo pošli hlasovku. Díky za to.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Pusta něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit. Pojď.

0: Spin. No a před náma už je teď poslední track na přání dnešního komunikátoru a já tady mám Spinera dalšího.
1: Tak čau Rádio Spin, tady DJ Definul, člověk, který v Malý Boleslavi dělal nějakou scénu. Teď bych si přál Cypress Hill Bye Bye a určitě to bude dobrá pecka pro všechny Spinery, který užívají a poslouchají Rádio Spin. A mám to pro přítelku, která říkala ve školce a určitě se bude užívat, tak se mějte pěkně. Čau, čau.
0: Díky, díky, musím říct, fakt cením. Zdravím tímhle mladoboleslavskou scénu, no a posílám Cypress Hill do školky na dobrý vibe. Bye bye, Radio Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou. Já už pomaličku končím a vítám tady ale Jirku, ahoj.
1: Čau Vicky, čau spineři.
0: Tak prosím tě Jirko, my jsme si tady dneska dali takový správně vyletněný téma, protože jsme se přesunuli do Mexika. A ty víš za kým, že jo?
1: Já jsem se taky sem četl. Jo. Superhrdinovi.
0: O superhrdinovi, který prostě používá izolepovou pásku jako svůj hlavní nástroj. Takový prostě Spider-Man, ale prostě s tou páskou.
1: Z něho nekousla ho prostě pavoučice, ale kousnul ho někdo v oby.
0: Yes, někde tam prostě u kutilského koutku.

0: který nám napsal ještě na Instagram.
1: To je super.
0: A ten napsal, že by se mu pro něj líbil název Lamp Tape Man.
1: A to je výborný.
0: Což docela sedí.
1: Jakože je to prostě Lempl, ale vlastně Lamp Tape Man, to je super. Ty jako to je slovní hříčka, já říkám jenom prosím tě, spinnere, příště když to hodíš mě do apky.
0: Bude to lepší.
1: Bude to ještě něco lepší, protože já bez Jirky bych vůbec nevěděla.
0: No a já kdybych teda navázal na příhodu s Oby, tak by to byl asi nějaký Obyman, nebo možná Hobbyman.
1: Hobbyman. Hobby tape man. To je skvělý, já jsem říkala, že by to byl za mě Michal Nesvadba. A doteď ho tady volám v éteru, jestli náhodou teď není v Mexiku. Že možná, že ten fantom není zas tak tajný, prostě tady ten náš superhrdina.
0: Neviděla jsi náhodou, co Michal Nesvadba dělá teď na Instagramu?
1: Co teď dělá?
0: On

0: třeba udělá z té pásky třeba sklenici vína a pak jí vypije a prostě takový, já nevím, jak bych to nazval, umělecký What? Takový performance.
1: To je parádní, ty blaho, to znamená, že my, který jsme prostě vyrostli na Michalu, Nesvadbovi, z kouzelné školky, tak můžeme teď konít na tu verzi pro dospělé.
0: Přesně tak, no není to verze jenom pro dospělé, teď to zní, jak kdyby Bůh ví, co by tam Michal dělal, ale vlastně je to docela v pohodě. Ale
1: je to nevinný, je to...
0: Musím říct, že je super to, že on tam vlastně nemluví a tím pádem je ten jeho content tak jako úplně pro celý svět a má tam fakt jako obrovský čísla na tom, takže mi přijde, že to vlastně Michal ještě vzal teď nakonec za správný konec.
1: Za správnou stranu lepící pásky. Jako musím jenom říct, že tohle to mě jako překvapilo, že on prý na tenhle ten princip té lepící pásky přišel, mám pocit, nějak na expo v Japonsku nebo co. Okay. Že on jako, no on už tam jako jel, že nás tam měl jako reprezentovat nějak umělecky a on si říkal, tyjo, čím bych to publiku mohl tak zaujmout a teď jako asi jazykově si úplně rozumět nebudeme. A pak ho prostě, a pak právě šel do té oby.
0: A tam to zaklaplo všechno do sebe.
1: Ano, řekl, tak prosím, 5 pásek. Řekl, co? Hele, to, jestli se stane v Mexiku, tak všichni ví, víš co?
0: Jasně.
1: Tam by byl fakt podezřelý číslo 1, protože potom hrdinovi tady akčním, po něm ta policie jde.
0: Jde po něm policie?
1: Jdou po něm, no.
0: Že bere takhle zákon do vlastních rukou.
1: Přesně tak, do svých lepivých rukou.
0: No, tak snad je Michal někde schovaný.
1: Doufejme, že Michala máme tady v pohodě. Prosím tě, Jirko, co nás ještě dneska čeká?
0: No my se dneska podíváme za Mikem Tysonem, protože ten dneska slaví 60 let, takže se podíváme na jeho kariéru a na nějaký zajímavosti.
1: Hezky. Mike Tyson, to je ten zápasník, že jo?
0: Je to boxer, je to nejmladší vítěz v těžké váze v boxu.
1: Hustý.
0: Tak jednomu týpkovi...
1: Až v 60, jo?
0: Ne až v 60, ale taková jedna i zajímavost. Jednomu týpkovi při tom boxu v tom ringu ukousnul ucho.
1: Oh my gosh, takže kanibalistický sklony prostě...
0: Prostě
1: okay.
0: Chce vyhrát za každou cenu.
1: Takže spineři, prosím vás, k Mikeu Tysonovi nechoďte, držte si své uši, abyste nás mohli poslouchat dál. A Jirka vám řekne potom odstrašující příklad, jo? Tak já už jenom řeknu, jak je venku. Venku je prostě hrozná zima. Jakoby 24 stupňů Celsia v Praze, ve zbytku republiky kolem 27, Jihomoravský kraj hlásí 32, dneska odpoledne kolem 29 bude lejt jako z konve, a to v celé republice, hurá, hurá, paráda, zítra se nám ještě trošku ochladí, protože odpoledne už bude jenom kolem 24 a to už je takový ideální, bude zase lejt teda.
0: No já už se na ten deštík docela těším, musím
1: jo,
0: říct.
1: Já mám dokonce i deštník sebou dneska, jo, na ten deštík. Tak jo, tak já už předávám slovo Jirkovi, užívej s ním Spin Extra a já se budu těšit zase zítra. Ahoj.

Přeju ti příjemný úterní odpoledne, posloucháš Radio Spin, za majkem je tady s tebou už Jirka, já tě vítám opět u pořadu Spin Extra. Dneska máme 30. června, svátek tak slaví Šárka, takže všem Šárkám přeju jenom to nejlepší. Mimo to je to taky den, kdy Mike Tyson slaví kulatých 60 let, o Mikeovi Tysonovi si dneska řekneme víc. Mám tady ale jednu taky takovou smutnou zprávu, protože v Česku se zrušil jeden rapovej festival, víc si řekneme už za pár minut. Řekneme si taky ale o festivalu, který rozhodně zrušený není, a je to Karlovarský filmový festival, který startuje už tenhle pátek, a krom teda spousty filmů, tam bude taky spousta hudby. Za hodinku si potom dáme taky naší pravidelnou hádanku 3 v jednom, kde opět potrápím tvoje mozkový závity, no a po celou dobu taky budu hrát přesně podle tebe, takže tady můžeš i ladit svoje oblíbený pecky. Tak jo, budu se těšit, jaký bangry tady od tebe dostanu, no a my už to můžeme odpálit. Úterní Spin Extra s Jirkou startuje právě teď, jdeme si to užít. Put the fucking mic

0: Spin ráno na rádiu Spin.
1: Dneska je 30. června a to neznamená nic jiného než to, že začínají prázdniny.
2: No. Komu může?
1: No to je fakt, mě začínají prázdniny. Vysílací prázdniny. V kanclu budu ale normálně.
2: A co já?
1: Co ty?
2: No já.
1: Tak počkej, něco zkusíme. Aha, tak dneska to nevyšlo. Tak zítra to snad vyjde. Zítra bys tady neměl být sám. Zítra by tady s tebou měl být Krištof. Bereš?
2: No, jako beru, no tak uvidíme, jestli tady bude.
1: No tak jo, tak užijte si prázdninový spin ráno s Dominikem a s Krištofem. No a potkáme se zase v září.
2: Budu se

Posloucháš Radio Spin, mám tady teď takovou trochu smutnou zprávu, protože tenhle víkend měl proběhnout v Praze festival Cloud, který je teda původem z Polska a udělali i svoji českou verzi, no ale bohužel tenhle festival byl zrušený. Nemusíš se ničeho bát, jestli jsi měl lístky, tak na stránkách si můžeš požádat o vrácení peněz, takže to všechno bude úplně v pohodě. Každopádně to měl být festival, kde krom našich českých hvězd jako Nobody, Izomandias, měli vystoupit taky světový rapový hvězdy, jako třeba Quavo nebo dokonce Wiz Khalifa. No ale právě Wiz Khalifa tak nedávno oznámil, že ruší svoje evropský tour, no a proto taky nemůže vystoupit tady na Cloud Festivalu, no a v návaznosti na to se tenhle festival celý taky zrušil. Takže ještě jednou chci apelovat na vás všechny, kteří třeba máte zakoupený lístky na tenhle festival, rozhodně jděte na stránky cloud.cz, protože tam si můžeš zažádat o refundaci, takže nepromeškej to, ať ty peníze dostaneš nazpátek a ti můžeš utratit třeba na nějakým jiným festivalu. No a doufám, že nějaký jiný festivaly nás ještě taky budou čekat, protože myslím si, že léto teprve začíná a to znamená, že začíná i festivalová sezóna. Taky tenhle víkend tak proběhne Karlovarský filmový festival a o tom si dneska ještě taky řekneme. Rádio

Rychlá doprava na rádiu Spin. Vidím tady velký zdržení aktuálně na D3. U 80. kilometru se to tady štosuje směrem na Benešov, takže na to rozhodně dávej bacha. Bacha dávej taky na D8. 25. kilometr hlásí obousměrný zdržení. Vidím lehkou štosovačku taky na D4. Tady se to štosuje u 50. kilometru ve směru teda od Prahy, takže tady dávej taky bacha. Jinak regiony, ty aktuálně vypadají, že jsou v pohodě průjezdný. Dokonce i samotná Praha vypadá, že nejede úplně nejhůř. Lehký zdržení vidím jenom v Kbelský ulici, kde se to štosuje ve směru na Hloubětín. Taky Štěrboholská spojka, tady si postojíš ve směru na Černý most. No a co se nehod týče, tak aktuálně

0: Mě tady vidím jeden crash na Bělocerkevský a jednu nehodu hlásí taky Povltavská ulice. Takže jezdi hlavně opatrně a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak rozhodně dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Všem ostatním spinnerům to tady budu posílat dál.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

když jde o život, rozjedu nejrychlejší běh. U nich jsem jim odpoust, příště by mě dostali policajti a kolem jdoucí by se na mě hlarši. Mluvím pravdu, i když se ti to nehodí, to je realita, tak to prostě chodí.

0: Přeju ti příjemný odpoledne, posloucháš Radio Spin, kde hraju přesně podle tebe, takže tady můžeš samozřejmě ladit svoje oblíbené pecky. Tak si jdeme poslechnout, co tam nahodíme.
1: Čau, do studia Radio Spin, co mě tak nějaký old school třeba... What NVA, díky, čau.
0: Tak old school, jak samozřejmě může být, jedny NVAčka tam hážu, jdeme si to společně užít. Vy, co teď jste někde na silnicích, tak hlavně opatrně, vy, co makáte, tak ať vám to jde hezky od ruky. No a vy, co jste školou povinní a už vám začaly prázdniny, tak vy zkrátka jenom užívejte.
2: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

0: Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka, my pokračujeme v úterním Spin Extra. Už za pár minutek nás čeká naše pravidelná hádanka 3 v jednom, kde pro tebe opět budu mít nějaký 3 jména, který mají společný pojítko. Na tobě bude odhalit, co by je teda mohlo spojovat. No a samozřejmě i dál tady taky hrajou přesně podle tebe, takže si můžeš i cinknout o svůj oblíbený track. Ještě než ale budeme pokračovat, tak se taky podíváme na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 27 stupňů. Plus minus 1-2 stupínky hlásí i celý zbytek České republiky, s tím, že vidím, že k večeru by nám snad už mělo skutečně zapršet, když to včera nevyšlo, minimálně teda v Praze, protože naopak na jihu třeba naší země tam byly opravdu velký bouřky, dokonce i kroupy, které byly obrovský, takže bacha na to. No a co se zítřka týče, tak tam už nám to asi proprší celý, vidím od nějaký 9. hodiny raní by nám mělo začít pršet a bude to trvat až do večera.
1: Spin Radio.
2: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
3: Radio Spin. Death Double. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky méně náročný, takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí?

Hejte s náma na B, jeli bo banana split. Sorry brácho, špatný zprávy, i ta tvoje je nakonec bič. Neber to osobně, ale můj si za to vždycky ty.

Máme krátce po 2 hodině odpolední, posloucháš Radio Spin, kde nám teď už startuje naše pravidelná hádanka 3 v 1. V téhle hádance pro tebe mám vždycky nějaký 3 jména, který mají společný pojítko, no a na tobě je tuhle společnou věc odhalit. Takže jdeme rovnou na to. Mě zajímá, co by mohlo spojovat jména Keanu Reeves, Lawrence Fishburne a taky Hugo Weaving. Nechám to schválně takhle ze začátku bez nápovědy, tu ti dám za pár minut. Jestli ale třeba už teď tušíš, co by to mohlo být, co by mohlo spojovat jména Keanu Reeves, Lawrence Fishburne a taky Hugo Weaving, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin, nebo samozřejmě můžeš volat i přímo sem ke mně do studia, a to na číslo 210 32 30 30. Tak uvidíme, jestli na to dneska někdo z vás kápne.

0: Posloucháš Radio Spin, kde i dál pokračujeme s naší hádankou 3 v 1. Dneska tady hledáme, co by mohlo spojovat jména Keanu Reeves, Lawrence Fishburne a taky Hugo Weaving. Mám tady už od vás nějaký tipy, tak jdeme na ně.
1: Já si myslím, že všichni tři jste sešli s prezidentama.
0: Tak tady Petr reagoval na setkání Keanu Reevese s naším českým prezidentem, který se odehrálo před 2 dnama cca, ale to ta dnešní hledaná věc není, takže jdeme dál.
2: Čau, Luďa, John Wick.
0: Luďa typuje film John Wick, to už je o něco blíž, protože skutečně se o nějaký film jedná, kde si všichni z nich zahráli, ale John Wick to není. Je to film, který dostal dohromady 4 díly, s tím, že ten čtvrtej už spousta lidí považuje za takovej díl navíc, protože ten díl vyšel o 20 let později než ta původní trilogie. Takže jestli už teď tušíš, jaký film by mohl spojovat jména Keanu Reeves, Lawrence Fishburne a taky Hugo Weaving, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin, nebo taky můžeš volat přímo sem ke mně do studia, a to na číslo 210 32 30 30.

Posloucháš Radio Spin, teď jenom rychlá vsuvka od naší tady hádanky 3 v jednom, a to pro všechny milovníky kávy, protože na našem Facebooku aktuálně běží soutěž, kde můžeš vyhrát předplatný aplikace Kapka, a vlastně tahle aplikace, tak tam můžeš vyhrát předplatný až na 3 měsíce a vlastně je to předplatný do skoro všech kaváren, zkrátka celá země může být jedna tvoje velká kavárna s tímhle předplatným. Navíc tam můžeš vyhrát taky nějaký značkový spodní prádlo, takže na to rozhodně můžeš mrknout, a to na našem Facebooku Rádia Spin. Soutěžíme celý tenhle týden, tak na to rozhodně mrkni. Všechny pravidla, všechno, co je potřeba k tomu, aby si vyhrál zrovna ty, tak najdeš v textu přímo u soutěžního postu. Rychlá doprava na rádiu Spin, tak začneme na dálničních tazích. D1 hlásí velký zdržení při příjezdu do Brna, kde se to štosuje už od 170. kiláku. Štosovačku hlásí ale taky D8, 30. kilometr tady hlásí obousměrný zdržení. Regiony, tak ty jedou aktuálně v pohodě, no a když se mrkneme na silnice v Praze, tak tady i dál vidím zdržení v Kbelské ulici, kde se to štosuje ve směru na Hloubětín. Štěrboholská spojka, tady si postojíš obousměrně. Bělohorská ulice, i tady vidím lehký zdržení, no a co se nehod týče, tak vidím tady aktuálně jenom jeden crash, a to na Evropské ulici, takže hlavně opatrně, a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak rozhodně dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Automotospin.

0: Posloucháš Radio Spin, my už tady máme závěr naší hádanky 3 v 1, kde jsme dneska hledali, co by mohlo spojovat jména Keanu Reeves, Lawrence Fishburne a taky Hugo Weaving. Už tady bohužel nemám žádný další nápovědy, takže rovnou jdeme na vaše tipy, co teda myslíte, že tuhle trojici může spojovat.
1: Je to mohl být Matrix.
0: Tak máme tady tip, že by je mohl spojovat film Matrix, jdeme dál.
2: Čau, tady Vašek, je to asi Matrix.
0: Od Vaška taky dostáváme jeden tip na Matrix a dáme si ještě jednu hlasovku. Vyberu třeba tuhle.
3: Ale já to zkusím, je to Matrix?
0: A Matrix se nám tady do třetice potvrzuje a samozřejmě je to přesně tak. Všichni z nich si zahráli právě v legendárním Matrixu. Já jsem tady teda na popud toho, že Keanu Reeves se objevil tady u nás v České republice, tak jsem si právě pustil Matrix, nějak jsem na ní dostal chuť. Musím říct, že i po těch letech je to stále skvělý. Všechny tři díly fakt brutální. Čtvrtý, no ten už by asi úplně nemusel být. Každopádně byl to dneska Matrix. Díky vám všem, kteří jste tady se mnou dneska hádali. No a další hádanku 3 v 1 si dáme zase zítra krátce po 2. hodině tady na Rádiu Spin. Budu se těšit. Hey.

0: Přeju ti příjemný odpoledne, posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka. Dneska máme 30. června, svátek tak slaví Šárka, takže všem Šárkám přeju jenom to nejlepší. Je to taky den, kdy teda dneska slaví 60 let legendární Mike Tyson, ve své době nejmladší mistr světa v těžký váze, ikona sportu celkově. Pro svoji rychlost a tvrdost dostal taky přezdívku Iron Mike, no a když to nešlo boxerkama, tak přišlo na řadu ucho. Při zápase s Holyfieldem mu Mike Tyson ukousnul kus ucha, to už je ale několik let dozadu. Mimo to má doma taky tygra, to mi připomíná taky jednoho tady našeho českého zápasníka, nicméně velký shoutout ale pro Mike'a Tysona k jeho kulatý 60. Já tady i dál hraju přesně podle tebe, takže tady i dál taky můžeš ladit svoje oblíbený pecky, no a za pár minutek se taky podíváme na Karlovarský filmový festival, který bude startovat už tenhle pátek. Ještě předtím ale taky počasí, Praha ta hlásí aktuálně 27 stupňů, plus minus 1-2 stupínky hlásí i celý zbytek České republiky, s tím, že teda to vypadá, že jestli bude nějaký déšť, tak dneska to bude opravdu jenom ale pár kapek, pořádný déšť bude až zítra, kde vidím už od nějaký 9. hodiny raní by to mělo začít a bude nám pršet v podstatě celý den. No tak uvidíme, aspoň se nám to trochu ochladí.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin vítá všechny spinnery z Berouna. Nově tu vysíláme na 97 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
2: Radio Spin.

Posloucháš Radio Spin, už tenhle víkend odstartuje další, tentokrát kulatej 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Opět tam bude spousta hostů, mezi ty asi největší světové hvězdy patří Dustin Hoffman, nebo třeba taky Harvey Keitel, ale bude tam samozřejmě o dost víc hvězd, jak už světových, tak taky našich českých. Krom toho ale, že tam bude taky spousta filmů, tak tam bude i spousta hudby a hned o zahajovací takovou show se hned v pátek postará Nobody Listen. Nobody si tam připravil pro návštěvníky opravdu velkou show, bude to přímo před hotelem Thermal v pátek od 10:45 večer. Vstup, tak ten je tam zdarma, takže můžeš vyrazit. No a bude tam mít Nobody spoustu hostů. Bude tam samozřejmě jeho partnerka Anet X, bude tam taky Izomandias, který samozřejmě jako rodilej člověk z Varů nesmí chybět, Vladimír 51 8 Akira. No ale nebude to jenom rapová show, protože s Nobodym se tam objeví i jména, který by si asi normálně nečekal. A to třeba Dan Barta, Illustratosféra, taky Lenka Dusilová, Matěj Rupert, Roman Holý a tak dále a tak dále. Takže tahle multižánrová podívaná tě čeká už tenhle pátek před hotelem Thermal, krátce před 11. hodinou večerní a ještě navíc je to celý zdarma. Takže rozhodně vyráž, mrkni na Nobodyho, poslechni si super hudbu. No a pak si užijí po případě celý týden filmů, jestli se chystáš teda na 60. ročník Karlovarského filmového festivalu. Radio Spin.

Posloucháš Radio Spin, máme tady úterý, no a každý úterý v 8 hodin večer se tady v éteru Radia Spin můžeš těšit na Aničku Oravcovou, která sem doráží i s jejím pořadem Street Cypher. Je to pořad, který je plný old schoolů, undergroundů, je tam vždycky taky deska týdne. Zkrátka velice, velice zajímavý povídání a taky zajímavý tracky. Já osobně vždycky, když Aničku poslouchám, tak tam přibude nějaký song, který si pak hodím sám do svého playlistu. Každopádně Anička Oravcová se tentokrát bude věnovat Foxy Brown, takže to si rozhodně nenech utéct. Old school z roku 1996. Ještě jednou teda připomínám, je to 8. hodina, kdy to dneska startuje. Street Cypher, Anička Oravcová, tady na rádiu Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin na D8. Vidím obousměrný zdržení, a to u 30. kilometru. Probíhají tam práce na silnici, takže z tohohle důvodu si tam postojíš. Dávej na to bacha. Bacha dávej taky na D1, kde se to štosuje lehce při výjezdu z Prahy, ale tady to není nic závratného. Naopak ale příjezd do Brna na D1, tak ten se začíná štosovat docela fest. Tady si postojíš už od 175. kiláku. Regiony tak ty aktuálně vypadají, že jedou bez obtíží. Tady nevidím žádný velký štosovačky, žádný nehody. Když se pak podíváme na silnice v Praze, tak tady zdržení hlásí Štěrboholská spojka, kde si postojíš obousměrně, jižní spojka směrem na Barandák, i tady nějakou tu minutku navíc nabereš, postojíš si taky na pražském okruhu v okolí Řeporí, no a v neposlední řadě na tebe štosovačka číhá taky v Kbelský ulici, kde se to štosuje ve směru ven z Prahy. Vinohradská ulice pak hlásí jeden crash, no a jednu nehodu vidím taky na Evropský ulici, takže jezdí hlavně opatrně, no a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, samozřejmě jak už těch pražských, tak ale třeba taky varských, plzeňských, budějovických, zkrátka kdekoliv právě teď jezdíš a vidíš na silnici nějaký fuck up, tak rozhodně dávej vědět, já to tady všem ostatním spinnerům budu posílat dál, aby na těch silnicích byly taky v obraze.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: podle tebe.
1: V rámci pořadu Spin Extra před sebou máme už dnešní poslední track na přání, takže si rovnou jdeme poslechnout, co to bude.
2: Zdravím, Rádio Spin a všechny spiňáky. Chtěl bych pustit Dorian. Díky a čau.
1: Tak bude to jeden Dorian, který teď obohatí náš éter. Já ho tam hážu společně s jeho parťákem Elbojem a jdeme si to užít.
0: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

0: Posloucháš Radio Spin, za Mikem je tady s tebou Jirka, my jsme se tak probublali až do konce dnešního Spin Extra, no a teď už tě čeká čel na Spinu s Márou. Čau Máro. Máro, ty nemluvíš, protože jsem ti vypnul mikrofon.
1: Děkuji, děkuji. Máte slovo s Jirkou Vlachem.
0: Čau Máro, prosím tě, dneska je, krom toho, že svátek slaví Šárka, tak je Mezinárodní den asteroidů. Nevím, jestli to znamená, že mají dneska padat asteroidy, ale řekl bych, že spíš ne, že to je prostě jenom nějaká náhoda. Každopádně já jsem o víkendu zjistil, že když máme takhle krásný dny, tak bývá čistá obloha a jsou hezky vidět hvězdy.
1: Ano.
0: Znáš nějaký souhvězdí?
1: Jo, tak velký, malej vůz a tím tam asi pomalu končím.
0: Tak to máme stejně.
1: Když jsem si to tak uvědomil. Ty jo, v armádě nás učili souhvězdí, ale moc si to už nepamatuju.
0: Ona je taková strašně hezká aplikace, která ti pomůže to
1: jo,
0: najít.
1: Jo, na to... Star Map, nebo
0: nějak tak se to jmenuje,
1: jo,
0: přesně.
1: Jo, vím, Skywalk, něco takovýhle. Jo, to jsem taky používal, to je super.
0: Já jsem to zkoušel teda sice v Praze, takže jsem to viděl na tom mobilu, ale pak v té realitě jsem to neviděl, takže musím to zkusit, až budu někde na nějakém čistém prostranství.
1: Ano, a to je normálně i mapa. Máš normálně mapu České republiky, kde je nejlepší místo na pozorování hvězd, kde je nejméně světelného smogu, což jsou samozřejmě hory. Tam je ten vzduch nejčistší. Já teďka budu vyrážet do Jizerek, tak ti dám když tak report, jestli se to tam vyplatí nebo ne.
0: No tak to budeš mít takhle hezký výhled. Každopádně nás čeká čel na Spinu, spousta tracků na přání, spousta taky témat, takže to si tady rozhodně počkej přesně s Márou. My se ještě podíváme, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 27 stupňů, stále tam je slunečno. No, jasno. Vypadá to tam, že by se tam schylovalo k nějakému dešti?
1: No moc ne právě. Tý Praze se to vždycky vyhne, ale včera volal Pája z Kolína a říkal, jo, u nás pršelo. Říkám, tyjo, tak taky by tady už mohlo trochu.
0: Já jsem koukal, že celý jih naší republiky, tak totální záplavy pomalu a my tady pořád
1: a
0: sušíme.
1: Východě, a na východě taky, že
0: na východě, tak vlastně možná je to úplně všude, možná jenom to
1: ne,
0: není tady.
1: Ne, v tý Praze.
0: Tak doufejme, že sprchne aspoň zítra, protože zítra už tady slibujou, že v 9 ráno to začne a bude pršet celý den a maxima budou na 22 stupních, tak se to aspoň trochu uvolní.
1: Yes.
0: Tak jo, tak užívej pohodovej zbytek dnes s Márou, potom samozřejmě taky s Aničkou Oravcovou a slyšíme se zase zítra. Jirka, Radio Spin. Peace.

za tu besenou ven za dveře de, nebo tě jednou provždy škrtnu, bang. Nebo víš co, necháme to bejt, to byl ten Balkán ve mně tak easy. Ano, podáme si ruku, seš kauner, hlavně zas prosím tě, nevolej fi.

What's up? Už dáváš chill na spinu, s tebou už je Mára, máme 6 minut po čtvrtý, no a dneska svátek slaví Šárka, tak Šárkám určitě nezapomeň popřát. No a dneska pokecáme o tom, jak Norové ovládli úplně celou Ameriku, a to díky Vikingům. Obletělo to celý internet, mám pro tebe zvuk jejich veslování a je to teďka ze současnosti, jo? Nebavíme se o historii, prostě teďka Norové ovládli celou Ameriku. Čekají nás i tracky podle tebe, na tvoje přání, tak klidně objednávej do apky nebo na naše číslo a po celý klasicky si dáme taky Rap DNA. Máme 30. června, úterý, jak jsem říkal, svátek dneska slaví Šárka a s tebou je Mára, Radio Spin.

0: Spin ráno na rádiu Spin.
1: Dneska je 30. června a to neznamená nic jiného než to, že začínají prázdniny.
2: No. Jak komu může?
1: No to je fakt, mě začínají prázdniny. Vysílací prázdniny. V kanclu budu ale normálně.
2: A co já?
1: Co ty?
2: No já.
1: Tak počkej, něco zkusíme. Aha, tak dneska to nevyšlo. Tak zítra to snad vyjde. Zítra bys tady neměl být sám. Zítra by tady s tebou měl být Krištof. Bereš?
2: No, jako beru, no tak uvidíme, jestli tady bude.
1: No tak jo, tak užijte si prázdninový spin ráno s Dominikem a s Krištofem. No a potkáme se zase v září.

Ladíščo na Spinu, s tebou Mára a mistrovství světa ve fotbale se dostalo do vyřazovací fáze. Skončili favoriti jako třeba Nizozemsko nebo dokonce i Německo, ale stát, který se drží, tak jsou Norové a možná za to můžou i fanoušci, protože ti doslova ovládli ulice Ameriky a to se svým veslováním, vikingským veslováním. Takhle to začalo po jednom fotbalovém utkání. 5000 fanoušků za sebou do rytmu bubnu a všichni veslujou ještě se svým norským týmem. Atmosféra je naprosto skvělá, ale fotbalovým zápasem to teda rozhodně neskončilo, protože Norové jsou v Americe teďka furt, dokud jejich tým nevypadne, a vydali se třeba na americký golf, baseball nebo dokonce i na Times Square. A je to skvělý. Dokonce tam byly, když tam byla nějaká yoga a prostě tohle tam dělají Norové. Každý jeden den veslování. Naprosto skvělý. Dneska hrajou proti pobřeží Slonoviny, tak doufám, že nebudou veslovat až zpátky do Norska po moře. To by jim asi moc nechutnalo. Každopádně my pokračujeme s rapem tady na Rádiu Spin. S tebou Mára. Happy birthday. Make a wish.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Začnu pohledem na dálnice. Nehoda na D2, druhý kilák směrem Brno, neprůjezdný pravý pruh. Ťukané saky na D52, na 17. kiláku směr Vídeň, tady čekáš už kolem 5 minut. A klasicky zasekáno taky na příjezdu do Brna po D1 s obou dvou směrů kolem 15 minut. V regionech tak tady vidím nehodu v Ostravě na doktora Martinka, v Plzni se bouralo na Jateční a Regensburský a ještě si nabereš 15 minut na sedmičce okolo Šlaného směrem do Prahy. Hlavní město, tak tady je nehoda na Pražském okruhu, 19. kilák směr D1, klasicky štosovačka a je to tady tak zhruba na půl hodiny. Další nehoda je na jižní spojce u Krče směrem Štěrboholy, tady kolem 5 stojí taky Kbelská, Argentinská, Vlzonka a Nuselák směrem do centra. Ode mě z dopravy všechno, kdyby si měl info ze silnic, kde jsou třeba chlupatý, kde měřej a tak dále, dávej vědět do naší mobilní aplikace Rádia Spin, nebo taky můžeš volat naše číslo.
1: Automotors.

Nebyl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct? Mí a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci, nepřál bych jim.

0: Čo na spinu, s tebou Mára, no a už nám pomalu začínají prázdniny. Vlastně studentům už de facto začalo minulý týden, no ale podle kalendáře začínají zítra. No a kdo se i o těchto prázdninách vydá na dovolenou, tak je třeba Rudolf. Nazdar, Rudolfe.
1: No, Máro.
0: Tak ty jsi říkal, že nějak na konci nebo v půlce září, tak poletíš s rodinkou do Řecka, tak prozraď kam přesně.
1: Máme na Krétu a... Těšíme se moc, no.
0: To se ti vůbec nedivím. Ty jsi teda říkal, že to máte teda úplně komplet, jestli můžu prozradit, jo, jo. Že to máte all inclusive, tak jezdíš vždycky takhle, jakože chceš to mít takhle přesný?
1: Ale poprvý.
0: Poprvý. No a jak vypadala předtím ta tvoje dovolená?
1: Ale minulý rok jsme byli v kempu, na týden, chvíle,
0: no a co
1: chvíličku tady a jinak jako jsem letěl a nevím, do Chorvatska a takhle, no.
0: Hezky. No a co ta změna, že najednou jsi řekl prostě dám all inclusive celý rodince?
1: Ale chtěl jsem to zkusit s přítelkyní, říkám tak, když už tak už, no.
0: Když už tak už, hele, moc si to v září užijte, já myslím si, že do té doby se ještě uslyšíme, každopádně vybrali jsme Zuta, Givenchy, chceš to někomu poslat?
1: Hele, všem, kdo už mažou z práce a kdo se... No, kdo se taky těší na dovolenou.
0: Dobře, dobře, dobře. Tak všem, co už mají po práci a co se těší na dovču. Měj se krásně, Rudo. Ahoj, čau. No a pokud chceš track na přání, stačí volat naše číslo nebo poslat voiceovku do naší mobilní apky Rádia Spin.

0: Čo na spinu, s tebou Mára, za chvilku tady odpálíme Rap DNA, jako vždycky po páté hodině, ale zítra tě čeká hodně speciální spin ráno tady na rádiu Spin, protože po dlouhé době nebude spin ráno moderovat Roman, jak jsme všichni samozřejmě zvyklí, a místo jeho teďka na prázdniny nastoupí Krištof, mladý týpek, co se potká s Domem ve spin ránu. Já se na to extrémně těším, já sice nemusím zítra extra brzo stávat, ale víš co? Já to chci prostě slyšet live, takže zítra od 6 hodin ráno Dom, 7 hodin, od 7 hodin s ním taky Krištof. Myslím si, že to bude super, jsem na to hodně zvědavý, bude to takhle celý prázdnin, jak jsem říkal. A Krištofovi teďka tady odsud přeju hodně sil, dobrý stávání, až to úplně nezničí, protože Krištof normálně vysílá o víkendu a i tohle bude držet přes celý prázdniny. Takže Krištof bude mít opravdovej maraton tady vysílání na rádiu Spin, ale kluk je to šikovná, takže já věřím, že to zvládne. Mrkneme na počasí. No a to počasí je takový furt ještě, není to úplně skvělý, já už bych potřeboval, aby trošku sprchlo i v té Praze, kolem 30 tam je momentálně, a dneska večer bych se teoreticky měl dočkat, kolem 8 hodiny má vypadat, že by mělo napršet zhruba 2 mm srážek, no a zítra by mělo pršet úplně celý den, no tak já doufám, že se ta předpověď zase nezmění, zítra kolem 22 stupňů. S tebou Mára, za chvilku Rap DNA.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v dabu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, které...

0: Rap DNA s tebou má Ráčo na spinu a po pátý hodině, jak už jsi zvyklej, startuje rubrika, kde rozeberu track po vrstvách a ty musíš uhádnout, o jaký banger se jedná. No a včera jsem ti pouštěl naprostou klasiku ze 67. I'm Blue, takhle to znělo. Taková disco funková věc, naprosto úžasný. No a v roce 93 tuším, to vysemplovalo jedno trio, ženský trio z New Yorku, Salt and Pepper, šup! Track se objevil třeba u Deadpoola, ale věřím, že tady ta kulturní pecka se neobjevila jenom u Deadpoola, ale u dalších filmů a v další popkultuře. Každopádně dneska pro tebe mám něco trošku nostalgického, nebudu dál prozrazovat, nechci ti to udělat moc jednoduchý, ale věřím, že tady tu pecku zná většina z vás. Uvidíme, jak těžký to nakonec bude, tak pouštím dnešní sample. Tak pecka z roku 2009, co jsi slyšel, tady tu ukázku The Night Time, no a uvidíme, jestli to přiřadíš ke správnému rapovému tracku.
1: Postal si? Dej vědět! Apka Rádia Spin, nebo telefon 210 32 30 30.

0: Spin.
1: Čel na Spinu s tebou Mára, 17 minut po 5. hodině, nějaký drobný k tomu, to znamená, že se tady dáváme rap DNA. No a takhle zní dnešní sample. Zatím jenom jedna jediná odpověď, tak já doufám, že po těch nápovědách, co ti tady dám, těch odpovědí přistane buď to do apky, nebo na naše číslo mnohem, mnohem víc. No a dneska hledáš českou klasiku, která se letos umístila i taky v naším žebříčku 100 největších hitů CZSK scény. A ať úplně ti to nezlehčuju úplně, tak je to top 30. Od 30. místa vejš, tak tam ten track najdeš, případně náš seznam je na našich webovkách, takže klidně se můžeš podívat tam. No a v době tracku se umělec nejmenoval stejným pseudonymem nebo stejným jménem jako dneska. Víc nápověd už ti dávat nebudu, protože mi to přijde mega easy. Tak ti ještě jednou alespoň pustím sample. No a pokud víš, naše mobilní apka nebo taky naše telefonní číslo.
0: Postal si? Dej vědět! Apka Rádia Spin nebo telefon 210 32 30 30.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Začnu pohledem na dálnice, a to nehodou na D2 na druhém kiláku směrem Brno, naštěstí bez kolon. Ťukanec na D11, pátý kilák směr Praha, tady taky bez kolon. Kde si ale počkáš, už je také D1 184 na výjezdu z Brna směrem na Prahu, tady kolem 5 minut. No a uzavírka na 218. kiláku směr Brno, zavřený levý pruh a kolony kolem 3/4 hodiny, takže tady určitě na to bacha. A v regionech, tak tady je v Brně nehoda na Sokolový a v Ostravě se pořád odstraňuje nehoda na doktora Martinka. Hlavní město, tak tady je kolona na Pražském okruhu, 23. kilák směr D1 kolem 20 minut a poskakuje i D5. Opačný směr směrem na Ružeň, 15. kilák kolem 1/4 hodiny. Nehoda na Dvoreckém náměstí, taky na jižní spojce u Krče nebo na Evropský u Starodejvický. Zasekaná je taky Argentinská, Nucelák a Vlzonka směrem do centra, Bělohorská, Kbelská směrem na Letňany a klasicky taky Štěrboholská radiála a jižní spojka směrem do Štěrbohol. Ode mě z dopravy je to všechno, kdyby si měl info ze silnic, mobilní apka nebo naše číslo.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Já tomu jsem dával tři hlasy asi ze čtyř různých zařízení.
1: No, Logic pryč, to zní velmi dobře. Přidává se taky Ondra z naší mobilní aplikace a nebo dokonce je taky Miroš. Ten taky píše Ižoman Diaz, hráč roku, pryč. No a máte samozřejmě pravdu. Jsem hráč roku, metrový brko hned po ránu. Já balím ten shit a to je na... No ale nebyl jediný, kdo odpověděl správně, protože jako první dneska volal třeba Jirka a tomu ta cesta k tomuhle tracku trvala trošičku díl, ale nakonec se k tomu dostal.
0: Ahoj, tady Jirka. Slyšel jsem ten sample a myslím si, že vím, co to je. Ale myslím si, že to je hráč roku Ižoman Diaz, nebo ne?
1: No, tím hráč roku to není.
0: Přiznám, že... Ty nejsem jistý. Já, ale hned jak jsem to dívnul, tak jsem říkal, však je to pryč. Jsem to položil a říkám, já jsem blbej, však je to pryč. Protože jsem si zpíval tu písničku v hlavě a říkám, jsem hráč roku, metrový brko hned po ránu a říkám, už je to všechno pryč.
1: Už je to všechno pryč. Naštěstí se to Jirkovi do hlavy vrátilo. No ale nebyl jediný, kdo si tady ten refrén nebo nejznámější úryvek zpíval, protože takhle jsem to zval Michalovi a Leonce.
2: Jsem hráč roku, metrovým brko hned po ránu. A miluju hej, a miluju kuš. Izo a hráč roku, možná Logic ještě.
1: Ale není to hráč roku.
3: Pryč.
1: No, to byla nejčastější chyba, hráč roku to není, i když je to z alba hráč roku playlist a častokrát se tak Izo i jako prezentoval jako hráč roku. Každopádně došli jste ke správné odpovědi, je to opravdu Logic aka Izo pryč. Naprostej banger z roku 2013, který se objevil na 17. místě v naší top 100 CZSK hitů. Teďka tady na rádiu Spin.

0: Čo na spinu, s tebou Mára, 30. červen, úterý, dneska svátek slaví Šárka, tak Šárkám určitě nezapomeň popřát ke svátku, buď to přes naši mobilní aplikaci, nebo taky naše telefonní číslo 210 32 30 30, věřím, že už ho moc dobře znáš. Každopádně my jsme tady měli Rap DNA, no a jako první, kdo dneska odhalil Iza a jeho, nebo respektive Logika a jeho track Pryč, tak byl Jirka, takže i Jirka má právo na to, abych mu zahrál teďka jako první track na přání.
1: Pokud mi tam hodíš nějakýho Viktora, třeba s Imposter syndromu, tak budu úplně nejradši.
0: No tak jo, tak já k tomu přidám ještě Saula a jejich track Cigo a káva. Popravdě jsem si teďka Saula extrémně oblíbil, nejenom díky Viktorovi, ale třeba ještě tracku Nejsem sám, kde ještě s Izem a Hasanem, takže Saul za mě naprosto skvělá věc. Každopádně taky se blíží hodinka, kdy budu hrát opravdu jenom podle tebe celých 60 minut, takže klidně už můžeš otevírat naši apku, tam kliknout na tlačítko nahrát vzkaz Jukebox a poslat si nějaký ideální track na dnešní úterní odpoledne, naštěstí už ne pondělí, už máme úterý. Takže posílám dnešnímu výherci Rap DNA Jirkovi jeho zasloužený track Cigulo a káva. Nevím, jestli tady tu kombinaci máš rád, Jirko. Já ne, nebylo to hezký, když jsem to absolvoval. Radio Spin.

0: Je pátou hodinu s tou Mára, úterý svátek, dneska slaví Šárka, no a taky startuje teďka hodina, kdy hraju jenom a jenom podle tebe, no a budu hrát třeba podle Ondřeje, který myslí na všechny Šárky.
1: No, já bych chtěl popřát všem Šárinkám, protože jich znám hodně, tak jim poslat nějaký track, něco od Ektora.
0: No a nakonec jsme tady vyhrábali Dilema, vlastně asi nejnovější pořád pečka od Ektora, teďka nevím, jestli PTSD je dřív nebo Dilema, každopádně jedna z těch novějších solových věcí od Ektora, když nepočítám feety, Šárinky je teda hodně hezký. Ondřej, držím ti palce, dneska na noční, Ondřej má dneska noční, tak Ondřej, doufám, že ten track bude taky trochu pro tebe, aby tě to nakoplo. Každopádně Ondřej není sám, pro koho budu hrát, protože budu hrát třeba pro Juli od Kuby.
2: Jakub Rys, HSN, Juli Rysový.
0: Tak jo, takže sestře takhle zavolal o track na přání, úplně ideální brácha, takže máš to v playlistu. No a do třetice to bude Mojmír.
3: Mojmír Konečný. Dal by jsem nějakou tu hudbičku, jako takovou. Hudbičku. Od Gintra Fresh and Princess.
0: Dobře, ale Gintra jsem hodně dlouho neslyšel, abych řekl pravdu. Za mě, já jsem si tohodle borce úplně neoblíbil, ale hele, já ti nebudu kazit hudební vkus. Takže klidně. Gintr už tam je taky hozenej. No a další tracky jsou připravený. Je tam Místa, teďka Habaděj, takže upaluj do apky, pošli voiceovku nebo volej naše číslo. No, my se společně ještě podíváme na počasí. Teďka už by teoreticky by se měla blížit nějaká ta přeháňka kolem 8 hodiny večer, by měla dorazit do Prahy. Teďka to vidím, že aktuální bouřka je někde u Žďáru nad Sázovou, jak je Česká Třebová, a postupuje to dál a dál na západ, až to nakonec doputuje i do té slavné Prahy. Zítra bude kolem 22 stupňů, bude skoro pršet celý den, tak já si to popravdě užiju. Jestli ty, tak určitě užívej se mnou. No a teďka si jdeme užít hodinu, kdy hraju jenom podle tebe. Fin Radio.
4: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
5: Radio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.
6: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Zbrašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: Rádio Spin, to nejlepší rádio v Čechách a okolí. Nalaď to a poslouchej to.
1: Československá scéna Rádio Spin.
2: Sensei.

0: podle tebe.
1: Čo na spinu s tebou Mára a hodina, kdy hraju jenom podle tebe, je úplně v plném proudu. No a teďka to bude úplně krásná střídačka, protože já budu teďka hrát, jestli se nepletu, pro... teďka jsem si tady na sebe dal bič. Pro Michala.
2: Prosím tě, napadlo mě DJ Scarface, Báječný klima. Jako klasicky všem na cestách, Děčín, Ústí, Praha.
1: Děčín, Ústí, Praha, zdravím Michale. Michal se pochlubil, že má dáči klimatizovanou, takže je všechno v pořádku. Zahraju taky z mobilní aplikace, kam napsala Valerie, krásný jméno. Čau Máro, dnes budu v práci dlouho, nemáš tam nějakýho gleba na energii, plus? Hele, já si myslím, že úplně ideální track do práce je go, go, go, prostě to tě našlape, to tě pošle a začneš pracovat podle mě třeba o takovej 20, minimálně 30% ještě aktivněji. Takže Valerie, to je track pro tebe. No a jak jsem říkal, že se to bude krásně střídat, tak mám na drátě Jirku. Nazdar, Jiřino!
3: Nazdar, Mařino!
1: Tak hele, my jsme takový fotbaloví nadšenci, nejenom jako spartianský, ale taky, co se týká nároďáku. Vím, že to teďka nebylo úplně slavný, ale zeptám se tě, myslíš si, že je adekvátní odvolat Koupka jako z pozice hlavního trenéra? Co na to říkáš, na tady tu zprávu?
3: Přijal jsem to docela jakoby nemile, ale nebyl odvolán, ale bylo to po vzájemné dohodě, že jo.
1: Aha.
3: Ale víš to, na tohle to, do tohle člověk nevidí, jo. Jako, já jsem o tom chtěl mluvit. Mistrovství nám prostě nevyšlo. A jak se říká, ryba smrdí od hlavy. Takže bych nehledal prostě problém v hráčích, ani v trenérovi, ale hledal bych ho asi o něco vejš.
1: Dobře, to je velmi dobrá tečka. Děkuji ti, Jirko, že jsi zavolal. Máš tady Manené, Rohony, Letná. A měj se krásně, Jirko, rád jsem tě slyšel.
3: Taky Máru, měj se, čau, ahoj.
1: Ahoj.

0: Rádio Spin.
1: Yeah. To je Mickey Borel a Indy. Máme tu perfektní klimat.

0: Gleb mě vždycky dostane z tady toho křesla a vždycky tady skáču po celém studiu. Ještě k tomu, tady máme prostě fakt skleněný akvárko, tomu tady říkáme. Takže všichni, kdo tady chodí do Primy a z Primy, mě tady vidí a jsem jak úplný cvok, ale prostě Gleb má svoje kouzlo. Takže Valerie, já doufám, že jsi tady ten banger užila. Já minimálně, jo. Věřím, že i ostatní spineři. No a máme 7:15, to znamená, že pokračujeme v hočce, kdy hraju jenom podle tebe. Budu hrát třeba podle Dušana.
1: Čau, tady Dušan. Ano, chtěl bych sem zahrát něco od Hardrika. Bratrancovi.
0: Tak bratrancovi posíláme jeden brick na brick. Budu hrát samozřejmě pro Jakuba Trmala do Karlových Varů.
2: Čau, chtěl bych to zahrát pro mýho kámoše, toho nejlepšího elektrikáře v Karlovarském kraji. Chtěl bych se ho zeptat, jestli se náhodou neupek v té práci přes víkend a jestli ne, tak až začne makat víc. Čau.
0: Honzo, kdyby měl být po tobě, po tvým vlastně, tak prostě Jakub Trmal se udře k smrti. Tak budeme mu posílat řezníka, poslední exekuce z nový nadupaný hry Point and Click Adventura. No ale co by to byl za hodinku, kdy hraju jenom podle tebe, kdyby neposlal voiceovku Katka pro Pájušku?
3: Ahoj, Kymárečku, já tě opět zdravím. Zahraj jako vždycky mému synovi Pájuškovi do Karviné a klukům Sašovi a Bačovi. Kluci, držte se, myslím na vás. Dnes posílám song Rest Fit DJ Witch Blast. Klukům, tobě i všem spinnerům přeji hezký den a dětem samozřejmě hezké letní prázdniny. Užijte si je, dávejte na sebe pozor, pak kačka.
0: No, trochu závidím těm ty letní prázdniny, ale nakonec to nebude Blast, ale bude to Dynamit, Rez, DJ Witch, samozřejmě Pájuška, taky Saša, Bača. Posílám vám to tamborci. Užívejte úterý s Rádem Spin, dneska svátek slaví Šárka a klidně objednávej do naší mobilní aplikace nebo na naše číslo Rádia Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnici, nehoda na D11 na příjezdu do Prahy, je to 5. kilák, projíždí tam opatrně, protože tam je vysypaný někde nějaký bordel. Jinak, co se týká dálnic, tak ještě zmíním uzavírku na 218. kiláku směrem na Brno, zavřený levý pruh. Naštěstí ty kolony už nejsou tak velký, je to kolem 15 minut. Ještě vidím jednu nehodu na D5, zhruba 13. kilák, když na to tak koukám, tak je to směrem na Prahu, je tam v odstavném pruhu kamion, takový bílej, tak ať do toho nenalítneš, to by nebylo úplně ideální. V regionech, tak tam jsem nenašel vůbec nic, nevím, jak to děláte, umíte řídit líp, jak my v Praze, protože Praha, tady pár nehod je, jedna třeba na Evropský, ještě s ulicí Starodejvická, ještě jednu nehodu vidím v Praze a to je určitě, teďka se mi to tady nepřečte, Dvorečký náměstí, je to kousek u Podolí. Každopádně, co se týká kolon, tak 20 minut na 15. kiláku směr Ruzyň, Pražský okruh a 23. kilák směr D1, tady kolem 8 minut, zasekaná ještě Kbelská a taky Wilsonka směrem do centra. Ode mě z dopravy je to všechno.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio Spin, československý underground.

0: Čau na spinu, s tebou Mára, 30. červen, úterý, svátek, dneska slaví Šárka, no a za chvilku bude taky půl sedmý, takže se pomaličku začneme blížit do půlky, kdy hraju jenom podle tebe, tak to určitě ještě využij, apka je teďka momentálně prázdná, všechny voiceovky potom tuď už jsem si vzal, takže můžeš poslat novou, nějakou nadupanou a já moc rád zahraju tobě, jako teďka zahraju třeba na díz.
1: Čauky Máro, krásný úterý přeju, poprosím tě o písničku od Reného Danga, Smích a pláč, pro tebe do studia, pro všechny, co poslouchají a přeju všem krásný zbytek dne. Děkuju, mějte se, čau.
0: Děkuju moc, Nadí, za takhle perfektní voiceovku. No a perfektní voiceovku přidala i Kačka, protože Kačka, tak to je speciální spinnerka.
2: Kačku, režim narušit, sekře a tátovi. 10.
0: Ségře a tátovi v 10 letech dokázala poslat track takhle přes telefon. Za mě obrovský respekt, Kačko, takže máš to v playlistu. No a ještě zahraju taky pro Jirku.
3: Zdar Máro, tady ještě jednou Jirka, prosím tě. A přítelkyně žárlí, že jsem vyhrál tu jednu písničku, tak bych ji chtěl taky zahrát. Ale něco od Anety. Tak to bude ono, tak to má být ono.
0: Tak to má být, prostě Jirka je gentleman i své přítelkyni, i když vyhrál dnešní Rap DNA, nechá zahrát od Anet a taky Bena, tak to má být, tak posílám do éteru pro tvoji přítelkyni. No a ještě objednávej do apky nebo na naše číslo. Rádio Spin?

Příběhy matek, co makají, aby jejich děti mohly aspoň jednou jít na pláž. Řekni mi vše, nejen vy mě, ale i já. Poslouchám vás, poslouchám život a přestávám věřit, že vrací se všechno, co do toho.

0: Dopoledne. Čo na spinu, s tebou Mára, no a my už se blížíme pomalu do závěru našeho vysílání a taky hodiny, kdy hraju jenom podle tebe. A teďka přečtu zprávu z apky, protože takhle krásnou zprávu s interpunkcí jsem dlouho v naší aplikace nečet, tak si jdu užít. Je to od Martina. Dobrý den do studia. Zdraví vás Martin ze Zlonic, kousek od Slaného. Právě si s bráchou povídáme na Discordu a posloucháme vaše skvělé pecky, které nám zpříjemňují den. Tady je fér říct, že tady ten playlist postavili naši posluchači, takže velký shoutout i jim. Chtěl bych vás poprosit o zahrání písničky Without Me od Eminema, naprosto skvělý album The Eminem Show. Rád bych ji věnoval především svému bráchovi Patrikovi, potom celému týmu ve studiu a samozřejmě i všem posluchačům. Přeji vám krásný den, hodně pohody ve vysílání a předem děkuji za splněné přání. Martin, čau. Martine, opravdu velký respekt, skvělý výběr tracku a taky krásná zpráva, takže za to moc děkuju. No a jdeme se přesunout ještě do apky a taky na náš telefon, protože tady mám zprávu od Jendy.
1: Zdravím, tady Jenda, dáme rytmuse. Tak jo, nechám to na tobě, něco tam pro Hulkice, pro Majora a pro Páju.
0: No tak jo, tak všem zmíněným budeme posílat cigánský sen. Zahraju tak ještě pro všechny řidiče.
2: Filip Bartoš a pro všechny řidiče.
0: No tak jo, pro všechny řidiče, to bude Jan Bendík a Refiu, Sukar Čávo a ještě do třetice Marko.
3: Jsem pro Šárku ke zpátku, myslím, že to s tím od Refiu a Marcel Bendík, bez tebe to nedávám.
0: Takže všem Šárkám posílávám Marko, jeden banger, bez tebe to nedávám. Každopádně teď už ta naprosto libová pecka od Eminema, která letí pro Martina a Patrika do Zlonic, kousek od Slaného. Radio Spin.

hodinu a taky hodinu, kdy jsem hrál jenom a jenom podle tebe. Díky za všechny voiceovky, za všechny telefonáty, za všechny zprávy. Každopádně dneska už je to ode mě všechno, ale od Rádia Spin ne, protože od 8 tady je na tebe přichystaná Anička Oravcová se svým pořadem Street Cypher, starý nový hip-hop, vždycky se podívá do minulosti, zároveň ti ukáže nějaký novinky, které oslovili, takže určitě laď i Rádio Spin kolem 8 hodiny večer. No a my se uslyšíme zase zítra v klasický čas od 4 do 7. Budu se na tebe těšit jak z Rap DNA, tak doufám, že i s tvými tracky na přání. Každopádně podíváme se ještě na počasí. Aktuálně je tam kolem 27 stupňů, to se týká Prahy. Vidím tady jednu velkou přeháňku a ta je teďka momentálně před Hradcem Královém u Choceň, ha, tak to slyším úplně poprvé. Česká Třebová, já jsem prostě jenom Pražák, že jo, takže já moc toho velkoměsta nevycestuju. Každopádně to se týká teda této části, do Prahy dorazí nějaký přehánky, hlavně kolem 8 hodin večer, tak uvidíme, jestli to bude pravda. Zítra kolem 22 a bude pršet celý den. Těším se na tebe zítra, ahoj.

0: Fan. Dneska je 30. června a to neznamená nic jiného než to, že začínají prázdniny.
1: No, jak komu že?
0: No to je fakt, mě začínají prázdniny. Vysílací prázdniny. V kanclu budu ale normálně.
1: A co já?
0: Co ty?
1: No já.
0: Tak počkej, něco zkusíme. Aha, tak dneska to nevyšlo. Tak zítra to snad vyjde. Zítra bys tady neměl být sám. Zítra by tady s tebou měl být Krištof. Bereš?
1: No, jako beru, no tak uvidíme, jestli tady bude.
0: No tak jo, tak užijte si prázdninový spin ráno s Dominikem a s Krištofem. No a potkáme se zase v září.
1: Budu

0: Ne. Pojď to rozpálit. Pojď.
1: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Ladies and gentlemen, you're listening to Street Cypher on Radio Spin.
1: Přesně tak, je úterý něco po osmé a to znamená, že začíná Street Cypher, pravidelný žánrový pořad Véteru Rádia Spin. Já gratuluju každému, kdo přežil tady tyhle horké, mám pocit, že mám ještě připečený mozek, ale tak snad to dneska dáme. Tak co nás čeká a nemine. Jako hlavní téma dneska probereme Foxy Brown a její debutové album Il Nana, které vyšlo v roce 96 a bylo strašně důležitou součástí minimálně mého dospívání, tak k těm trackům si něco řekneme. No a jako vždy budeme mít pravidelné rubriky. Vždycky ke konci hodiny ti hraju jednu skladbu z desky týdne, tentokrát to bude mixtape, který připravili zpěvačka Chloe a Timbaland. Takže vždycky před celou ti pošlu jeden track. No a už v dalším vstupu si připomeneme v rámci listování rapem rubriky skladbu If I Rule the World od Nase a Lauryn Hill. Lauryn Hill totiž nedávno bylo udělování BET Awards Black Entertainment Television, což je samozřejmě největší platforma pro afroamerickou kulturu. Tak tam se poprvé odevzdávala cena v kategorii Living Legend Icon a tu získala právě Lauryn Hill. Byl tam obrovský tribute Lauryn Hill, ve kterém vystoupily samozřejmě hvězdy jako Doechii, SZA, Doja Cat, Queen Latifah, Common a další a také její tři děti. A jsem trošku nasraná na BET, protože nemůžu najít celý záznam toho tributu, jenom takový ty short clips, což mě teda docela štve, protože bych se to chtěla pustit úplně celý. Začalo to skladbou, která dělá samozřejmě referenci na Sister Act 2, sestra v akci 2, kde Lauryn Hill hrála docela důležitou roli. To je taky taková velká nostalgie. No a pak Lauryn Hill také sama vystoupila, zahrála skladby X Factor, Everything is Everything. No a v rámci BET Awards se udělovaly ceny v různých kategoriích, včetně samozřejmě zpěvu, rapu, ale také nejlepší herec, herečka. Tam to samozřejmě jako herec vyhrál Michael B. Jordan, nejlepší film The Sinners. No a velké poctě si také dostalo Tiana Taylor, která získala cenu Icon of the Year. A to je nejen proto, že vydala nedávno skvělé album, ale také byla ve filmu s tím Leonardo DiCapriem One Day at a Time, za který získal Golden Globe a režíruje videoklipy, je to fashion icon a kromě toho získala další tři ceny, včetně teda Icon of the Year, který odevzdávala Janet Jackson. Vypadala krásně, úžasně, styling za mě na jedničku, měla na sobě triko Tupac, ale všechno to bylo takový jako fakt nice, doporučuji ti podívat se minimálně na outfity, red carpet, ty to znáš. No tak teďko si zahráme tu Tiana Taylor, trochu starší věc, ale myslím, že pořád a skvělý. Jmenuje se to Killa. Ty posloucháš 3 Cypher na Rádiu Spin.

0: Listování repem s Aničkou Oravcovou na rádiu Spin.
1: Jedním z nejlepších rapperů všech dob je nepochybně Nas. Hudební kariéru odstartoval v roce 1989, kdy nahrával dema s producentem a rapperem Large Professorem. Debutová deska Illmatic z roku 1994 je dnes považována za hiphopovou klasiku. If I Rule the World je pilotní single z druhé desky z roku 1996 s názvem It Was Written. Na tomto singlu se podíleli ti nejdůležitější dané doby. Skladbu produkovalo duo The Trackmasters, refren zpívá Lauryn Hill a videoklip režíroval Hype Williams. Ve skladbě Nas popisuje svět dle svých představ. A to bez společenských a ekonomických nerovností, bez rasismu, násilí či nenávisti. Svět, kde drogy jsou legální a všichni mají přístup ke kvalitním věcem. Tento single je remakem stejnojmenné skladby z roku 85 Curtise Blowa, což je jeden z prvních rapperů vůbec. Obsahuje také sample single Friends od skupiny Houdini z roku 84. If I Rule the World je první skladba, za kterou Nas získal nominaci na cenu Grammy.
0: Listování repem. Anička Oravcová o trecích a interpretech, kteří položili základy světového hip-hopu. Radio Spin.

0: Čača. Rádio Spin. Anička Oravcová a Street Cypher.
1: Anička za mikrofonem a hlavní téma dneška jsem takhle otevřela singlem z roku 1995, to je samozřejmě LL Cool J a jeho Aishacha Remix, Fat Joe a Keith Murray, Prodigy a také Foxy Brown. To byla vůbec první skladba, kde se Foxy Brown poprvé objevila. No a co se týče jejího vývoje, tak samozřejmě

Mě reprezentuje Brooklyn, vlastní jméno Inga Marchand. A našla jsem dvě různé vysvětlení toho, jak se vlastně dostala na skladbu LL Cool J s takovýmhle hvězdním seskupení. Jeden ten příběh mluví o tom, že vlastně na nějaký talentové show Foxy Brown potkala Trackmasters, Tone & Poke, a že ty, když ji slyšeli rapovat, tak si řekli, že to prostě musí zařadit na single, teda na album Mr. Smith, na kterém zrovna pracovali pod Def Jamem. No a ta druhá story, ta vlastně mluví o tom, že Foxy Brown vlastně pocházela, teda její rodiče pocházejí z Trinidadu, a přestože neposlouchali úplně hip-hop, tak se pohybovala v okolí lidí jako DJ Clark Kent, který ho považovala v podstatě za rodinu. Pořád byla u něj, když hrál a mixoval desky. No a Tone, právě z Trackmaster, bydlel hned vedle ní a také se považovali za rodinu. A Tone vlastně se Foxy Brown se k ní choval jako k mladší ségře a vždy vlastně věděl o tom, že už psala nějaký ty rýmy. A na tajňáža prý teda přemluvil Chris Lightyho, aby zařadili tady tenhle verse, který jsme si zrovna pustili do skladby I Shot Ya. Tak nevím, které mám víc věřit. Každopádně Trackmasters hrají strašně důležitou roli ve vývoji kariéry právě Foxy Brown, která původně vůbec nechtěla být rapperkou. Chtěla být právničkou a zaměřit se na kriminální právo. No tak to jí úplně nevyšlo. Ale vlastně i v té době, ona byla mladá, že jo, 16-17 let, když se začala odvíjet celá její kariéra, a vlastně se pohybovala mezi kamarády, který jako trávili celá času jako v parku a hulili, a její kamarádky byly těhotný a tak, a vlastně si řekla, že takhle to úplně nechce a mít prostě baby daddy a být na nějakých sociálních dávkách, a takže od 17 byla hodně ambiciozní. No a pak v listopadu roku 1996 vyšlo její debutové album Il Nana. A o tom názvu ti ještě povím, co jsem si myslela, že to znamená. Každopádně první velký single se jmenuje Get Me Home, na featu je Blackstreet. Produkoval to samozřejmě i Teddy Riley, který byl tehdy členem Blackstreet. A videoklip v té době také režíroval Hype Williams, což bylo důležité. A později tady tuhle skladbu předělala i Lola Brooke, takže si zahrajeme obě verze. Takže Foxy Brown na featu Blackstreet, Get Me Home, posloucháš 3 cifr na Radio Spin. Yeah.

0: Anička Oravcová v pořadu Street Cypher na rádiu Spin.
1: Tak to byla skladba Really Some Tension od SWV, samozřejmě na featu Foxy Brown, o které dneska mluvíme, jako o důležité reperce, která v druhé polovině 90. let rozhodně pomohla prolomit hiphopový skleněný strop, zejména co se týče prezentace žen, které nějakým způsobem pozitivně přijímají svoji sexualitu, jsou confident a v podstatě skvělý textařky. I když často se teda říká, že spoustu z textů Foxy Brown minimálně na prvním albu tam přispíval také Jay-Z, ale ono je to u těch reperek těžké, protože se na ně vždycky klade víc nároků, když si psal i pro Dreho a to nikdo neřeší. Nicméně na základě vlastně imidžu, který v té době vytvořila Foxy Brown a v té samé době vlastně Lil Kim, o tom si řekneme později, jak byly proti sobě stavěny, zejména v tom mediálním diskurzu, tak vlastně vytvořili takový blueprint pro další jako Nicki Minaj nebo posléze i Cardi B. No a Really Some Tension, jedna z mých oblíbených tracků, tak já se vždycky musím dávat pozor, že tady mám vyplý mikrofony, protože nechceš slyšet, jak ti do toho zpívám. No ale každopádně máme pár minut do konce první hodiny, tak to znamená, že jdeme na pravidelnou rubriku Deska týdne, což je dneska mixtape, který nám ukuchtili Chloe and a Timbaland. Docela zajímavý, jsem byla překvapena, že zrovna tohle duo vyšlo, oni měli totiž krátkou spolupráci, kde improvizovali nějaký track, tak asi se jim to líbilo natolik, že vydali celý projekt, jmenuje se to Resurrection. Myslím si, že je to také trochu i damage control Timbalanda, protože když vyšel s tou svojí AI umělkyní, tak schytal docela hodně kritiky z toho světa hudebního a uměleckého. A mně se to líbí, tady tenhle projekt Timbaland má klasické, jako to je prostě produkce, která moc nesklame a Chloe, její hlas, myslím, že do těch beatů sedí úplně perfektně, takže první skladba, kterou si zahrajeme, ta se jmenuje Priorities a posílám ti to právě teď v pořadu Street Cypher na rádiu Spin.

Jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop. Rádio Scéna. Nejvíc rapu v republice.

0: Ladies and gentlemen, you're listening to Street Cypher on Radio Spin.
1: Přesně tak, začala nám druhá hodina dnešního Street Cypheru, což je pravidelný žánrový pořad véteru Rádia Spin, ve kterém ti hrají nezávislý hip-hop a věci s tím společné. A teď nám dospívala Alevia, to je z jejího nového projektu Career FM. A tam si mohla poznat, že je to také trošku remake na If I Rule the World, který jsem hrála v minulý hodině na motivy ty skladby. No a dneska si povídáme o Foxy Brown a jejím debutovém albu Il Nana z roku 96, což mi až teď došlo, protože poslední tři dny bylo hodně horko, že je to vlastně 30 let, co vyšlo tohle album. A tak jsem si úplně říkala, tyjo, kam ten čas letí. Mně bylo 15, 14, když tohle album vyšlo a rapovala jsem s Foxy Brown skladby a tracky, které jsem samozřejmě vůbec nevěděla, co znamenají. Takže to je docela zajímavý, pak si to poslechnout v dospělým věku a zjistit, co vlastně jsem v těch 14 jako říkala. No, aniž bych o tom věděla. Každopádně předtím, než se vrátíme do roku 96, tak mám pro tebe i nějaké novinky. A nové album má venku i The King of South, T.I., který tak nějak jako prozřel. Řekl si, že vlastně King of South je docela sebestřední sám sebe takhle titulovat. Každopádně vydal novou desku, která se jmenuje Kill the King 26.6.2026 a nechal se slyšet, že je to po jeho poslední, 12. a poslední deska. Tak jsem zvědavá, jestli se vrátí zpátky, samozřejmě on má milion jiných dalších aktivit, které ho živí, včetně reality TV a jiných věcech, takže tohle asi úplně nebude nějak zvlášť má mít dopad na jeho finance. Každopádně zajímavé feety, Anderson .Paak, je tam Usher také, nebo jak tady listuju, T-Pain, 2 Chainz. Co se týče producentů, tak také hodně zastoupený velkými jmény, Pharrell Williams, Dr. Dre, Juicy J, The Dream také. No, je to určitě zajímavé album. Já jsem vybrala do dnešního playlistu skladbu, která se jmenuje And Want na featu ze Summer Walker. Tak ti to posílám právě teď jako novinku v pořadu Street Cypher na Radio Spin.

0: Rádio Spin. Anička Oravcová a Street Cypher.
1: God Got a Afro, to je nový single od Rhapsody. Doporučuji ti podívat se i na videoklip, je výborný. No a za přítomnosti se vracíme 30 let zpátky do roku 1996, kdy Foxy Brown vydala debutové album Il Nana. Jak jsem říkala, už v roce 95 byla takovou jako hot commodity, protože každý chtěl s ní nějaký ten feed na základě tracku remixu I Shot You od LL Cool J. Ale k ty slávě to nebylo tak jednoduchý dojít si tam a být takhle vyhledávaná. A Foxy Brown začala rapovat a prvně si říkala Big Shorty. A pod tímhle jménem také dokonce měla record deal z Capitol Records a pak si změnila jméno na AKA, což je zkrátka also known as, jako Prince AKA The Symbol, když někdo změní jméno. Dokonce na počátku její kariéry i Puff Daddy a Bad Boy Records odmítli s ní podepsat smlouvu a myslím, že pak to docela olitovali. Pak konečně už změnila jméno na Foxy Brown a to byl ten moment, kdy z Trackmasters se dostal na skladbu od LL Cool J. No a vlastně tím, v jakým kolektivu se pohybovala, tak není překvapivé, jaké feety se objevují právě na tom prvním debutovém albu. Kromě Blackstreet, které jsem už hrála, tak ještě si zahrajeme skladbu, kde je Havok, z Prodigy, titulní skladba, kde je Method Man, což je strašně zajímavý, že tahle ta skladba nikdy nevyšla jako single. A pak je tam také Kid Capri a další, takže to ještě probereme, ale důležité je také vztah mezi Jay-Zem a Foxy Brown. Jedna z prvních skladeb, kterou jsem rozebírala v jednom díle Listování rapem, která se objevila na soundtracku k filmu Zamilovaný profesor je Ain't No... od Jay-Zeho, to ještě předtím, než byl vydal vlastně Reasonable Doubt, jako tu klasickou desku, která by the way teď má revival, takže to se mi teď objevuje taky na Spotify listu. Takže jejich vztah je docela důležitý a dlouhotrvající. No a já se pamatuju dodnes, když jsem poprvé viděla videoklip ke skladbě I'll Be. Je tam choroška, taneční scéna, Foxy Brown tam má takové fialové šaty s vyřízlými jako stranami, aby bylo vidět její boky. A vlastně dodnes mám zafixovaný právě tenhle image toho, jak prostě tam ta Foxy Brown najede a prostě strašně sebavědomě tam prostě diktuje ty bars. Takže ti to posílám právě teď. Druhý velký single z alba Il Nana, Foxy Brown a Jay-Z, I'll Be. Posloucháš Street Cypher na Radio Spin.
2: That's right. That's right. How we do? Yeah. Nana.

0: Anička Oravcová v pořadu Street Cypher na Rádiu Spin.
1: Dohrála nám skladba Phone Tap, což je z alba The Firm, kde

a nikdy by nezradila svoje parťáky, kdyby vyslýchali, byla by ochotná spíš zemřít, než být nějaký snitch. A je to vlastně spojený s nějakou představou kriminální aktivity, drog, utíkání před policií, být paranoidní a tyhle věci. Takže tohle je skladba, která se právě prolíná i na první skladbě, teda hned po intru, protože Il Nana je klasický album, takže jsou tam intra, skity i outro. A v tom intru nám představí ten hlasatel jako projekt, který nás čeká. A Foxy Brown se uvádí právě na scénu tady tímhle mafiánským gangsta stylem. A ona má většinou jako dvě polohy, vlastně tři. Jedna je taková jako tahle gangsta poloha, pak samozřejmě jsou to texty, které na tu dobu byly jako hodně otevřeně věnovaný ženskému tělu, sexualitě, vyjádření sexuality. I tak mladé reperky, jako když jako Foxy Brown, který bylo 17 let. No a pak má ještě takovou tu jemnou stránku, kde mluví třeba i o lásce, nebo retrospektivně se dívá na svůj život a přemýšlí, co by jako mohla udělat jinak, měla udělat jinak a tak. Takže tyhle tři polohy je Foxy Brown na tom albu střídá. Album, které se docela hodně vysoko dostalo na žebříčky v tom už v září, když vydala v září 96, když vydala Get Me Home, tak to se dostalo dokonce na 10. místo R&B chart a pak Il Nana, které jsme hráli, tak na 7. místo a hned docela rychle se z toho stalo Gold Record, takže jdeme teda na tu první skladbu Holy Matrimony Letter to the Firm. Tohle je Foxy Brown, posloucháš 3 Cyfr na rádiu Spin.

0: Rádio Spin. Anička Oravcová a Street Cypher.
1: Dneska si jako hlavní téma povídáme o debutovém albu Il Nana od Foxy Brown. Tahle deska vyšla v listopadu 1996. Jdeme na skladbu Il Nana, což je titulní skladba, kde na refrénu je Method Man. A je to taková klasická prostě bragging skladba, ale co se týče sexuality. Takže Foxy Brown tam například říká, že její tělo, nebo to, co poskytuje, je tak úžasné, že prostě chlapi začnou kupovat auta, krásné věci, rozmazlovat jí a snažit se s ní vlastně být a žít a takhle ji podporovat, což je docela zajímavý, že Foxy Brown tehdy bylo teprve 17. Takže se nabízí otázka, do jaké míry to byl vlastně její image, který chtěla nějakým způsobem propagovat, do jaké míry to bylo určovány muži, který se v tom odvětví zrovna pohybovali, protože co víme z historie například o Lil Kim, která v té samé době vydala debutové album Hardcore, tak její image celý v podstatě vytvořil Notorious B.I.G., protože chtěl, aby v rapu a za mikrofonem existovala žena, která splňuje všechny požadavky, tak jak by si to takovej průměrný posluchač rapu představoval milenku. A takhle takovouhle vizi měl Notorious B.I.G., když vytvořil ten image Lil Kim. No a tak se nabízí otázka, jak to bylo teda s Foxy Brown. Já bych si docela ráda přečetla nějaký memoár zrovna od této ženy. A každopádně Il Nana, můj osobní zajímavý příběh a anekdota. A to bylo samozřejmě v době, kdy neexistovaly žádný ještě jako nějaký jako Urban Dictionary, kdybych si vyhledala, co to vlastně znamená, to Il Nana. A věděla jsem, že nana je slovo, které se používá na označení babičky. Tak jako to il samozřejmě znamená jako hustý nebo krutý nebo něco takového, tak jsem si říkala, tak nevím, jestli by zrovna Foxy Brown měla album, který by se nazvala Krutá babička. No a bylo to až několik let poté, co jsem zjistila, že nana je v podstatě označení pro ženský pohlavní orgán. Takže jemně řečeno taková hustá pinda. No a docela to pak začalo dávat celý smysl, když jsem se vlastně tohle dozvěděla. No, the more you live, the more you learn. Asi tak nějak. Tak jdeme teda na tu titulní skladbu Il Nana, Foxy Brown a Method Man. Posloucháš Street Cypher na Radio Spin.
2: One time. All up in you like a bone winner.

0: Anička Oravcová v pořadu Street Cypher na rádiu Spin.
1: Máme pár minut do konce druhé hodiny dnešního Street Cypheru a to znamená, že jdeme na pravidelnou rubriku Deska týdne. No a dneska je to mixtape, který připravili Chloe a Timbaland. Jmenuje se to Resurrection. No a já jsem dneska objevuju strašně nový věci. Já jsem si totiž celý čas myslela, že Chloe je Nhelly, což je duo, pod kterými jako tady tyhle dvě sestry vystupovaly, že jsou dvojčata. Protože mi přijdou úplně stejný. Neumím je rozeznat. A teď jsem zjistila, že jsou od sebe dva roky oddělený. No, každý den se učíš něco nového. Každopádně Chloe začala teda se svou sestrou Helly. Chloe and Helly také jejich velký break bylo, když předskakovali Beyoncé a Jay-Z mu na Run the World. No víš. na tom turné. A teďko Chloe i Helly vydávají samostatně album. Helly je spíš taková jako víc soulovější, takový klasický R&B, zamilovaný písničky a Chloe je spíš na takový jako bangers, což docela odpovídá tomu, že se spojila s Timbalandem, připravili mixtape, který ti doporučuju, skladbu, kterou jsem vybrala do dnešního playlistu, ta se jmenuje Jittery. Posílám ti to právě teď v pořadu Street Cypher na rádiu Spin.

0: Ladies and gentlemen, you're listening to Street Cypher on Radio Spin.
1: Začala nám třetí a poslední hodina dnešního Street Cypheru, což je pravidelný žánrový pořad Véteru Rádia Spin, ve kterém ti hrají nezávislý hip-hop věci s tím spojené, a to už od roku 2010. Připomínám, že jako vždy playlisty najdeš na mém osobním Instagramu a na podtržítko Oravcová, kde se můžeš podívat, co všechno hraju minimálně za několik let zpátky. No a dnešní hlavní téma je Foxy Brown a její debutové album, které vyšlo před 30 lety, Il Nana. Foxy Brown je důležitá, zejména co se týče historie žen v hip-hopu. No ale předtím samozřejmě ti hrají nějaké novinky. Takže dospívala na Money Long a Richest, její nejnovější balada. Předtím také Acid a Too Many Days. No a teď se vrhneme trochu na ten političtější rap. Tefpo se spojil s Bambu, což je Kalifornie, politický rap, a vydali nový single, který se jmenuje Not Easy, a já ti ho posílám právě teď v pořadu Street Cypher na Radio Spin.

0: Rádio Spin. Anička Oravcová a Street Cypher.
1: Anička je tady stále s tebou, DJ Shadow a Nobody Speak Part 2, to je Denzel Curry a Tia Corrine, jejich poslední single. No a vracíme se k dnešnímu hlavnímu tématu, což je Foxy Brown a její debutové album Il Nana. A skladbu, kterou jsem dál vybrala, se jmenuje If I, je to taková retrospektivní skladba, ve které se zamýšlí, o co všechno přišla. A co by mohlo být jinak, kdyby se jí podařilo vrátit zpátky čas. V první slovce se věnuje vlastně dopadu kariéry na její život a na to, jak ztratila zejména kamarády, který měla od mládí. V druhé slovce se zabývá láskou nebo romantickými vztahy a o tom, jak jí poprvé někdo zlomil srdce. No a v třetí sloce, tak tam se zabývá vlastně dopadem kriminality a chudoby na rodinu, její vlastní rodinu a na to, že vlastně ztratila bratrance v rámci dope game, což znamená asi nějaké dealování drog nebo tak. Takže tohle je docela důležitá skladba, také se říká, že spoustu toho textu napsal Jay-Z na základě toho, co mu Foxy Brown říkala. Ještě jednou teda připomínám, že u těch reperek je to strašně těžký, protože na ně se vždycky klade větší nárok ohledně toho, jestli si píšou nepošou vlastní texty, protože ghostwriting neboli psaní textů pro jiný reper je docela běžný i mezi muži, ale neřeší se to do takové míry, jako se to řeší, když jde o reperky. Každopádně jedna z mých oblíbených skladeb na tomhle albu, tak ti ji posílám právě teď, Foxy Brown, If I.

0: Anička Oravcová v pořadu Street Cypher na rádiu Spin.
1: Dneska si připomínáme 30. výročí desky Il Nana od Foxy Brown. No a další skladbu, kterou tady mám připravenou v playlistu, ta se jmenuje No Ones. Je to skladba, která je postavena na samplu od skupiny The SOS Band No One's Gonna Love You z roku 1984. No a v tom 96., když se k tomu dostala Foxy Brown, tak už to byl docela obehraný sample, zejména v hip-hopu. Takže jsem se docela zasmála, když jsem četla jednou roce, kde bylo napsáno, že už by jedna čase tady ten sample dát jako do důchodu, retire. Každopádně ta skladba je o tom, jak vlastně Foxy Brown vzpomíná na to jako malá holka, když hrála například Segu předtím a co všechno, jako, co všechno pak přišlo s tím bohatstvím a slávou, který se jí dostalo pak v té druhé polovině 90. let. Klasika, prostě šperky, auta, drahý šampáňa a cestování po exotických krajinách, takže to všechno, na to všechno vzpomíná Foxy Brown i ve skladbě No Ones.

0: Spin. Anička Oravcová a Street Cypher.
1: Tak, jako poslední skladbu z desky Il Nana od Foxy Brown z 96. tady mám připravenou tu, která se jmenuje The Chase, ve které Foxy Brown ukazuje docela dost dobře, že je nadaná, co se týče lyrics a skills, a jeden tam prostě, je to příběh o tom, jak ji někdo nahání v podstatě. The Chase, jako vracíme si právě k tomu, co jsem říkala na začátku, že jsou takové tři různé polohy a tři různé témata, které se Foxy Brown na tomhle albu věnuje. A tohle je právě ten gangsterský život a utíkání před policií a hlavně nebýt snitch a tak dál. Foxy Brown přichází na scénu spolu s Lil Kim a docela dlouhou dobu byly tady ty dvě reperky i mediálně často zobrazovány jako proti sobě. Šlo o to, že vlastně tyhle dvě ženy, nebo v té době mladé dívky, protože mi bylo 17-18, když vydali ta debutová alba, tak vlastně představuju takovou druhou vlnu reperek, ty, který vlastně začínali s hip-hopem na počátku historie, Queen Latifah, MC Light, Yo-Yo a další, tak ty do takové míry až neprezentovali otevřeně sexualitu, body image a tyhle věci, takže to je vlastně nová éra, která nastupuje v druhé polovině 90. let právě s Foxy Brown a Lil Kim. Na Lil Kim se to samozřejmě také docela podepsalo a nějaké ten tlak na to, aby dodržovala standardy krásy a všema těma plastickýma operacema, která mi pak prošla. Doteď vystupuje, vlastně si pozývají různě lidi, jednak aby udělala své legendary moves na stage, ale také rapovala. O Foxy Brown už tolik jako slyšet není. Každopádně tahle ta deska Il Nana je pro mě důležitá, protože jsem s ní vyrůstala, pak Foxy Brown trošku změnila styl rapování a to už se mi tak nelíbilo. Nevím teda, co původní bylo, co je vlastně to autentičtější pro ní. Každopádně si myslím, že je důležité podívat se i na historii z tohoto ohlu a na důležité desky z 90. let, mezi které Foxy Brown a Il Nana rozhodně patří, takže teďko ti posílám The Chase. Posloucháš Street Cypher na Radio Spin.

0: Gentlemen, you're listening to Street Cypher on Radio Spin.
1: Tak máme pár 10 minut do konce třetí hodiny dnešního Street Cypheru, takže já se budu s tebou pomalu loučit, už se těším do postele a připomínám ti důležité, konečně jdu na dovolenou. Zaslouženou, si myslím. A, takže příští dva týdny se neuslyšíme, ale budu se na tebe těšit a pak teď ti řeknu, tuším, kdy to bude, 21. To jsou dva týdny, to jsou víc než dva týdny. No anyway, jedu na dovolenou, takže chvíli se neuslyšíme a pak se vrátím a budeš se moci těšit zase na pravidelná hlavní témata, listování rapem a desku týdne. To ti ještě neprozradím, protože nevím, co se mezi tím stane za ty dva týdny a tyhle věci chci mít to samozřejmě fresh. Každopádně připomínám, že každý playlist najdeš na mém osobním Instagramu Anna Potržitko Oravcová a já se na tebe budu těšit podovolený, fresh, doufám. A mezi tím teda jako vždy zakončuju dnešní Street Cypher poslední skladbou z dnešní desky týdne, což je mixtape, který připravila Chloe spolu s Timbalandem, jmenuje se to Resurrection a jejich první oficiální single se jmenuje Talking Dirty. Tak ti to posílám právě teď. Těším se na tebe příště a ty posloucháš dál Radio Spin.

0: Číš černý na bílým, potáni si more na to, že se nikdy nezmění vem Johnny. Autanec, autanec, autanec, autanec. Na rádiu Spin.
1: Československá scéna. Rádio Spin.

0: Rádiu Spin.
1: Dneska je 30. června a to neznamená nic jiného než to, že začínají prázdniny.
2: No. Komu může?
1: No to je fakt, mě začínají prázdniny. Vysílací prázdniny. V kanclu budu ale normálně.
2: A co já?
1: Co ty?
2: No já.
1: Tak počkej, něco zkusíme. Aha, tak dneska to nevyšlo. Tak zítra to snad vyjde. Zítra bys tady neměl být sám. Zítra by tady s tobou měl být Krištof. Bereš?
2: No, jako beru, no tak uvidíme, jestli tady bude.
1: No tak jo, tak užijte si prázdninový spin ráno s Dominikem a s Krištofem. No a potkáme se zase v září.

0: Mentol.
1: Ale hlavní důvod, proč se tohleto třeba na začátku nebude vlastně definovat nebo nebude se o tom mluvit, tak je i ten, že ani divák nebude vědět, kdo je ten správný pár.
2: Kolik tam bude dohromady těch párů?
3: Bude tam 10 holek, 10 kluků, tak teda ano, 10 holek, 10 kluků, takže 10 párů.
2: Okay. Ten cash je od začátku jasný, anebo vlastně těma jednotlivýma úkolama, misema a tak dál se bude skládat dohromady a bude záležet na tom, jak ty soutěžící budou šikovní.
1: No, cash je jasný v tom, že vyšší nebude, že může být jenom menší.
2: OK. Spin Talk. Ahoj, já se jmenuji Roman Jakub a tohle je Spin Talk, talk nejenom o rapu. Děkuju, že posloucháte v rádiu, v apce, na YouTube anebo na Spotify kanále Rádia Spin. Dnešní díl nebude o rapu téměř vůbec a pokud bude, tak to bude spíš náhoda. Televize Prima chystá novou reality show Are You The One. Když jsem četl, o co má jít, vybavil se mi starý český film Hodíme se k sobě miláčku, tam protěžky k sobě vybíral počítač a tady to vypadá, že to bude podobný. Pozvání přijali Gabriela Gašpárová, Petr Havránek, moderátoři nové reality show Televize Prima Are You The One. Vítejte na Spinu.
1: Děkujeme za pozvání.
3: Děkujeme za pozvání a zdravíme všechny.
2: Tak, tahle reality show by měla kombinovat romantiku, měla by kombinovat psychologii i nějakou jakoby herní strategii, tak co si pod tím vším máme představit, zkuste postupně oba dva mi k tomu říct pár vět a pár pocitů.
1: No takhle, ono vlastně ten film je dost podobný tomu, co se bude dít. A pravda je taková, že opravdu vlastně se do exotiky do Tajska vydává parta lidí, parta mladých lidí, parta lidí, kteří chtějí něco zažít s tím, že náš tým odborníků jim vlastně určil toho ideálního partnera na základě různých psychologických posudků, různých prostě fyziologických atributů a podobně. Takže prostě jistota je, že každý, kdo tam jede, tak tam fakt jako má toho ideálního partnera a teďka je jenom jeho úkolem ho vlastně najít.
2: OK. Doplnila byste to nějak?
3: Já si myslím, že Petr to řekl přesně tak, jak to je. Každopádně já si právě myslím, že je to super v tom, že spousta lidí má i třeba problém právě v těch vztazích, že si hledá vlastně ty stejný typy lidí a vlastně srozkotá to většinou na tom stejným problému. Takže v tomhle mě ta show vlastně přijde super, že tady úplně jako nedostanou ten protějšek, jaký vyloženě třeba chtějí na první dobro, ale jak jako potřebujou do toho života.
2: Máte pocit teda, že to bude nějaká určitá jako i vztahová učebnice pro toho, kdo se na to bude koukat?
1: Svým způsobem určitě, protože právě, jak říkala Gáby, tak je to o tom, že každý asi to známe, že prostě děláme chyby, nepoučíme se, toxický vztahy, toxický partneři a podobně. A tady třeba ty lidi zjistějí, že na první dobrou si třeba právě vyberou někoho takového, ale my jim pomůžeme k tomu jim ukázat, hele, zase jsi vybral někoho podobného jako třeba předtím, dost pravděpodobně by to zase ztroskotalo a proto vlastně za nás, za ten tým odborníků je pro tebe ideální, to je třeba Pepa. Tak to zkus to jako s Pepou, protože Pepa, i když se to nezdá na první pohled, tak vlastně z toho, co my jsme zjistili o Janě, tak Janě by se mohlo moc líbit.
2: Okay. Ty si to už, Petře, na začátku naznačil, ale ještě jednou pojďme teda zrekapitulovat, nebo klidně i do toho může vstoupit Gáby. Je mi jedno, kdo na to bude odpovídat. Co teda všechno se hodnotilo, jak se sestavovaly ty profily těch jednotlivých soutěžících, protože to mi přišlo fakt zajímavý. A úplně jsem tam viděl ten film Hodíme se k sobě miláčku.
3: Tak my samozřejmě jsme do tohohle úplně detailně neviděli. Jak říkal Petr, je to prostě na základě různých jako psychologických posudků a toho, co a na základě nějakých jako charakterových vlastností těch lidí. Takže věříme týmu odborníků, který na tom pracoval a uvidíme.
2: A bude to tam teda, bude to tam vysvětlený aspoň? Jako bude tam nějaký prostě sketch, kdy prostě tam promluví nějaký psycholog na začátku a řekne tak, tohle to je Marie voní Petr, Marie prostě ráda lyžuje, Marie je prostě hysterický typ osobnosti, Petr je kliďas, takže zvládne Marie, nebo bude tam nějaký takovýhle záhubí?
1: No, takhle, já jsem sám zvědavý, jestli nám vědci odhalí jejich formuly, podle který úplně přesně to vlastně všechno fungovalo, protože i tohle to byla jako moje otázka, na kterou já jsem se ptal a je to, jako někdo se mi to snažil vysvětlit, ale těch věcí tam je tak strašně moc, že myslím si, že i divák jako takový by byl trošku zmatený. Ale hlavní důvod, proč se tohleto třeba třeba na začátku nebude vlastně definovat nebo nebude se o tom mluvit, tak je i ten, že ani divák nebude vědět, kdo je ten správný pár. Takže vlastně bude to taková jako detektivka a 2 měsíce spekulací o tom, kdo teda k sobě doopravdy patří a nepatří. A samozřejmě, kdyby jsme to těm divákům řekli hnedka na začátku, tak se budou jenom vztekat u televize, že Pepa na tu Janu prostě nemůže furt jako koukat a možná by to zvedlo nějaký prodeje televizí a tak, protože by je všichni rozbíjeli, ale
2: byly by tam emoce obrovský, no, právě, tak, právě,
1: ale zároveň by to vzalo tu pointu toho, že i divák může jako si domýšlet svoje vlastní scénáře a může si vlastně přiřazovat ty lidi podle toho, jak by se to třeba jemu zrovna líbilo.
3: No je to hlavně jako detektivka i pro ně a tady si myslím, že narážíme na nějaký ten učebnicový jako vzor, který tam bude přicházet, no, protože i pro něj to bude taková jedna velká hádanka.
2: Kolik tam bude dohromady těch párů?
3: Bude tam 10 holek, 10 kluků, tak teda ano, 10 holek, 10 kluků, takže 10 párů.
2: Okay. Takže bude to čistě straight, nebo tam bude i někdo nějaký queer pár třeba?
1: No, tohle mě taky hodně zajímalo. A samozřejmě, protože jako ty věci můžou zjistit spoustu věcí. Mm-hmm. A třeba taky můžou zjistit, že Jana, která celou dobu hledala Pepu, tak by se jí možná líbila spíš Pepina. Mm. A to nevím, co se bude dít v tu chvíli teda. Jako.
2: Okay. Já bych si vlastně docela přál, kdyby se tam ještě odehrála nějaká takováhle linka toho příběhu, která třeba by mohla vzniknout v průběhu toho vysílání. Mm. Tak jsem na to zvědavej. Pojďme teda k mechanice. Takže odborníci vybrali 10 kluků, 10 holek, poslali vám do Tajska, nebo s vámi do Tajska. Co se tam teda bude dít?
1: Gabi, pojď do toho.
3: Bude se tam dít spoustu věcí. Můžu teda vysvětlit, jako ty základní mechanismy, který tam vlastně...
2: Do toho jste tady.
1: No já bych neprozrazoval úplně všechno, ale pojďme říct, že začneme tím, že to bude obrovská show. Hmm. A samozřejmě budou probíhat, jak už třeba u jiných reality show je zvykem, tak ty lidi se budou nějakým způsobem párovat. Doufejme teda, že tam nepřijede parta lidí, kteří třeba by se vůbec seznamovat nechtěli, to bychom byli smutný, ale pojede to vlastně úplně na tom stejném principu jako všechny ostatní seznamovací show, takže hlavním úkolem bude prostě najít ten ideální pár. Mm-hmm.
2: Mluvíte velmi po všechně, jo. Jako, co se jako budem. Takže já, když jsem jako nějakým způsobem včera se připravoval na ten rozhovor, tak jsem hledal ty zahraniční verze. Mm-hmm. A jestli jsem teda dobře koukal, tak vlastně každý ten pár bude mít vždycky jednou za týden možnost jakoby se zkusit jakoby mečnout. Mm-hmm. A ano. Buď jim to tam prostě vyjde, nebo jim tam jako nevyjde. Tak se chci vědět, to, že jim to vyjde nebo nevyjde, to, že k sobě patří nebo nepatří podle těch psychologických testů, budou vědět oni v tu chvíli na tom svém rande, že se mečli nebo nemečli?
1: No, tady můžeš, Gábě, možná vysvětlit, v čem spočívá kaplička lásky, protože to bude odpovědí na tady tu otázku právě.
2: Tak pojďme do kapličky lásky.
1: Pojďme do kapličky lásky. Bizarně.
3: Samozřejmě za tu dobu, co tam budou, tak je tam spousta tady těch jako zásadních událostí, které se budou dít. A právě to, jestli jsou ten správný meč, nám může odhalit jedno jediné místo, který tam v té vile bude, a to je právě kaplička lásky. Mm-hmm. A tam vlastně může vstoupit jednou za čas, jenom jeden pár, uh-huh. a ti se tam vlastně dozví tu 100% odpověď na to, jestli teda jsou tím ideálním párem, anebo jestli vlastně tenhle vztah vůbec nemá pokračovat.
2: Uh-huh. A to se dozvědějí oni dva. Uh-huh. Budou mít povinnost nějaký mlčenlivosti před ostatníma, nebo to budou moct jít a vytroubit do světa, hele, s Jiřinou to prostě nejde, takže hledám někoho jiného k sobě.
1: Jako mlčet o tom nebudou muset, protože ono vlastně svým způsobem je to i taková jako kolektivní aktivita všech, co tam budou, uh-huh. protože ten společný zájem je opravdu, aby každý našel toho ideálního partnera, protože pouze v tu chvíli na konci oni můžou vyhrát ty peníze. Uh-huh. Takže vlastně i ty ostatní páry je v jejich zájmu jako participovat na tom výběru, koho do té kapličky lásky pošlou, protože samozřejmě jako myslím si, že ideální strategie je tam poslat někoho, o kom si budou myslet, že třeba k sobě patří a chtějí si to jenom potvrdit, ale prostě vlastně ve výsledku je to o tom, že tam dostanou nějakou definitivní odpověď, jestli jsou na správné cestě anebo právě třeba vůbec.
2: Co se stane, když se nemačnou, ale vlastně jako to tam mezi nima bude.
3: Tam si právě myslím, že budou nastávat, tam vždycky jako nastane nějaký kámen úrazu, jako při tady tomhle tom, protože tam si myslím, že to právě bude o tom, jako říci, jestli se teda teď budu řídit tím srdcem a tím pocitem, anebo jestli teda poslechnu ty odborníky a vydám se tou cestou, kvůli který jsem sem vlastně jakoby přijel, a taky jestli vlastně budu součástí té skupiny a budu chtít na konci vyhrát ty peníze.
2: Okay.
3: Takže tam si myslím, že začnou vznikat tady ty zásadní otázky a to si myslím, že na tom bude hodně zajímavý, no, jak vidět, jak ty lidi budou reagovat.
2: Je to reality show, ty lidi se teda mají seznámit, mají se k sobě dostat lidi, kteří teda na sebe čekají papírově, nevíme ještě, jestli jako teda vůbec jako chemicky. Aby to bylo zajímavý, tak tam určitě budou muset plnit nějaký jako úkoly, tak co tam na ně jakoby čeká, co tam na ně chystáte za překážky, abych si udělal vůbec jakoby představu. Zatím to trochu na mě působí i tak jako trochu jako zrádci něčím, tak...
3: Určitě, tak já si myslím, že veškeré aktivity, které tam budou, ať už různý challenge a podobně, tak si myslím, že jim budou právě jako nápomocí na té cestě najít toho partnera a možná jako napovědět jim, jakou tou cestou by se jako správně měli vydat.
2: Mm-hmm. Ten cash je od začátku jasný, anebo vlastně těma jednotlivýma úkolama, misema a tak dál se bude skládat dohromady a bude záležet na tom, jak ty soutěžící budou šikovný?
1: No, cash je jasný v tom, že vyšší nebude, že může být jenom menší.
2: Okay.
1: Může tam, ale nevím, jestli to mám prozrazovat, možná to nechám trošku jako obalný tajemstvím, že může nastat i situace, kdy se ty peníze začnou odečítat.
2: Mm-hmm. No. Mm-hmm, okay.
1: A taková situace, to se dozvíme, jestli nastane, jestli třeba vůbec jako nastane. To se samozřejmě, to je otázka, ale... já trošku škodolibě doufám, že vlastně jako jo, když bych jim to nepřál, aby přišli o nějaký peníze, tak minimálně aspoň jednou bych byl rád, kdyby se to jako stalo. No.
2: To bych byl taky rád, protože by mě zajímala ta situace, teda, která musí nastat, aby se ty prachy odečetly. Skoro bych řekl, že to bude souviset s něčím, když někdo prostě bude trvat na tom, že bude fungovat s někým, s kým vlastně jako nemá co dočinění, ale třeba se pletu. Takže... Máme tam teďka ty účastníky, máme tam teda možnost mečnout se nebo se nemečnout. V jakou chvíli budou tam vystupovat ty psychologové v průběhu té reality show pro ty diváky? Budou nějakým způsobem třeba vysvětlovat, jak to nějakým způsobem prostě probíhá a tak dál? Budou to komentovat? Byť by neměli odhalovat tu identitu, tomu naprosto rozumím.
1: No, v tuhle tu chvíli si myslím, že ne, že nějakým způsobem do té doby, dokud vlastně nedojde k nějakému vyvrcholení a odhalení toho, tak vlastně to bude, ať už pro účastníky nebo pro nás jako pro diváky, bez jakýkoliv takový jako nápovědy nebo vysvětlení, takže ne.
2: Co všechno teda čeká na diváky a v čem ta reality show teda bude jiná než ostatní seznamovací reality show, protože těch seznamovacích reality show je taky docela vlastně hodně, takže co na ně čeká?
3: Já si myslím, že na ně toho čeká jako spoustu a právě to, čím tahle reality show je jiná, tak jsme teď i v podstatě tady popsali, protože já si myslím, že to zásadní, co je na tom jako fakt jedinečný, je to, že ten tým těch odborníků prostě ty lidi párují na základě toho, jak by spolu vlastně jako dlouhodobě mohli jako žít, na základě toho, co by si vzájemně do toho života mohli přinést, co by prostě mohli si splnit v rámci nějakých jako jejich potřeb, že to není jako čistě o nějakým jako prvotním pocitu nebo o nějaký jako fyzický atraktivitě, ale jde se tam jako do hloubky. Myslím si, že ta show bude i hodně jiná v tom, že tady jako není nějaká věková hranice, nejsou tady jako třeba u jiných nějaký jako extrémně vysoký požadavky na nějaký jako vzhled nebo na nějakou jako fyzickou stavbu těch lidí, takže si myslím, že to bude hodně různorodý a myslím si, že máme lidi, kteří jsou extrémně zajímaví charakterově a myslím si, že to bude super show.
2: Takže nahrála jsem ještě na tu otázku, jestli jste ty účastníky už viděli, to je další část otázky. Viděli.
1: Viděli a je to, jak říkala Gabča, jako velmi rozmanitý, takže se na to těšíme a jak říká, jak po charakterové stránce, tak po nějakým fyzickým vzhledu, vizuální stránce a ještě bych doplnil jako by Gabču v tom, co říkala, na co se diváci můžou těšit, tak za mě, když jsme to vlastně řešili a tu show trošku jako inspektovali, tak je to takový výcus vlastně z toho všeho, co my tady teďka známe, takový ty nejlepší části těch ostatních show jsou spojený vlastně do jedný, takže je to vlastně jak romantika, tak zároveň to je šmrcnutí těma zrádcema, tím dramatem, tím tajemstvím, tou detektivkou, tím, že prostě tam je i trošku šmrcnutá ta věda, tak je to taková kombinace úplně všeho, co do toho vnáší tu zajímavost a tu atraktivitu té show jako takový.
2: Vy taky za sebou máte reality show, takže ještě jedna otázka k těm účastníkům. Máte pocit, že to jsou typičtí účastníci reality show, nebo ne?
1: No.
3: Já si myslím, že hlavně jako, já totiž nevím, co si mám představit po slovem typický jako účastník reality show, protože jako za mě, pokud já jako hodnotím, kdo by měl být jako v reality show, tak za mě je to právě o tom, že ty lidi musí být různorodý, že to prostě musí být někdo jako specifický, někdo, kdo má jako silnou osobnost, kdo má prostě zajímavý charakter, zajímavý životní příběh a to.
2: Dobře, tam tak
3: se tam
2: ještě jakoby jinak, to je super, dobře, tak to je ten jakoby ten vnitřek, ale takový ty typičtí účastníci reality show, to jsou většinou takový ty kluci a holky z plakátu. Tak se chci zeptat vlastně, když se podívám tady na tohle tu skupinu 10 holek, 10 kluků, tak jestli si řeknu, panečku, ty jsou, anebo si řeknu, no pro pána, já na tohle ta bába v kudrnatým. Jak ta se mohla dostat do televize?
1: No, jako ono samozřejmě teďka asi chápu tu otázku a bavíme se o specifickém formátu, kde to vlastně jsou hlavně ty teda seznamovací reality show, protože jasně, samozřejmě jasně. Pokud se bavíme o Survivoru, tak tam jsou přesně tady ty lidi, kde si člověk řekne, kde se tady tenhle pán vyklubal.
2: Vykloubil.
1: Ale nemyslím si, že v porovnání s ostatníma show, co se týče té vizuální stránky, ale to ono to jde trošku ruku v ruce s tím věkem. Protože přece jenom, když si vezmu nějaký věkový průměr ostatních show, ať už tý naší nebo podobně, tak byl výrazně nižší ten věkový průměr. Okay. Takže samozřejmě ty lidi prostě, dejme tomu, že ve 22 letech, když jediná náplň, když to vezmu třeba na sebe, ještě když jsem se věnoval modelingu, bylo prostě jenom jako dobře vypadat a cvičit a to, tak samozřejmě je to něco jiného, když už prostě je člověku 35, má zaměstnání, jede nějaký svůj biznis, ale je to furt jako velmi atraktivní člověk, ale není jeho prioritou vlastně mít 365 dní v roce vyrýsovaný sixpack a 1% tuku. No.
2: Ok, to je podle mě dobrá zpráva pro většinou společnost, tohle to slyšet. De facto, komu, nebo kdo je nejstarší, kolik je tomu nejstaršímu?
1: No,
2: nebo nějaký věkový interval, je 84 plus.
3: My vám to nechceme tolik prozrazovat.
2: Já se na to chci zeptat, dáme nějaký, na vás 30 minut, tak se chci zeptat.
1: Tak dáme nějaký rozstřel, jako, no, dáme, je to, ano, je to je víc než 35.
3: Ano,
2: okay, dobře,
3: je to tak.
2: Dobře, dobře.
3: Ale já bych neříkala konkrétně.
1: A méně než 50.
2: Jasně, my se podíváme samozřejmě, my máme na ten první, to je jasný. Méně než 50.
1: Méně než 50.
2: Dobře. Co bude zakázaný? Co se nebude smět?
3: Já si myslím, že zakázaný tam jako...
2: Jako zakázaný.
3: Jako vláse se meze nekladou, takže...
2: Ale v té reality show, co bude v těch pravidlech zakázaný?
1: Tak zakázaný, jako asi myslím, že budeme vycházet z nějakého slušného vychování, takže určitě co je zakázaný, tak nějaká jako přehnaná... ať už vulgarita, nebo dokonce jako násilí, tak to si myslím, že jako tolerovaný určitě nebude. A doufáme, když možná bych to i rád viděl, že k takovým situacím vyhroceným, že by někdo po sobě skočil, tak možná to chvíli necháme bejt, ale pak se zakročí, jo. Možná tam dáme divákům nějaký trošku jako ochutnávku, že prostě těm lidem na tom fakt záleží, ale rozhodně bude zakázaný prostě vzít už a někoho tam mít trošku.
2: Pak jim jako... prostě řeknete, vy jste modrý, vy jste červená, k sobě nepasujete, to prostě ne, alou do kapličky.
1: Přesně tak.
2: Okay, vy jste zmínili, že teda vrchole může být nějaká suma, která už se nenavýší, tak jaká je ta odměna? O kolik můžou hrát? To vám nemůžeme říct prostě.
1: A vy to víte nebo nevíte? No my to taky nevíme, ale můžeme vám říct třeba nějaký rozmezí. No, jako je to takhle, ještě než se dostanu k té částce, tak...
2: Co bych se za ní mohl koupit?
1: Myslím si, že pokud to dáme na Prahu, tak třeba velmi hezkou garáž v centru.
2: Dobře.
1: Pokud to vezmu na nějaké menší krajské město, typu třeba Pardubice, tak prostě, no... tak tam si taky asi už koupíme.
3: Tam už taky ne, ale ještě v menším městě
1: nějakou garzonku pěknou, byš jako jo.
2: Nebo ale... třeba v Rumunsku.
1: přesně tak. Ale jakoby tady spíš, co já vidím, takovou trošku výhodu pro ty účastníky minimálně v porovnání s jinýma show, tak je to, že vlastně si potom ty kolektivně ty peníze jakoby rozdělej. Mm-hmm. Takže sice jim z toho nezbyde ani na tu garáž, ale nikdo nevodejde s prázdnou, protože většinou v těch ostatních show, ať už je to jakákoliv, tak vždycky tu finanční výhru získává jenom ten výherce a bohužel ty druhý, třetí a další místa jsou trošku nevděčný, protože je to o kousek, ale vlastně vůbec.
2: To znamená, to finále vlastně nebude hořký, což je docela sympatické.
3: No, může být.
2: To je pravda.
3: Protože na základě toho, aby to mohli vyhrát, tak musí samozřejmě najít ten ideální protišek. A pokud se to jenom jednomu páru vlastně jako nepodaří, tak...
2: Tak pokud se to nepodaří jednomu, tak se nepodaří de facto dvěma párům.
3: Je to tak.
2: Budete, když budete vědět a budete vědět, že se to blíží nějak do finále, budete jim chtít nějakým způsobem pomoct, nějakým naznačením, nebo budete fakt muset být jako totálně nestranný?
3: Tak uvidíme, jak jim to půjde. Uvidíme, jak jim to půjde, když jako týden před finále tam nebude spárovaný jeden pár, bude to blbý, budeme to muset nějak vymyslet, ale já věřím tomu, že postupně na to nějakým způsobem přijdou a že budou šikovní.
2: První mutace byla odvysílána na MTV v roce 2014. Máte nějaký informace o tom, jak dopadly ty páry z těch předchozích různých zahraničních verzí? Jestli spolu zůstali, nezůstali?
1: To je dobrá otázka a na to se musím podívat, protože...
2: No, to by jako moderátoři jste mohli.
1: To mě vůbec nenapadlo vlastně se pídit po tom, jaká je ta historie a úspěšnost vlastně těch párů z tady té show. Takže...
2: Protože pokud do hry vstupuje psycholog a stroj, a garantuje, že pokud A potká A, tak by bylo super vědět, že to A s tím Ačkem třeba 10 let spolu fungují.
1: To je pravda, domácí úkol pro nás.
2: Tak jo, tak se to dejte do to-do listu. Vy jste spolu 5 let, jsem četl v nějaký tiskový zprávě, tak přemýšleli jste nad tím, jaký by to bylo, kdybyste byli v této reality show a jestli by vlastně ten dotazník, ten psycholog, ta mechanika vás dva dala dohromady? Mm-hmm.
3: Rozhodně jsme nad tím přemýšleli a právě si říkám, že ono si to jako tak nějak sedlo vlastně i v tom, že u nás to vůbec nebyla láska na první pohled. My jsme se vlastně v podstatě nesnášeli. Na začátku nesnášeli. Je to tak.
0: Fakt to?
3: Ano, je to tak. Okay. Náš vztah vznikl na základě nějaký jako komunikace a společných témat.
2: Nucený komunikace.
3: Ano, je to tak. Vlastně nás v reality show dala dohromady challenge, dá se to tak říct.
2: To je docela zajímavé.
3: Takže já si myslím, že jako zajímalo by mě to, jestli bychom prošli přes tým odborníku, ale myslím si, že jo, protože... Já si myslím, že kdybychom se totiž potkali někde jako venku, tak si ani tu šanci jako nedáme. No.
2: A víte, co by bylo zajímavé? Kdybyste ještě teďka v tuhletu chvíli požádali ty odborníky, že byste si tím testem prošli, protože vlastně i pro tu závěrečnou řeč, když se to třeba někomu nepodaří a všichni budou vodit, že totálně zoufalí, že peníze zůstaly v Tajsku a ještě navíc jedou domů single, tak byste je mohli motivovat tím, že nám to taky nejde a jsme spolu.
1: No, já nevím, jestli na to máme odvahu, no.
3: Už tak zajdem do kapličky lásky, ještě to nějak jako...
1: Přesně, no.
2: OK, na co se nejvíc těšíte vy? Jako moderátoři.
3: Těšíme se úplně na všechno. Těšíme se na to, že to bude něco novýho. Strašně se těším na všechny ty účastníky, na vilu, která je naprosto neskutečná a která tady jako nemá rozhodně konkurenci. Myslím si, že až ji všichni uvidí, až ji uvidí účastníci, tak z toho všichni budou paf. A těším se na celý ten proces a na tu novou roli, která samozřejmě je pro nás velkou ctí, ale přináší to hodně jako zodpovědnosti a je to pro nás něco úplně novýho, takže ji přijímáme s pokorou, ale a těšíme se na to.
2: Jak jste se k tomu dostali, k tomu projektu vlastně?
1: No, tak řekl bych celkem klasicky, vlastně přes casting, kamerové zkoušky a pár těch koleček, který prostě absolvoval asi pár i dalších jako vyvolených, který měli tu čest vlastně získat tu pozvánku na ten casting, takže jsme, když jsme vlastně dostali tu pozvánku na ten casting, tak jsme si řekli, že jako jdeme udělat všechno pro to, aby jsme přesvědčili všechny, že my jsme ty praví pro to na ten projekt a že tomu máme co předat a že uděláme maximum, aby ta show byla tak, jak by všichni chtěli.
2: Jak by to všichni chtěli?
1: No tak, aby to bylo úspěšný, aby to lidi bavilo, aby se na to lidi dívali, aby si u toho lidi třeba i odpočinuli, protože myslím si, že ten entertainment a ta zábava jako taková samozřejmě má spoustu funkcí, ať už šokovat, edukovat, prostě někoho vlastně vyloženě fakt jenom pobavit, tak aby se lidi zasmáli, aby si to s náma užili, protože, jak říkala Gáby, pro nás je to jako obrovská výzva a hrozně vlastně bychom chtěli, aby jsme si to jako všichni užili, užili a udělali z toho něco, na co budeme jako pyšní.
2: Mm-hmm. Bude tam hrát nějakou roli i divák? Bude do toho moc nějakým způsobem vstoupit přes nějaký třeba hlasováníčko a tak dál? A jak případně teda? Tak hezky už chyváte, tak
3: bude a jakým způsobem se určitě všichni brzo dozví.
2: To je prostě, pozvěte na rozhovor někoho, kdo moderuje reality show a nechce o ní prostě říct ani slovo. Dobře. Tak je ještě něco dalšího, co byste vlastně k tomu chtěli říct, co třeba ode mě nezaznělo a vy jste sem s tím šli, že byste to chtěli říct, byť spousta věcí nemůžeme říct. Prostě.
1: Ne, za mě, já si myslím, že padla spousta zajímavých dotazů vlastně i pro nás. Oproti.
2: Je tam třeba jeden domácí úkol.
1: Ano, máme. Neseme si odsud i domácí úkol, to už se mi hodně dlouho nestalo, takže už je to nějaká doba, co ze školy jsem pryč.
2: Já jsem bývalý učitel, takže právě rád dávám domácí úkol.
1: takže tohle je vlastně velmi, velmi osvěžující, ale já si myslím, že my můžeme lidi jenom pozvat na to, aby si nenechali ujít ten start a tý show, protože už v tuhle tu chvíli se to jako všechno to tak jako bublá a je to takový doutnající vulkán, který prostě 8. června na Prima Plus jako vybuchne a já doufám, že to všechno, co potom bude jako soptit a vřít a to, tak to bude ty lidi bavit a hlavně se těšíme na to, že i my jako moderátoři dostaneme tu moc vlastně třeba s tím lidem i ukázat nějaký zákulisí, sdílet s nima spoustu věcí, které třeba u jiných show nebo u jiných moderátorů ještě neměli šanci vidět, takže bychom rádi vlastně zprostředkovali takové jako 360 stupňovou prostě experience v tom, že to budou mít prostě se všem všudy, aby si to užili úplně na maximum.
2: Působíte na mě velmi civilně, tak doufám, že takhle civilní budete i při tom moderování, protože to si myslím, že je přesně to, co těm českým reality showům chybí. Takže jenom rekapitulace na Prima Plus 8. června.
1: Přesně
2: bude
1: tak.
2: Se to vysílat i v lineárním vysílání?
1: Bude. Bude tam akorát nějaký zpoždění a to v tuhle tu chvíli ještě nevíme úplně jaký, takže bychom neradi asi diváky mátli, ale myslím si, že se včas všechno dozvědějí.
2: Dobře, 8. červen, Prima Plus. Moc vám děkuju za návštěvu na rádiu Spin, ve Spin Talku, držím vám palce, ať se vám daří, ať se daří celý reality show, jsem zvědavej, kolika párům se podaří se probojovat k tomu správnému protějšku a budu to tak jako po očku sledovat. Mějte se moc dobře.
3: Děkujeme
1: moc, bylo to super.
2: Děkuju, že posloucháte Radio Spin, děkuju, že posloucháte Spin Talk. Od Majku se loučí a hezký večer přeje Roman Jakub.
0: Roman Jakub a jeho host. Spin Talk každý čtvrtek a sobotu od 7 večer na Radio Spin.

0: Dneska je 30. června a to neznamená nic jiného než to, že začínají prázdniny.
1: No, jak komu může?
0: No to je fakt, mě začínají prázdniny. Vysílací prázdniny. V kanclu budu ale normálně.
1: A co já?
0: Co ty?
1: No já.
0: Tak počkej, něco zkusíme. Aha, tak dneska to nevyšlo. Tak zítra to snad vyjde. Zítra bys tady neměl být sám. Zítra by tady s tebou měl být Krištof. Bereš?
1: No, jako beru, no tak uvidíme, jestli tady bude.
0: No tak jo, tak užijte si prázdninový spin ráno s Dominikem a s Krištofem. No a potkáme se zase v září.

0: rozmarná.
1: To je absurdní. V čekárně pakárny, kousek od mý pekárny. Domy jsou barevný jak křída, široká vinohradská.